0: je o 7 milionů korun.
1: Hospody už z vesnic na Kroměřížsku, Zlínsku, Vsetínsku nebo Uhersko-Hradišťsku valem mizí. Obchůdky se drží zuby nehty. Mnohé z nich v nejmenších vesnicích i díky dotacím z kraje. Tentokrát se do výzvy k jejich zachování přihlásilo 73 provozoven. Jde především o pokrytí ekonomických nákladů. Kraj nabízí 7 milionů korun. Jedničkáři z matematiky snadno spočetli, že podpůrná roční injekce je do 100 tisíc korun na prodejnu. Jan Čadá, Rádio Impuls, Zlínský kraj.
0: Čekáme zataženost deštěm, odpoledne se ale má oblačnost částečně protrhávat a očekáváme už jen přehánky, ojediněle se mohou objevit i bouřky. Naměříme nejvíce 11 až 15 stupňů. To byly zprávy s Honzou Vargou.
2: Rádio Impuls. Radost ze života.
3: Život plne dál, nechci promarnit ho v jistotách, než bych na břehu stál.

co je tu s námi, tvé oči hvězdy celé, srdce nám ví v těle, namaluj temperami, tu noc, co je tu s námi, tvé oči hvězdy celé, srdce nám ví v těle, namaluj temperami.

0: Možná jsem z jiný doby, kdy vážilo se víc, co dva spolu měli, stačilo říct.
1: Žijeme českou muzikou ve dne v noci.

běželi bez uzdy a sedla krajinou řek a hor. Běželi, běželi bez uzdy a sedla krajinou řek a hor. Sperto čert, jaká touha je to vedla za obzor. Sperto čert, jaká touha je to vedla za obzor. Snad vesmír nad vesmírem, snad lístek na věčnost. Snad vesmír nad vesmírem, snad lístek na věčnost. Naše touho ještě neumírej, sil máme dost. Naše touho ještě neumírej.

Hůj jezera, v nozdrách svládne zápach klisen. Na břehu jezera milování je divoká píseň. Večera milování je divoká píseň večera.

stébla trávy sklání hlavu, staví se do šiku. Král z dvořany přijíždí na popravu.

běžet, běžet, nemyslet na návrat. Chtěl bych jak divoký kůň běžet, běžet, nemyslet na návrat. S koňskými handlíři vyrazit dveře, to bych rád.

0: pravá ranní rodina je jako ta vaše.
1: Skocema maličká jsou husy pásu.
2: Ne.
0: Starostlivá.
3: Já jedu dělat měchenický koláč.
0: Příjemná.
1: Přijmeš?
2: Nabídku? Tanci?
1: Jdeme na to.
0: Slušná.
2: Po dědovi jsem netrpělivá a vybíravá.
0: Veselá.
2: Vysoká jsem po tátovi.
0: Taky. 100 000ová.
4: 25 let, to je úžasný. Úplně nadšená.
0: Halo, tady Impulzovi hrají každý den o 100 000.
5: Halo, tady Impulzovi.
0: Dobrý den.
1: Já říkám všem, vyberte si radši Daňka, ten je tady díl.
2: Prosím tě, nelži.
0: Sdílí svoje příběhy.
2: Dneska ráno jsem si vzala z botníku boty. Boták jsem měla autička pro Vilíka nakoupený. Že ale už před těma 6 rokama.
0: A milují hlavně ty vaše.
6: Právě jsme na cestě na prodloužen víkend.
7: Jdu si domů bramborovou kaši a řízeček.
0: Každá rodina vypráví svůj příběh. Naslouchají vám Klára Šedová a Honza Daněk.
8: Jsme Impulzovi, vaše rádiová rodina. Každé všední ráno od 5 do 9. Rádio Impuls. Jsou 3 hodiny. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
9: U zpráv zdraví Honza Varga. Čeští pivovarníci odmítají chystanou evropskou směrnici. Ta by od roku 2031 zrušila tradiční označování piv podle stupňovitosti. Tu má nahradit pouze údaj o obsahu alkoholu kvůli sjednocení výběru spotřební daně v Evropské unii. Podle odborníků by to ale vedlo k dezorientaci pivařů a poškození tradice českého ležáku. Český svaz pivovarů a sladoven varuje, že změna by si vyžádala nákladné investice do technologií a vynutila by si úpravy historických receptur. Pro malé a střední pivovary je stávající systém administrativně výhodnější a srozumitelnější. Aktuálně v Česku funguje přes 500 mini pivovarů, které se na trhu podílejí zhruba 2,5%. Popularizátor astronomie Jiří Grigar vstoupí do rekordmanské síně slávy. Potvrzuje to Miroslav Marek z agentury Dobrý den, ta spravuje české rekordy. Letos ocení celkem 8 kolektivů a jednotlivců za jejich mimořádné počiny. Čestný předseda České astronomické společnosti Grigar letos oslavil 90. narozeniny. Rekordní je podle Marka hlavně jeho publikační činnost.
10: Je to tak monumentální dílo, že jeho obdivovatelé mu k jeho narozeninám svázali vytištěné, hustě popsané A4 stránky a je to 2031 stran.
9: Vyhlášení rekordmanů roku se uskuteční 20. května v pražské Valdštejnské zahradě. Ministerstvo práce a sociálních věcí chystá změny ve výpočtu superdávky. Ta od loňského podzimu nahrazuje 4 starší sociální podpory. Minister Aleš Juchelka oznámil spravedlivější úpravu stropů pro náklady na bydlení, které nově určí data ze širších regionů na místo velikosti obce. Píší o tom Novinky. Úpravy uleví také samoživitelům, kteří se zařadí mezi zranitelné osoby a nebudou muset dokládat pracovní aktivitu. Věk dítěte pro tuto výjimku se posune ze 7 na 15 let. Plánované novinky mají za cíl omezit obchod s chudobou a zamezit propadu lidí do existenčních potíží. Změny vítají koaliční i opoziční politici i sociální experti. A ještě jednou pivní téma u našich sousedů. Spotřeba piva na Slovensku klesá na historická minima. Kdysi naši sousedé vypili dvojnásobek piva, než je tomu dnes. Slováci teď ale přesedlali na nealkoholické verze, za Čechy výrazně zaostávají.
11: Na Slovensku drasticky poklesol predaj alkoholického piva. Kým ještě v roku 1990 sa vypilo na hlavu v priemere 95 litrov, dnes je to len 45. Barov a krčiem je menej, keďže ľudia viac pozerajú do telefónov, ako sa stretávajú a hovorí medzi sebou. Česko v pití piva kráľuje s priemernou spotrebou 120 litrov na osobu ročne. Pokles predaja je citeľný v celej Európe. Pohybuje sa na úrovni 2% ročne. Jozef Baoko, Rádio Impuls, Slovensko.
9: A přidáme ešte slavistické tresty. Fotbalový útočník Tomáš Chorý dostal od disciplinární komise trest na 6 zápasů za vyloučení v derby po faulu loktem na Spartana Asgera Serencena. Chorý se stal prvním útočníkem v historii samostatné ligy se 3 červenými kartami v jedné sezóně. Šéf komise Jiří Macner zdůraznil, že trest zohledňuje recidivu a přímé ohrožení zdraví protihráče. Jeho spoluhráč David Douděra si za vulgární urážky rozhodčích nezahraje 3 utkání. Podle šéfa Slávie Jaroslava Tvrdíka klub oba hráče vyřadil z kádru a v létě mohou přestoupit. Ještě přísnější trest, stopku na 8 zápasů, dostal další slávista David Mozes za surovou hru, při níž loktem zlomil čelist libereckému hráči Petru Hodoušovi. Bude zataženo s deštěm, odpoledne se ale bude oblačnost částečně protrhávat, očekáváme pak spíše přehánky, ojediněle i s bouřkami. Naměříme nejvíce 11 až 15 stupňů Celsia. To byly zprávy s Honzou Vargou.
8: Radio Impuls. Radost ze života.

0: Vlasta Korec. To je náš expert na dobrou náladu. Už v 9 vám pustí 7 pecek bez reklam pro vaše milionové kolegy. Naservíruje zážitky cestovatele Jirky Kolbaby a doručí radost ze života. Dopoledne s dobrým Korcem, Vlastou Korcem. Každý všední den v 9 na Rádiu Impuls. Rádio Impuls. Jsou 4 hodiny. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: U zpravodajského přehledu zdraví Honza Varga. Jedna z největších bank v Česku hlásí omezení. Česká spořitelna ohlásila na nadcházející víkend rozsáhlou technickou odstávku. Ta omezí bankovní služby během 3 nocí. Hlavní omezení se dotknou okamžitých a klasických plateb zadávaných přes aplikaci George nebo v bankomatech. Okamžité platby nebudou fungovat v noci na sobotu a v noci na neděli. Během noci na sobotu a na pondělí dojde také ke krátkým výpadkům běžných převodů. Banka upozornila, že klienti mohou se zpožděním vidět i své vklady. Naopak platby kartou a výběry z bankomatů zůstanou po celou dobu odstávky plně funkční bez omezení. Sněmovna hlasy vládní koalice vyzvala ke zrušení chystaného sjezdu sudetoněmeckého krajanského sdružení v Brně. Akce podle nich otevírá staré rány a ohrožuje poválečné uspořádání. Opozice hlasování bojkotovala a krok označila za vyvolávání kulturních válek s cílem zakrýt rozpočtové problémy. Předák sudeckých Němců Bernd Posselt rozhodnutí poslanců nazval fraškou. Pořadatelé z festivalu Meeting Brno i Česká biskupská konference akci podporují a potvrdili, že se příští týden uskuteční podle plánu. Správa železnic na trať mezi Prahou a Berounem poslala speciální měřící vůz. Ten včera kontroloval trolejové vedení. Státní organizace tak reagovala na opakované poruchy sběračů proudu u vlaků z minulých týdnů. Ty ochromovaly provoz. Diagnostické vozidlo projelo úsek 4x a pomocí termovize a laserů prověřilo spolupráci trolejí s vlaky za plného provozu. Přesnou příčinu potíží experti zatím neznají, nasbíraná data totiž budou vyhodnocovat v příštích dnech. Na odhalení závad spolupracují také s Českými drahami, jejichž soupravy City Elephant problémy vykazovaly nejčastěji. Provoz v úseku je teď stabilizovaný a správa železnic ho chce udržet plynulý až do plánované celkové rekonstrukce. Ta má začít v roce 2028. Vysočina bude mít svou centrální prádelnu. Hejtmanství začalo s přípravou stavby při Jihlavské nemocnici. Předpokládané náklady jsou necelých 600 milionů korun. Centrální prádelna má sloužit krajským nemocnicím a zařízením sociálních služeb. Hejtman Vysočiny Martin Kukla si od toho slibuje snížení provozních nákladů a nezávislost na dodavatelích.
2: Mi to nedává smysl, že to tady vozíme tam a zpátky čekáme na to, když to budeme prát na jednom místě. Prádlo budeme mít stejný. Budeme mít zásob prádla, tak musíme ekonomicky ušetřit. Takže to je ekonomika, je to zdravý rozum, aby jsme to nevozili přes celou republiku a hlavně nebyli na někom závislí.
1: Podle hejtmana má robotická prádelna stát v jižním okraji nemocničního areálu v Jihlavě ideálně do 3 let. Malé obchůdky na venkově bojují o přežití. Ve Zlínském kraji má pomoci injekce z kraje, celkem jde o 7 milionů korun.
3: Hospody už z vesnic na Kroměřížsku, Zlínsku, Vsetínsku nebo Uhersko-Hradišťsku valem mizí. Obchůdky se drží zuby nehty. Mnohé z nich v nejmenších vesnicích i díky dotacím z kraje. Tentokrát se do výzvy k jejich zachování přihlásilo 73 provozoven. Jde především o pokrytí ekonomických nákladů. Kraj nabízí 7 milionů korun. Jedničkáři z matematiky snadno spočetli, že podpůrná roční injekce je do 100 000 korun na prodejnu. Jan Čada, Rádio Impuls, Zlínský kraj.
1: Čekáme zataženost deštěm, odpoledne se ale má oblačnost částečně protrhávat a očekáváme už jen přehánky, ojediněle se mohou objevit i bouřky. Naměříme nejvíce 11 až 15 stupňů. To byly zprávy s Honzou Vargou.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: Diagnóza je jasná. Akutní hokejová horečka, švýcarská mutace. Předepisujeme impuls. Češi do toho! Šampionát ve Švýcarsku sledujeme dnem i nocí. Máme pro vás výsledky dřív než ostatní a k tomu hromadu zajímavostí. S námi budete v obraze každý den na rádiu Impuls.
1: Přesný čas vám přináší Umyjem to. Mytí, ochrana a nátěry fasád bytových domů, odstranění plísní a řas. Umyjem to.cz.
2: Rádio Impuls. Je 5 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
3: U zpráv zdraví Honza Varga. Čeští pivovarníci odmítají chystanou evropskou směrnici. Ta by od roku 2031 zrušila tradiční označování piv podle stupňovitosti. Tu má nahradit pouze údaj o obsahu alkoholu kvůli sjednocení výběru spotřební daně v Evropské unii. Podle odborníků by to ale vedlo k dezorientaci pivařů a poškození tradice českého ležáku. Český svaz pivovarů a sladoven varuje, že změna by si vyžádala nákladné investice do technologií a vynutila by si úpravy historických receptur. Pro malé a střední pivovary je stávající systém administrativně výhodnější a srozumitelnější. Aktuálně v Česku funguje přes 500 mini pivovarů, které se na trhu podílejí zhruba 2,5%. Popularizátor astronomie Jiří Grigar vstoupí do rekordmanské síně slávy. Potvrzuje to Miroslav Marek z agentury Dobrý den, ta spravuje české rekordy. Letos ocení celkem 8 kolektivů a jednotlivců za jejich mimořádné počiny. Čestný předseda České astronomické společnosti Grigar letos oslavil 90. narozeniny. Rekordní je podle Marka hlavně jeho publikační činnost.
4: Je to tak monumentální dílo, že jeho obdivovatelé k jeho narozeninám svázali vytištěné, hustě popsané A4 stránky a je to 2031 stran.
3: Vyhlášení rekordmanů roku se uskuteční 20. května v pražské Valdštejnské zahradě. Ministerstvo práce a sociálních věcí chystá změny ve výpočtu superdávky. Ta od loňského podzimu nahrazuje 4 starší sociální podpory. Minister Aleš Juchelka oznámil spravedlivější úpravu stropů pro náklady na bydlení, které nově určí data ze širších regionů na místo velikosti obce. Píší o tom Novinky. Úpravy uleví také samoživitelům, kteří se zařadí mezi zranitelné osoby a nebudou muset dokládat pracovní aktivitu. Věk dítěte pro tuto výjimku se posune ze 7 na 15 let. Plánované novinky mají za cíl omezit obchod s chudobou a zamezit propadu lidí do existenčních potíží. Změny vítají koaliční i opoziční politici i sociální experti. A ještě jednou pivní téma u našich sousedů. Spotřeba piva na Slovensku klesá na historická minima. Kdysi naši sousedé vypili dvojnásobek piva, než je tomu dnes. Slováci teď ale přesedlali na nealkoholické verze, za Čechy výrazně zaostávají.
5: Na Slovensku drasticky poklesol predaj alkoholického piva. Kým ještě v roku 1990 sa vypilo na hlavu v priemere 95 litrov, dnes je to len 45. Barov a krčiem je menej, keďže ľudia viac pozerajú do telefónov, ako sa stretávajú a hovorí medzi sebou. Česko v pití piva kráľuje s priemernou spotrebou 120 litrov na osobu ročne. Pokles predaja je citeľný v celej Európe. Pohybuje sa na úrovni 2% ročne. Jozef Baoko, Rádio Impuls, Slovensko.
3: A přidáme ešte slavistické tresty. Fotbalový útočník Tomáš Chorý dostal od disciplinární komise trest na 6 zápasů za vyloučení v derby po faulu loktem na Spartana Asgera Serencena. Chorý se stal prvním útočníkem v historii samostatné ligy se 3 červenými kartami v jedné sezóně. Šéf komise Jiří Macner zdůraznil, že trest zohledňuje recidivu a přímé ohrožení zdraví protihráče. Jeho spoluhráč David Douděra si za vulgární urážky rozhodčích nezahraje 3 utkání. Podle šéfa Slávie Jaroslava Tvrdíka klub oba hráče vyřadil z kádru a v létě mohou přestoupit. Ještě přísnější trest, stopku na 8 zápasů, dostal další slávista David Mozes za surovou hru, při níž loktem zlomil čelist libereckému hráči Petru Hodoušovi. Bude zataženo s deštěm, odpoledne se ale bude oblačnost částečně protrhávat, očekáváme pak spíše přehánky, ojediněle i s bouřkami. Naměříme nejvíce 11 až 15 stupňů Celsia. To byly zprávy s Honzou Vargou. Halo, tady impulzový
6: Dneska to na vysedávání na zahrádce nebude mezi 11 a 15.
7: Já jsem si vzala zimní boty.
6: Prosím tě, ale nemáš i
7: zimní? A mám i zimní bundu.
6: No, neskutečný. A já jsem se dal do jara, no nevím. Zalezu někam domů a přitopím se asi. Klára Honza.
0: Impulzovi. Jsme vaše rádiová rodina.
6: Přejeme krásný pátek 15. května, 4 minuty po páté hodině.

0: Říkal jsem si, že budu muset skočit do krámu a koupit si pár nových jarních věcí, protože je mi všechno velký, protože jsem trošku zreguloval váhu, ale už se chystám na ty nákupy. Chlapi, asi to znáte, tak já nevím, 2 měsíce, prostě mě to nebaví. A když přijdu do obchodu, tak si vyberu během asi 5 minut, jdu do zkušební kavinky, jestli vůbec, zkusím to a odcházím. Takže moje záležitost nakupování hader je tak na 15-20 minut a tím to hasne prostě. Takhle to mám já.
1: Já se nechystám na nakupování nikdy a vždycky to přijde.
0: Klárka totiž nakupuje non-stop. Klárka nakupuje online, Klárka nakupuje, kdy to jde, ve volných chvílích, když chviličku prokrastinuje, mrkne se na nějaký ty
1: obchody. No ale už jsem se naučila to, že to dám třeba do košíčku, říkám si, že to koupím. Pak mám vlastně pocit, že jsem to koupila, jak je to v tom košíčku, a v rámci úspor to zase vysypu.
0: Rozumím, a to je dobrý a zodpovědný přístup a manžel ho má určitě rád. Chtěl bych se tě zeptat, co byl ten jeden nákup, na který do dneska nedáš dopustit?
1: Je to moje oblíbená kožená bunda. Já mám kožených bund několik, ale tahle je úplně nejvíc ze všeho. V Trutnově, víte, tak tam byl jeden kožedělný závod a stále funguje. Už není tak slavný, jako býval před lety, ale stále funguje. No a ve městě bývávaly výprodeje téhleté značky. A já jsem si tam někdy před 22 lety koupila koženou bundu, zlevněnou z nějakých 15 000, za 400.
0: Ne.
1: Jo, a já ji doteď nosím. Je to moje nejoblíbenější bunda. Má už takovou tu patinu na sobě, rozumím, že jo, ty ramena. Ale to ke kožený bundě patří, jo.
0: Rozumím, a ti správně počítám dobře přes 20 let, nebo kolik
1: no
0: je to?
1: No 22
0: let. 22 let, jedna bunda za 400 lidi. Takhle by se mělo nakupovat. Ozvěte se i vy, co byl ten nákup, na který nikdy, ale nikdy nezapomenete.
2: Pohodové ráno přejí nákupy ona dnes. Nakupujte o víkendu se slevovými kupóny a slevami až 50%. Více na www.nakupyonadnes.cz.

0: Optimistická písnička Michala Davida. Posloucháte Halo, tady Impulzovi v pátek 15. května. Přejeme vám veselý pátek, ať už tak kdekoliv. Dneska jsme na nákupech, ozvat se můžete, na který nákup v životě nezapomenete, jestli jste někdy něco koupili spontánně a jestli to bylo to nejlepší rozhodnutí. Znám lidi, kteří to chodí vracet třeba taky. Koupí si něco drahýho, mají z toho radost, v obchodě jim to sluší a druhý den to jdou vrátit. Stalo se ti to taky nikdy?
1: Ne, spíš se mi stalo to, že jsem tam nechala něco, pro co jsem se druhý den vrátila.
0: Rozumím tomu. To mají ty nákupní, jak se jim říká, šopoholičky?
1: Maniačky.
0: Maniačky, taky můžeme tě tak nazývat dneska.
1: Maniačkou?
0: Ne,
1: hele, já jsem jako s postupujícím věkem lepší a lepší.
0: Dobře, pojďme na chvilku od toho, co vy v kokpitech vašich aut. Chcete zahrát písničku na cestu? Pokud ano, napište nám na WhatsApp s číslem 605 222 007 jedu, jedno jediné slovo. Tím se přihlásíte do výběru, mrknu na to a hned vám voláme zpátky, aby jsme se spolu popovídali a zahráli vám písničku na cestu. Takže znovu opakuji, stačí napsat na náš rádiový WhatsApp s číslem 605 222 007 jedu a zkusíme to společně.
2: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem? Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
3: Myslím, že to bude za C. Gumák.
2: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec, čili G jako guma.
4: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Příjemné ráno, nejrychlejší dopravní informace z celého Česka jsou tady. Zdraví vás Honza Daněk. Mrkneme se rychle na silnice na trase z Českých Budějovic do Dolního Dvořiště na obchvatu Velešína. Havaroval kamion a následně skončil mimo vozovku. Doprava tam zpomaluje. Na výjezdu ze Svaté Kateřiny směrem do Blanska havarovalo osobní auto a projíždí se tam Kivadlově. A na D48 na 660. kilometru ve směru Českého Těšína do Frýdku místku srazilo osobní auto sednou. To byly první ranní dopravní informace. Teď už ale mrkneme na WhatsApp. Na naše posluchače stačí napsat jedu na 605-222-007 a my vám zahrajeme písničku Na cestu. Ale ještě předtím musíme vstoupit do vysílání.

0: Posluchač Martin před malou chviličkou napsal, že jede. A my ho vítáme ve vysílání, tady jsou Klára s Honzou.
1: Dobré ráno, Martine, kam jedete?
2: Dobré ráno, Klárko, Honzo a všem posluchačům. Jedu do Pardubic, jedu z Náchoda.
1: Co tam budete dělat?
2: V Pardubici budu vykládat, v Náchodě jsem nakládal mezi balíčky.
1: Balíčky, vy jste pošťák!
2: Ano, by se to líbilo, Klárko, určitě.
1: No, to záleží na tom vlastně, jako, ale co v těch balíčkách je, jo, aby to nebyla nějaká to nuda.
0: To nevím.
2: Klárko, to já nevím, to by se muselo prohlížet.
1: A to by mě bavilo.
0: Klary, to je jiná galaxie a jiná dimenze, jo?
1: No ale, Martio, já jsem vám tady připravila jednu takovou písničku.
2: Dobře.
1: Teda, my vám pustíme jinou, jo, ale znáte to. Jede
3: poštovský panáček, jede poštovský pan.
1: A je to.
0: To vsadím boty, že vám ještě nikdy nikdo nespíval do ouška, že jede poštovní panáček z rádia.
2: Ještě nikdy nikdo a přemýšlím, že si to dám jako vyzvání.
1: Vidíte, ještě, že nás máte. Jo?
0: Jak se vám jinak daří, Martine, jak se máte, jak žijete?
2: Výborně, děkuju, žiju dobře, daří se mi dobře.
0: A tohle my potřebujeme slyšet a ostatní posluchači taky, že je vlastně svět ještě v pořádku, že si nestěžujete a že máte radost ze života. Takže, mám tady Sladké mámení od Heleny Vondráčkové nebo skupinu Four Non Blondes, co se vám líbí víc?
2: Já bych si dal Helenku, ať si můžu zapět.
0: Pak pojďte, budeme zpívat společně, už to pouštím, mějte se.
1: Šťastnou cestu.
2: Děkuju, mějte se, nashledanou.
4: Písnička na cestu.
0: Jenom pro Martina, Sladké mámení a taky pro vás samozřejmě, pro všechny, kteří ladíte. Halo, tady Impuls.

0: se s mámení Impulzovi Helenou Vondráčkovou. Je půl šesté, Klárka má počasí.
1: Jarní, vyloženě, dneska to bude krása. Ne, já se omlouvám, jestli dělám legraci, protože to počasí nevypadá na to, že je půlka května. Bude většinou zataženo, přehánky, ojedinělé bouřky a teploty mezi 11 až 16. Každopádně teď je v Mimoni 5 stupňů, napsala Mirka. A jak když jsem vyjížděla v Praze od bytu, tak tam bylo 7 a to mě opravdu netěší. Jak říkám, zimní boty, zimní bunda, jedu.
0: Když někdo bydlí u vody, je tam vždycky chladněji. Posloucháte Halo, tady Impulzovi.
2: Vtip Vlasty Korce. Víte, jak se smějou dřevorubci?
1: Ne.
2: Řežou se smíchy.
3: Ahoj, tady Honza Koller. Zvu vás na finále Planého Cupu. Přijďte podpořit mladé talentované fotbalisty v boji o titul. Těšit se můžete i na plno zábavy ve fanzóně Hisense nebo při stavění z kostek Lego. Už tento víkend 16. a 17. května na stadionu FC Kuřim. Buďte u toho s námi. Planeo.
4: Již 35 let potkáváte na silnicích nejen v naší republice přívěsy Agados. Tradiční český výrobce nabízí přívěsné vozíky pro profesionály v různých odvětvích i pro domácí kutily. Kvalitní zpracování, důraz na detaily, dostupnost náhradních dílů. Agados. Přívěsy skutečně vyrobené v České republice. Agados.cz.
5: Je půl šesté, zprávy jednou větou nese Katka Palajová. Policie v podvečer zadržela muže podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy z baziliky na Liberecku. Včerejší požár bateriového úložiště v Nové Pace na Jičínsku způsobil škodu za 20 milionů korun. Český zpěvák Daniel Žižka postoupil z písní Crossroads do finále Eurovize. Znojmo dnes hostí celostátní zahájení 22. ročníku festivalu muzejních nocí. A tenistky Kateřina Siniaková a Taylor Tausendová postoupili na antukovém turnaji v Římě. Mě do semifinále.
0: Kačenko, zůstaň ještě sekundu u mikrofonu. Máš v šatníku nějakou věc, na kterou nedáš dopustit, kterou si koupila a nikdy se jí nezbavíš?
5: Jo, mám šaty, které vlastně, když jsem zahlídla na tom ramínku v obchodě, tak jsem okamžitě na dálku k ním zamířila. Říkám, ty musou být moje a prostě zůstaly mou láskou.
2: Jsme vaše rádiová rodina.
0: Kolik let je máš?
5: No, už asi 10.
0: Neskutečný. Klárka má šatníku kousek, který koupila za 400 a má ho tam 22 let. Neskutečný.
1: I delší věci.
0: Dobře, to rozeberem postupně, prosím, dámy. Tak a co vy, ozvěte se taky, milé posluchačky a posluchači, třeba přes náš WhatsApp.
6: Je mi 17, problém je v tom, že už 29 let. Když se podívám do zrcadla, říkám si, asi

0: Dneska ve vašem šatníku hledáme kousek, který tam máte už od věky, třeba jen 20-30 let, pořád to nosíte a moc vás třeba ani nestal. Ozvat se svým příběhem můžete do ranního tématu Klárce a Honzovi.
1: Já přemýšlím, že tam mám pořád svatební šaty, že jsem si říkala, když jsem se vdávala za muže, že možná jednou budu mít dceru a ta, že ty svatební šaty ocení. Tak mám syna a doufám, že je neocení, ale vlastně, kdyby je chtěl, tak tam jsou.
0: Já tě rozumím. Jaký byl váš nejlepší nákup? Zeptáme se Izovsky Bubílkové.
1: Dobré ráno.
0: Ahoj.
2: Zdravím Impulzovi. Šla jsem kolem korálkárny a i když mám doma zásoby, že bych si mohla otevřít vlastní obchod, nohy zavelely, zajdi se podívat. Hlava sice protestovala, ale pak podlehla s tím, že nebudu nic kupovat. Jenže měli likvidaci zásob. Kilo za 400 korun. No nekupuj, když normálně stojí 40 korun 5 deka. Odnesla jsem si kilo a půl. Už jsem z nich ušila náhrdelníky na modní přehlídku a jedna galerie prodala celou mou zimní kolekci a chce letní.
1: A kde jste natrefila na největší životní slevu?
2: Když jsem kupovala nový nábytek, prodejce přestával spolupracovat s jedním dodavatelem a tak se zbavoval zásob. Koupila jsem celou stěnu, stůl, židle a rozkládací sedací soupravu se 70% slevou. Neodradilo mě ani to, když mi oznámili, že jelikož je to poslední kus, musím si ten vystavený sama zabalit a do skladu k přepravě odvést. Chvíli jsem byla bezradná, ale pak náhodou šel kolem skladník a nabídl, že mi to za 1000 korun udělá. Můj děda říkal, náhoda je blbec. V případě téhle náhody jsem ten blbec byla spíše já, ale dodnes mi to nevadí. Naopak, jsem za ní vděčná. Vaše Zuzana Bubílková.
0: Já ještě tady máme zážitek našeho posluchače.

0: Dobře.
1: Já mám podobný zážitek s nákupem, kdy ještě byly obchody Carrefour, bylo to v Praze a měli tam vyhlášený totální výprodeje. Bylo to od rána, já jsem stál pojat odpoledne, ten obchod byl normálně převrácený na ruby a našel jsem tam v koutě jednu mikinu, která tenkrát stála asi 3000, už je to taky mnoho let, a koupil jsem ji za 350 korun.
0: A je to.
2: Jo.
0: A je to.
2: To jsou fakt nejlepší nákupy a zvlášť, když to drží ty věci.
0: Máte doma taky takový kousek?
3: Pohodové ráno přejí nákupy Ona dnes. Nakupujte o víkendu se slevovými kupóny a slevami až 50%. Více na www.nakupyonadnes.cz.

0: jsme vaše rádiová rodina a novým členem naší rodiny je pan profesor taky. A pan profesor se si hlásí za malou chviličku, občas má záludnou otázku a chytáky.
1: Já jsem úplně jako do rodiny profesora nechtěla. Jo, znáte to, poučuje a no, tak. No. Ale vzhledem k tomu, že já jsem vlastně taky pan profesor, učím na vysoké škole, tak jsem říkala, ale tak nebudu pálit do vlastních řad, berem ho.
0: A já se tě ptám, baví tě dějepis?
1: Dějepis, jako víc než chemie a fyzika, tak.
0: Jak to máte vy, milí posluchači? Poslouchejte taky za malou chviličku, ale ještě předtím si dáme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka.
2: Impulzovi. Jsme vaše rádiová rodina.
3: Haló, tady Impulzovi.
2: Od 8 večer až do rána hrajeme na Impulzu jen česky a slovensky.
3: Láska, láska. Čarovný obrus prestrý.
2: Písničku za písničkou.
3: Pojď blíž, já zpátky odlétám.
2: Bez zbytečných řečí. Rádio Impuls. Žijeme českou muzikou. Rádio Impuls. Doprava 007.
0: Příjemné ráno všem. Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka jsou tady. Zdravím řidiče na cesty a pokud právě teďka jedete, nezapomeňte se ozvat i vy na 605 222 007 nebo přes aplikaci Rádia Impuls. Jinak nehoda osobního auta s nákladním překáží na trase z Jindřichova Hradce do Třeboně za Stráží nad Nežárkou. Profíci z Global Assistance hlásí nehodu osobáku na výjezdu ze Svaté Kateřiny směrem do Blanska. Na Lounsku na výjezdu z Vinařic směrem do Kozojet srazilo osobní auto Senu. A na D1 na 42. kilometru ve směru do Brna stojí poruchané vozidlo. Z dopravy je to vše, jeďte opatrně.

0: Vašky do lavic. S panem profesorem na rádiu Impuls.
1: Dobré ráno, studenti. Přišel jsem, viděl jsem a zvítězil jsem. To je malý citát pro dnešní lekci dějepisu. Přestože by mnozí možná tento výrok rádi připsali současnému americkému prezidentovi, budeme se muset zanořit poněkud hlouběji do minulosti, a to do doby starého Říma. Jak se jmenuje vojevůdce, který tato slova pronesl, a jak vlastně správně znějí v originálu, tedy v latině? Veni, vidi, vici. Ano, tak to pronesl římský vojevůdce Gaius Julius Caesar. Stalo se po rychle vyhrané bitvě proti pontskému králi Farnakovi v roce 47 před naším letopočtem. Dle svých slov tehdy dorazil na místo, obhlédl situaci a rychle vyhrál. A dámy, tenhle muž to vyhrál také u Kleopatry. Alespoň na čas. Pro dnešek končíme.
0: Zpátky do lavic s panem profesorem. Každé ráno u Impulzových.
2: Věděla Klára?
3: Samozřejmě.
2: Jasný. Paní profesorka ví vždycky.
3: Ne všechno, ale tohle to zrovna jo. Taky, ale já, a jak ta S kostky jsou vrženy, když překročilo Rubikon, to mě vždycky hrozně pobaví. Jakože překročilo Rubikon tu největší kostku a kostky jsou vrženy?

0: května bude jaký den, Klárko?
1: Co se počasí týká, nic moc, ale doufám, že ten zbytek vyjde na jedničku. Když už jsme u toho počasí, bude většinou zataženo, přehánky hodinily i bouřky a nejvyšší teploty 11 až 16 stupňů.
2: Cestovatel Rádia Impuls Jirka Kolbaba.
3: Když jsem byl naposledy v Japonsku, tak jsem si v hotelu před spaním četl. V tom jsem se začal houpat a po chvíli si člověk uvědomí, že je to zemětřesení.
2: Bere batoh, vyráží na cesty a když se vrátí, všechno nám poví.
3: Ta místní kuchyně je tady pochopitelně také zastoupena a ta bude teď tady na pobřeží nejvíce reprezentována určitě dary moře. Čerstvé ryby, krevety, kraby, kalamáry, mořské plody, to je to, co si tady užívám měrou vrchovatou.
2: Cestovatel Jirka Kolbaba, každé dopoledne po 10. na rádiu Impuls.
4: Policie zadržela údajného zloděje lebky svaté Zdislavy. Zpěvák Žižka postoupil do finále Eurovize. Teniska Siniaková je v Římě v semifinále deblu. Je 6 hodin, dobrý poslech vám přeje Kateřina Palajová.
2: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
4: Podezřelý z krádeže lebky svaté Zdislavy je v rukou policie. Ta má zároveň informace o tom, kde se kradená relikvie v současné době nachází. Pachatel ostatky nevyčíslitelné historické hodnoty ukradl v úterý v podvečer z baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku. Policisté o pomoc při pátrání požádali i kolegy ze zahraničí. O dalším postupu v rámci případu bude policie postupně informovat. Požár bateriového úložiště na Jičínsku zanechal 20-milionovou škodu. V areálu v Nové Pace zasahovalo včera odpoledne několik jednotek hasičů. Oheň se podařilo zlikvidovat. Nikdo se nezranil. Místo události bylo předané majiteli firmy a byla nařízená dohlídka. Hasiči se budou vracet na místo incidentu každé 2 hodiny, aby provedli kontrolní měření. Příčina požáru je předmětem vyšetřování. Na opravované Frýdlantské mosty v Ostravě se dnes částečně vrátí auta. Odpoledne se motoristům otevře silnice ve směru z centra do městského obvodu Poruba. Se zprovozněním opačného směru pro auta se počítá v polovině července.
5: Pro lidi, kteří například pracují v centru Ostravy a dojíždějí autem, to znamená, že na konci pracovní doby se jim otevře nájezd na Místeckou ulici a v přímém směru mohou pokračovat na Mariánské hory. Zrušení dlouhodobé uzavírky by mělo mít dobrý vliv i na provoz na Českobratrské ulici, která je stejně jako Frýdlantské mosty jednou z nejfrekventovanějších dopravních tepen Ostravy. Rekonstrukce náměstí Republiky s Frýdlantskými mosty začala loni v létě. Jde o klíčový dopravní uzel, přes který vedou tramvajové linky vedoucí napříč městem. Přestavba zjednoduší přestupy a vylepší nástupiště i podchody. Eva Panošová, Rádio Impuls Ostrava.
4: Zpěvák Daniel Žižka uspěl v semifinále Eurovize. S písní Crossroads tak postoupil do finále 70. ročníku mezinárodní písňové soutěže. K písničce Žižka už dříve sdělil, že vsadil na emoce a na jejich napojení na hudbu. Finále Eurovize proběhne v sobotu a zúčastní se ho 25 soutěžících. Už za pár hodin za námi dorazí Tomáš Klus, písničkář v našem vysílání u Vlasty Korce oslaví své 40. Na Instagramu Rádia Impuls řekl, že se posluchači mají na co těšit.
6: Budu tam celé dopoledne, uslyšíte rozhodně krásnou písničku a vlastně se dozvíte něco zajímavého, něco převratného.
4: Na Tomáše Kluse čeká v našem vysílání několik překvapení. Do našeho studia dorazí po zprávách v 10 hodin.
2: Sport.
4: Tenistka Kateřina Siniaková je ve formě. Na antukovém turnaji v Římě postoupila společně s Taylor Townsendovou do semifinále 4 hry. Nasazené dvojky porazily v italské metropoli australsko-nizozemskou dvojici Perezová-Šursová a vyhráli 17. zápas v řadě. Ve dvouhře uspěl domácí Jannik Sinner, který zdolal Andreje Rubliova z Ruska a 32. výhrou v řadě na Masters překonal rekord Srba Novaka Djokoviča.
7: Klárka Šedová
1: a Honza Daněk.
7: Vaši ranní společnici, máte ve svém šatníku kousek, který tam trčí třeba už 10 nebo 20 let? I to je jeden z dotazů v dnešním ranním tématu. Rozebereme s posluchači, anebo se připojte taky už za chvilku.
2: Impulzovi, jsme vaše rádiová

0: posloucháte Halo, tady Impulzově, nádherné ráno, přejeme do celého Česka a hlavně veselý pátek. A páteční náladu jsme začali v obchodě. Co byl ten jeden nákup, na který dodnes nedáte dopustit?
1: V roce 2003 v Itálii jsme se stavili v jednom nejmenovaném obchodě a tam se nám stala taková věc, že když jsme nakupovali s kolegou, tak jsme furt počítali peníze, jestli na to máme, a když jsme přišli k pokladně, tak jedna mladá paní, co stála za náma, najednou přiložila nějakou kartu k terminálu a nám se objevila sleva 82%. A díky tomu jsme ušetřili docela dost peněz. Paní jsme moc poděkovali a koupili kytku.
2: Tak já chci taky slevu 82%, to už je skoro zadarmo.
0: To rozhodně. Koupili jste někdy něco spontánně a bylo to nejlepší rozhodnutí? A kdo z rodiny je větší utráceč, vy anebo partnerka? Ozvat se můžete teď hned do ranního vysílání.
2: A proč to probíráme právě dnes? Protože právě dnes taky startují nákupy Ona dnes. Takže běžte, ono se to vyplatí. Ona dnes, já bych to nechala na ona zítra, pozítří, nákupy s Klárou non-stop.
0: Ona 365.
3: Pohodové ráno přejí nákupy Ona dnes. Nakupujte o víkendu se slevovými kupony a slevami až 50%. Více na www.nakupyonadnes.cz.
0: Nezapomeňte se ozvat taky přes WhatsApp 605 222 007, kam jdou nahrávat hlasovky i textovky. Je 8 minut po 6. hodině. Klárka s Honzou.

0: tak kdo má dneska šťastnější ruku, Klárko?
1: Já každý jsem den... přesně věděla, jak se zvedáš, že jdeme točit, kdo to dneska zvládne.
0: Každý den zkušebně zkoušíme zatočit kolem štěstí, protože my se ho chceme užít, že jo? Takže proto to děláme i na čisto a zároveň vám dáváme i takový jako vodítko, kdo z nás by mohl v případě, že budete hrát a to štěstí se usměje zrovna na vás, kdo z nás by mohl mít šťastnější ruku? Takže se zvedám, mluv.
1: No, Honzik točil, netočil včera, točil předevčírem a vytočil 100 000 korun. A ne, v úterý, v pondělí tady nebyl.
0: Jo, vlastně.
1: A já jsem netočila, protože jsme se včera nedovolali, tak jsem zvědala, co padne dneska. Doufám,
0: tak,
1: že se dovoláme.
0: Jsem tam, dám to na výchozí pozici, začínáme vždycky tady, že?
1: Ano, trojnásobek u Betána.
0: Trojnásobku u Betána, takže 3, 2, 1, zkouším točit teďka. Takže kdybychom se vám náhodou dovolali, zvedli jste telefon, řekli, halo, tady Impulza, vy jste ve hře, máte 10 000, já bych zatočil a dneska by tam padl dvojnásobek v mém případě.
1: Mám to zkusit taky?
0: Pojď, určitě.
1: Dobře.
0: Klárinka se jenom přesune, ona jde školu, dává to na výchozí pozici
1: a, jedu.
0: A roztočila
1: jo,
0: kolo.
1: Tak to jsem zvědavá.
0: Pojďme na to.
1: Na poslední dobu nějak jako padá ten smolík. Ne, smolík tam nebude.
0: Dneska by tam Klárce padnul...
1: Základ. Nic velkého.
0: Ale je centimetr.
1: Nic špatného.
0: Je centimetr od Betano jackpotu, takže má našlápnuto. Nezapomeňte se přihlásit.
1: Já to zase dám na naší startovací pozici. Až budeme volat, jo, ať víte, že to je tam, kde to má být.
0: Přihlaste se zdarma přes Impuls.cz právě v tuto chvíli.
2: Nejsme jen rádio, jsme vaše rádiová rodina. Impulzově. Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
3: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
2: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
4: Datart pořádá Maxi výprodej.
5: Cože? Maxi výprodej?
4: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
5: To je mazec.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
7: Pak přijeďte do AutoESA.
6: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
7: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
6: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc a to i hned a v hotovosti.
7: Kdo na to jde? Od lesa prodá auto u ESA.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Příjemné ráno, pomalu to jede na D1 na příjezdu do Brna cestou z Prahy mezi Popovkama a 196. kilometrem. Kilometrová kolona je na Pražském okruhu ve směru z letiště do Modletic u Zličína. Srážka osobáku s nákladňákem stále překáží na 34. z Hradce do Třeboně, za Stráží nad Nežárkou, doprava zpomaluje. A na Českokrumlovsku mezi Lipnem nad Vltavou a Novými Domky havarovalo osobní auto. S opatrností projedete, z dopravy všechno, ozvěte se taky, kdybyste cokoliv měli na srdci.
2: Partnerem dopravy 007 je Kooperativa, pojišťovna pro život, jaký je. S asistenčním programem Max Plus můžete bez obav vyjet kamkoliv. Když se něco pokazí, mechanik dorazí, nebo vás odtáhneme, a to bez limitu.
3: Kolo pro život, to je největší seriál závodu horských kol v České republice. Každoročně spojuje tisíce hobbyjezdců, rodin s dětmi i výkonnostních závodníků na tratích po celé zemi. A právě tam jsme vyslali našeho Zuřivce.

0: Rádia Impuls.
1: Cyklistika je fenomén, na kolech jezdí celé rodiny. No ať už jste závodník nebo amatér, o víkendu je připravena další zastávka projektu Kolo pro život, na kterou nás celé ráno zve náš zuřivec. Krásný den, Aleši.
2: Ahoj, Aleši.
3: Tak Impulzovi, krásné dobré ráno, já vás zdravím. Tady kousek od Mladé Boleslavy, obec Zířetice. Tady totiž vede jedna z tras závodu Kola pro život, Mladá Boleslav Tour, Škoda Auto. A jsem tady, slezl z kol, teďka, abychom si mohli popovídat taky o tomhletom všem. Tak za organizátora závodu je tady Svatopluk Fost se mnou. Svatopluku, krásné dobré ráno.
4: Dobré ráno.
3: Tak já říkám, že to je jedna z tras závodu tady v Mladé Boleslavi. Takže kolik tras bude a jaká je ta naše, co teďka jedeme?
4: Tak celkem jsou tři trasy, tato nejdelší má 50 km, pak máme 30 a rodinou 20 km.
3: Dobře, a tahle, co jedeme tady my?
4: Ta má těch 50,
3: to 50 km
4: a nejtěžší.
3: Tak dobře, my tady dokonce budeme mít i hezká místa, nějakou zříceninu a tak dále. Co takováhle těžká trasa nachystá potom těm vlastně, co jsou taky řekněme nejnáročnější cyklisté?
4: Jsou tam nějaké stoupání a nějaké technické sjezdy, ale musíme říct, že Mladá Boleslav obecně patří mezi ty lehčí, jednodušší.
3: To je vlastně víceméně tady všude okolo nás taková rovinatější oblast.
4: Přesně tak, takže tady se ty lidi tolik netrápí, jak se říká.
3: Jo, takže ti, kteří prostě nemusí úplně do kopců a chtějí jet nějaký závod z kola pro život, tak Mladá Boleslav ideál.
4: Je to naprostý ideál, krásné výhledy, krajina, všechno.
3: Takže my jedeme dál na té naší trase tady okolo obce Zířetice Impulzovi a nezapomeňte o víkendu Kolo pro život, Mladá Boleslav Tour a my se se Svatoplukem Foštem ještě přihlásíme za hodinu. Zatím naslyšenou.

0: chcete si dneska vytočit betánoček, po teda my ho vytočíme, aby máte jasných 10 000 zahalo tady Impulzovi. Nezapomeňte vstoupit do hry. Přihlaste se třeba přes aplikaci. A Klárka hlásí počasí.
1: Bude většinou zataženo, přeháňky, taky bouřky a nejvyšší teploty mezi 11 až 16 stupni. Kovářská, Krušné hory, 0 stupňů, hlásí Petr. A já se jdu podívat do Trutnova, protože tam povedou mé kroky po vysílání. Tak v Trutnově je aktuálně 6 stupňů a maximum tam bude dneska na 11 stupních, takže žádná velká sláva. Trutnováci, doufám, že jste neukládali zimní bundy, bude se ještě hodit. Jak je u vás? Dejte nám vědět i vy na náš WhatsApp 605 222 007.
0: Tak tvoje cesty povedou do Trutnova, moje cesty povedou do Plzně a já si říkám, jak bude asi dneska v Plzni, a proto se i já rychle podívám. Plzeňáci, dneska maxima 14 stupňů Celsia, poločasno a pozor, 60% pravděpodobnost přeháněk, bouřek anebo deště. To není žádná sláva taky, ale pořád lepší než v Trutnově, kde bude jenom 11, pocitově 8.
1: Jo, jo, je to tak.
0: Jeďte do Plzně, lidi.
2: Právě vychází týdeník Téma. Sami v davu. Mladí jsou dnes osamělejší než staří. Na síti dostávají lajky venku přes hubu, říká psychiatr Radkin Honzák. Jak nás vlna samoty mění? Čtěte v týdeníku Téma. Právě v prodeji.
3: Ahoj, tady Honza Koller. Zvu vás na finále Planeo Cupu. Přijďte podpořit mladé talentované fotbalisty v boji o titul. Těšit se můžete i na plno zábavy ve fanzóně Hisense nebo při stavění z kostek Lego. Už tento víkend 16. a 17. května na stadionu FC Kuřim. Buďte u toho s námi. Planeo.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa z kůží 100 gramů za 29,90. Lipánek 130 gramů za 16,90 a vodka Nikolaus půl litru za 109,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
4: Kdo zaváhá, neušetří. Až do pondělí vám v obchodních domech i e-shopu Skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
5: Zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
6: Podívejte se lásce do očí. U nás ve Focus Optik nezáleží na tom, koho milujete. My totiž dobře víme, že láska má skutečně mnoho podob. Přijďte se o tom společně přesvědčit do jedné z našich optik. Při nákupu dvou kompletních dioptrických brýlí získáte druhý pár zcela zdarma. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Jak byste si užili dovolenou za 100 000? Právě dnes losujeme ve Sportce, navíc 100 výherců dovolené za 100 000 korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.
10: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
11: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Tullamore Dew půl litru za 259,90 pouze v pátek a panzany těstoviny při koupi od 3 kusů za 26,90 za kus. Bila. To dobré začíná u nás.
12: Víte, jak se pozná ohleduplný a spokojený řidič? Jezdí s úsměvem a zastaví tam, kde se to vyplatí. Na čerpacích stanicích OMV hrajeme o radost. Někdo si odveze benzín na rok, někdo kávu Viva na celý měsíc. Odměn máme hromadu. Mějte připravenou aplikaci OMV MyStation a poslouchejte Impuls. Jezdíme s úsměvem i do vašeho regionu. Jedině na Impulsu a na OMV s aplikací MyStation.
13: 3 minuty po půl sedmé začínají zprávy jednou větou s Katkou Palajovou. Uchazeči o studium na středních školách se dnes dozví, zda a kam byli přijatí. Správa železnic včera nasadila na trati mezi Prahou a Berounem speciální měřící vůz ke kontrole trolejového vedení. 5 italských občanů zahynulo při potápění na Maledivách, po příčině policie pátrá. Ministerstvo financí ode dneška nabízí lidem možnost nakoupit státní dluhopisy. A ve Švýcarsku dnes začne hokejové mistrovství světa a český tým do něj vstoupí zápasem proti Dánsku.
0: Dnes to bude trochu jiný úsměv. Maminka se pokusí potěšit svoji mladou dceru v pořadu Úsměv, prosím, ale povede se jí to? Padne to na úrovnou půdu? Poslouchejte už za chvilku, je pátek 15. května, dobré ráno.
14: Impulzovi, jsme vaše rádiová rodina.

0: Radio Impuls. Úsměv, prosím.
1: Den, telefonu Řehačková.
2: Eliško, dobrý den, tady jsou Klárka a Honza z Halo, tady Impulzovi.
3: Dobré ráno.
2: My máme telefonní číslo od maminky, Moniky.
1: Ano.
2: A maminka nám můžeme tykat?
1: Ano.
2: Maminka nám na tebe dala telefonní číslo s tím, že ti máme říct, že jsi skvělá.
1: Je, super, děkuji.
2: No, není vůbec za co, překvapili jsme.
1: No, tak je vedle mě, tak je.
3: Úplně ne. Eliško, kolik je ti let?
1: 19.
3: 19?
1: No.
3: No tak to je hlásek jako koní pásek.
2: Maminka napsala takovou hezkou zprávu, můžeme to říct?
1: Ano.
2: Jsi moje opora, parťačka, spolupracovnice i nejlepší kamarádka v jednom. Obdivuju, jak všechno zvládáš, jaké máš srdce a kolik síly v sobě nosíš.
1: Super, to je hezké.
2: A napsala taky, že máte hektické dny někdy. Kdy máte hektické dny?
1: No, tak každý den.
2: Fakt?
3: Když mamka napsala spolupracovnice, tak to znamená, v jaké práci jste spolupracovnice?
1: No, tak v úklidu.
2: Já jsem si to myslel. Baví vás úklid, nebo?
1: Jo, tak je to super.
2: Co ještě vás baví společně dělat?
1: No, společně, no tak já bych ráda už společně ne.
2: Eliško.
1: Trávíme dost času.
2: Jo, Eliško, chystáš se jít z domu? Jakoby říkáš, ráda bych společně, už ne, ráda bych sama. Rozumím ti správně.
1: Ano, ano.
2: No a pracuješ na tom nějak? Máš kluka nebo tak něco?
1: Jo, no já jsem se nedávno přistěhovala zpátky. V práci a všem, takže vlastně jsem opustila svůj domov, svůj klid, svůj komfort. Nedávno.
2: No, ale mám čas, toho má radost, evidentně.
1: No, tak to je.
3: Ta jo. Eliško, a co by si řekla mamče takhle přes rádio, co by si vzkázala?
1: A, že ho mám ráda, ale občas je dobrý klid.
2: A
1: nechat.
2: Není nad upřímnou 19-letou dceru. Tak ahoj.
3: Ahoj.
1: Nechle.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.
3: Chcete potěšit taky vaše blízké? Napište nám na náš WhatsApp, napište nám jejich kontakt, napište krátký příběh a my to všechno zařídíme. 605 222 007 nebo napište e-mail na impuls@impuls.cz.

0: Tady je vaše rádiová rodina.
1: Ptáme se na vaše pozitivní nákupy. Co jste si koupili a zůstalo vám v šatníku doteď? A nebo jste nejvděčnější za to, že do tohohle kusu jste investovali? Prostě co tam máte? Michal napsal, nosím značku. A teďka si doplňte jakoukoliv chcete. A nejstarší košili je 20 let a stále mi padne. Michale, nevím, jestli mám chválit vás, že si po 20 letech stále držíte stejnou postavu, anebo tu košili, že vydržela to praní. Zuzka má nepříjemné nákupy, já nezapomenu na žádný nákup za totality. Banány, fronta, vložky, fronta, toaletní papír, fronta, zařizování bytu, pračka, nábytek, kočárek, na vše fronta, anebo poznámosti.
0: Ozvěte se taky, jestli máte doma ve skříni kousek, který je tam třeba 10 nebo 20 let.
2: Pohodové ráno přejí nákupy ona dnes. Nakupujte o víkendu se slevovými kupóny a slevami až 50%. Více na www.nakupyonadnes.cz.
3: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
4: No, ahojte impulzáci, tak brácha má psi, jeden se jmenuje Andy a druhý se jmenuje Ron, takže když na ně volá, tak je to Andy a Ron. Ale jestli je bere na dovolenou, tak to nevím. Čau.
3: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na raní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
5: Ahoj Martin, teď jsem projel kolem té nehody toho Rozvadovu a kolona z české strany začíná už na 134. kilometru a rychle narůstá.
3: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Víte, co budete vařit? Nechte si poradit od držitele Michelinské hvězdy.
6: Kdo by si nepamatoval hovězí s mrtvičkou, parádní symfonia chutě a všichni si chodili přidávat. Já jsem recept samozřejmě povýšil na michelinskou úroveň. Jak jsem to zrobil? Tak třeba místo muky dávám nastruhanou bramboru a místo cukra včelí mrdík.
3: O dobrou chuť se na Impulzu stará ostravský gastrošef Heřman Gazda.
6: Kurňa, tolik recepisů na bramboráky jsem ještě neviděl. A těch názvů, no kýho gizda čert, aby se v tom vyznal. Bramborák, vošouk, cunda, sejkora, strouhanec, toč, bač, strýk a milion dalších názvů.
3: Vařte jako Michelini. Každou neděli na Impulzu.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Dobré ráno, nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Po půjíždí se na D1 před Brnem směrem z Prahy mezi 182. a 196. kilometrem. Profice z Global Assistance hlásí nehodu osobáku s nákladákem na trase i z Jindřichova Hradce do Třeboně. Je to za stráží, zpomaluje to v obou směrech. Dvě osobní auta se srazila na desítce za Turnovem směrem do Železného Brodu. A v Kladně, v Rozdělově, ve Smečenské ulici narazilo osobní auto do lampy. Na Blanensku za Ludíkovem pak máme směrem na Žďárné nabourané osobní auto s nákladním a tam se jezdí k Vadlově. Z dopravy všechno. Kdybyste měli doplňující informace, nahrajte je přes aplikaci Rádia Impuls.
2: Jste na cestě, hodí se vám ty informace, je to cesta kamkoliv, tak my vám tu cestu kamkoliv zkrátíme tím, že vám prostě zahrajeme písničku na cestu. Co pro to musíte udělat? Stačí napsat jedno jediné jednoduché slůvko jedu právě teď na náš WhatsApp 605 222 007. My vám zavoláme, tu cestu zkrátíme, no a prostě bude to boží. Jedu 605 222 007.

0: Já mám tady George Michaela a Pink, tak jsem zvědavý, co si vybere naše posluchačka Hanka, kterou z písniček. A je s náma ve vysílání. Hani, dobré ráno.
1: Krásné ráno.
2: Krásné ráno, už je pátek.
1: Jo, jo, je pátek. Haničko, a kam tak jako v pátek jedete ráno?
2: No ani se neptejte, představte si, že do práce.
1: Ježiši, fuj. Ani, co je to za práci?
2: Ježíš, no to je ještě horší. Jsem učitelka.
1: Ježiši.
0: Já si ale paní učitelek vážím a vždycky jsem je miloval a měl rád.
2: No.
1: No, slyšel.
0: Co poučíte? První, druhý stupeň nebo někde?
2: Druhý stupeň, já učím matematiku.
0: Matematiku na druhém stupni, to znamená, že máte páťáky, šestáky, sedmáky, jo?
2: Ne. Já mám radši starší děti, takže letos mě poskytli 8. a 9. třídy.
0: Dobře vy. No a tak jaký jsou ty děti teďka, jako na konci vlastně toho vzdělávacího procesu v 8. a v 9. třídě?
2: Oni jsou úžasní.
0: Super. Tohle já potřebuju slyšet, že každý dneska nadává, jak jsou lidi rozbitý, že mladý a že jim nezávidíme. Pořád jsou to prostě skvělí lidi, že jo?
2: Tak.
0: To mě potěšilo.
1: Hani, já bych vás chtěla na matiku, kdybychom se vrátili teda o nějaký ten pátek zpátky. Vy se mi líbíte.
2: Přijeďte, v Ústí je krásně.
1: Do Ústí, jo?
0: Je. Já se tam chystám na Větruši, jsem dlouho nebyl. Chodíte tam někdy?
2: No, je, tam je úžasný výhled.
0: Bomba. Přijeďte. Já to miluju prostě. Ústí je skvělý město.
1: Je to tak,
2: Haničko. Já bydlím na vesnici, takže vás klidně ráda pozvu k nám do Velkého Března na úžasný zámek.
0: Děka, ano.
2: A jinak... Na vesnici je blaze a ve městě se žije draze.
0: No to je prostě, to jste pravda. Řekla naprosto trefně, Hani. Tak ať vám to i dneska s žáky jde úplně skvěle. A děkujeme.
2: Dobrá, já mám krátkou, ve 12 jedu domů. Takže...
1: No, tak to je paráda.
0: To milujeme.
2: Znáte to, jako ty učitelé nic nedělá.
0: Ano, jo, no.
2: Tak to po nás funguje.
0: No jasný, to je jasný, jako ta kliše, že jo, toho se asi nikdy nezbavíme. No nic, Hani, budeme se s tím muset umět naučit žít.
1: Ale pozdravujte i žáky od nás a užijte si to, je pátek. I vy, šťastnou cestu.
2: Nashledanou.
0: Můžu vám zahrát George Michaela, zvládnete to?
2: No, do toho.
0: Bomba, jedem, ahoj.
3: Písnička na cestu.
0: To byla vždycky moje oblíbená hvězda. Tak tady je jeho Carlos Vesper. Dobré ráno, přejeme do celého Česka 7 minut před 7 hodinou. Vaši ranní společníci, kteří vám zlepší náladu, dají radost do života. Jsme vaše rádiová rodina. Klára Šedová.
1: A Honza Daněk.
0: Máme pejska i kočičku na billboardech.

0: škoda dobré duše, nech je Georgeovi lehká země. George ale vystřídají kabáti s malou dámou nebo Fool's Garden se svým citronovníkem. Tady je Impuls, žijeme muzikou. A taky Honza s Klárou.
1: Jak dneska bude? Většinou zataženo, přehánky, ojediněle i bouřky a nejvyšší teploty 11 až 16 stupňů Celsia.
2: Dopoledne s dobrým korcem. 7 pecek pro

0: celým světem s cestovatelem Jirkou Kolbabou.
1: Jsem na jednom z ostrovů Antarktického poloostrova a všude kolem mě jsou ledy. Teď jsem vystoupal na kopec a koukám na neuvěřitelné fantastické ledovce.
0: A radost ze života.
2: Kdy jste si naposled uvědomili, že jste opravdu šťastní?
3: Je to asi po každý, kdy mě můj muž rozesměje, což se děje často.
0: Takové je dopoledne s Dobrým Korcem, Vlastou Korcem, na rádiu Impuls.
4: Ahoj, tady Honza Koller. Zvu vás na finále Planeo Cupu. Přijďte podpořit mladé talentované fotbalisty v boji o titul. Těšit se můžete i na plno zábavy ve fanzóně Hisense nebo při stavění z kostek Lego. Už tento víkend 16. a 17. května na stadionu FC Kuřim. Buďte u toho s námi. Planeo.
5: ETA extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 2,5 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě. Skonto nabité.
9: Kdo zaváhá, neušetří. Až do pondělí vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nabité.
10: Přesný čas vám přináší Umyjem to. Mytí, ochrana a nátěry fasád bytových domů, odstranění plísní a řas. Umyjem to CZ.
11: Policie dopadla údajného lupiče lebky svaté Zdislavy. Budoucí středoškoláci zjišťují výsledky přijímaček. Mrtvá velryba u Dánska je zřejmě Timmy. Se 7 hodinou jsou tu další zprávy s Katkou Palajovou.
0: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
11: Kriminalisté zadrželi podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy. Policie získala informace, kde se vzácná relikvie nachází. Pachatel ukradl lebku v úterý z baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku. Případ sleduje reportér Vítek Zábranský. Vítku, dobré ráno.
12: Pěkné ráno. Podezřelým je 35-letý muž. Kriminalisté ho zadrželi včera v podvečer ve Středočeském kraji. Následně byl převezen k výslechu. Podle informací z zpravodajského portálu iDnes.cz se ke krádeži přiznal. Podezřelý měl označit konkrétní místo, kde se lebka nachází ještě předtím, než stačil dokončit svůj plán. Podle zdrojů iDnesu relikvie ale není na volně přístupné místě. Kriminalisté podle informací z večera ověřovali, jestli se tam lebka skutečně nachází. V tuto chvíli víc informací policie nezdělila. Lupič lebku svaté Zdislavy ukradl v úterý z baziliky z Jablonného. Využil toho, že při přípravě bohoslužby byl vypnutý alarm. Podle církevních představitelů má relikvie nevyčíslitelnou historickou i duchovní hodnotu. Případ dál sledujeme. Vítek Zábranský, Radio Impuls.
11: Uchazečům o studium na střední školy nastal den pravdy. Dnes se dozví, zda a na jakou školu byli přijatí. Informace by měly najít v elektronickém systému DIPSY, zveřejní je také školy. Přihlášku na střední školy, včetně víceletých gymnázií a škol s výučním listem i bez něj, si letos podle aktualizovaných dat Cermatu podalo zhruba 156 200 uchazečů. Z toho 130 200 se hlásí na 4leté a kratší obory. Státní organizace Cermat dnes také předá ředitelům středních škol výsledky státních maturitních zkoušek, které psali žáci začátkem května. Nejpozději v pondělí je pak školy předají maturantům. Období ústních zkoušek potrvá od 16. května do 10. června. Konkrétní termín zkoušky určují ředitelé škol. V přírodní rezervaci u dánského ostrova uvízla velryba. Dánská agentura pro ochranu životního prostředí uvedla, že keporkak už před nějakou dobou uhynul. Tamnější média se domnívají, že jde o Timmyho, kterého soukromá iniciativa velmi komplikovaně a nákladně zachraňovala změlčiny v Baltském moři. Dnes při odlivu se experti pokusí uhynulé velrybě odebrat vzorek tkáně. Písničkář Tomáš Klus u nás oslaví své čtyřicátiny. Přijde do dopoledního vysílání Rádia Impuls u Vlasty Korce. Posluchači se můžou těšit na jednu velkou premiéru.
13: Tomáše Kluse si řada lidí zpívá u táboráků, na některé jeho písně totiž stačí obyčejná kytara, třeba na protest song Panu Bohu do oken.
14: Za co, pane Bože, za co? Trestáš tento prostý lid.
13: S politickými názory se nikdy netajil. Před lety o nich promluvil i v našem vysílání.
15: My sice žijeme v demokratickém státě, ale nenaučili jsme se demokraticky myslet.
13: Prorazil také z písní Cesta, kterou dal dohromady s kapelou Kryštof.
16: Tou cestou, tím směrem, prý bych se dávno měl dát.
13: Dlouhou cestu musel ujít ke svému vytouženému bydlení. O svých snech taky promluvil na Impulzu.
17: Chci mít dům na samotě, kde budu mít obrovskou knihovnu, velký psací starý stůl a dvě kozy.
13: Před lety tak Prahu vyměnil za divočinu ve středočeském Mníšku pod Brdy. Tomáš Klus k nám dnes přinese i jednu jeho hudební novinku. A my pro něj máme taky nachystaná narozeninová překvapení, tak poslouchejte od 10 do 12. Michael Ransdorf, Radio Impuls.
18: Impulzově vysílají Klára Šedevá
19: a Honza Daněk.
18: A dneska se ptám, jestli máte ve skříni kousek, který je tam třeba 10, 5, 20 let a koupili jste ho za pusu. Dneska nakupujeme dřív než ostatní a vy se k nám můžete připojit už za chvilku.
20: Impulzovi, jsme vaše rádiová rodina.
18: Momentálně je u nás hitem kožená bunda Kláry Šedové, která je ve skříni.
19: No už 22 let.
18: A koupila ji za?
19: 400 korun.
18: Neskutečný lidi. Máte něco podobného? Ozvěte se. Náš WhatsApp?
19: 605 222 007.
18: Je pátek 15. května. 5 minut po 7. hodině. Malá dáma od kabátu.

0: nám úplně jasný s Klárkou, že k nakupování člověk potřebuje prachy. Nejlépe neomezenou, bezlimitní třeba kartu, jo? Nebo zdroje prostě, neomezené zdroje, když to řeknu takhle. A můžete mít 100 000 samozřejmě na nákupy, když se na vás usměje štěstí. Vyhrajete v Halotary Implozovi desítku a znásobíte to na našem výherním kole na Betánu Jackpot. A můžeme vám prozradit, že budeme volat v této hodině a může se to stát. Proto držte vlnu a nezapomeňte na výherní heslo.
1: Halo, tady Impulsovi.
0: Ale dneska se ptáme, jaký byl váš nejlepší nákup v životě?
1: Pavel nám napsal, moje žena ráda šopuje, ale musím zároveň přiznat, že je trošku roztržitá. Ne, Pavel není můj manžel, milý posluchači, to je jiná manželka roztržitá, nejenom já. No a Pavel píše, že si chtěl koupit bundu a že tu, co viděl, ta se mu moc líbila, ale že dávat za ní 4,5 bylo hodně. Chtěl si počkat ve slevě, až bude. No a žena ji prý našla, že mu ji ukazovala a že na internetu vyšla na 750 korun. A Pavel dodává, ještě moc jsem se nesoustředil, jak to u chlapů bývá. Tak jí povídám, taký kup. V zápětí mi na mobil cinkla částka, která mi odešla z mého účtu, 7500 korun. Chybička se vloudila, ale bundu mám dodnes.
0: A je ta bunda a fotku neposlala, náhodou mě by zajímala. Bunda za 7,5 tisíce.
1: Mě by zajímala fotka manželky, která si spletla 7,5.
0: Tak jestli to pleteš občas?
1: Ne? No ne, já bych se jako šla podívat do zrcadla možná.
0: Jasně. Jdeme dál.
2: Na zdarý Impulzáci. Takže já mám v šatníku tričko, kterému je 40 let. Je to tričko ještě z Jugoslávie s nápisem Hard Rock. Žena mě ho už několikrát vyhodila do popelnice, pokaždé jsem ho vytáhnul. A když jsou nějaké retro party, jak se hodí? To, hezký den.
0: To hezký den, tohle je rekordman. 40 let má ve skříni tričko s nápisem Hard Rock z Jugoslávie. Pokud něco takového objevíte i vy, nebo máte něco takového, nahlaste nám to dneska do ranního tématu.
1: Ale 40 let ve skříni tričko, my ho chceme vidět na vás dnes a denně. To nevydrží to praní 40 let, že jo?
0: Ozvěte se taky.
3: Pohodové ráno přejí nákupy ona dnes. Nakupujte o víkendu se slevovými kupóny a slevami až 50%. Více na www.nakupyonadnes.cz.
0: A znovu upozorňuju, že v pokladně máme až 100 000 korun pro vás. V Halo tady Impulzovi.

0: Když voláme v Halo tady Impulzovi, tak to přenášíme na náš Facebook a právě v tuto chvíli už to náš sociální tým kliká a mačká. Doufám teda, že jste to zmáčkli. Jo, už to tam přenášíme. Takže si klidně můžete přidat rádio se 4A a sledovat nás, monitorovat, co se děje v rádiu. Třeba dneska bude oslovovat narosky u nás Tomáš Klus v 10 hodin u Vlastíka Korce. Taky tam často dáváme fotky z našeho ranního vysílání, anebo tenhle ten přímý přenos. Schválně jsem to trošku prodloužil, aby ty lidi tam
1: přišli. No a když je tam tenhle ten přenos, tak vy vlastně víte o chvilku dřív než ostatní, že se bude hrát.
0: Přesně tak, mám to zmáčknout.
1: Mačkej, uvidíme.
0: Chvíle napětí.
1: První. Druhé.
2: Halo, tady Impulzovi.
0: Ba parádní halo, tady Impulzovi. Moc krát za to děkujem. Máme radost. Vítejte v našem vysílání. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: S kým mluvíme?
2: Evou.
0: Odkud jste?
2: Příbora.
0: Jak se máte?
2: Krásně.
1: No teď už krásně, Evičko, že? Krásné ráno, taky přeju.
2: Ráno.
1: Máte 10 000 korun a taky možnost zatočit si a získat betánu jackpot 100 000 korun, anebo taky jako může padnout smolík.
2: No, zkusíme to.
1: Zkusíme to, jo. A Honzík měl v pondělí, ne, v úterý měl šťastnou ruku, vytočil 100 000 korun. Víte o tom, jo, že je to Zlatoruk?
2: Ano,
1: teďka my mu říkáme v rádiu Zlatoruk.
2: Já vás poslouchám od samého začátku.
1: No a tak kdo bude točit, Honzík nebo já?
2: Já zkusím Honzíka.
0: A, jdu na to, ale co když tam padne smolík?
2: No jo, no tak.
0: Tak přestanete poslouchat Radio Impuls, co? Po 20 letech?
2: Ne, určitě ne.
0: Tak vydržte, jo, jdu tam.
1: Tak Honzík právě přichází ke kolu, budeme doufat, že ke šťastnému kolu. Je to nastaveno klasicky tak, jako vždycky bývá. Honzík už je tady, má sluchátka.
0: Já jenom doplním pro posluchače, že přímý přenos toho, co se právě v tuto chvíli děje, právě teď přenášíme na náš Facebook a já si musím zesilit ty sluchátka, ať se slyším. Ahoj lidi, ahoj vám všem na sociálních sítích. Takže držíte mi palce? Držíte mi palce. 3, 2, 1, jdu na to. Právě jsem do toho praštil. Ježišmarja, to je taková zodpovědnost vždycky, milá posluchačko. Prošli jsme kolem betána. Jedeme. Prošlo to kolem smolíka. Tak je tam.
2: Smolík.
1: Ne, není tam smolík. Evičko, nebojte, není tam smolík.
0: Je tam dvojnásobek.
2: Super.
0: Je to bomba. 20 000 korun máte, ale řeknu vám to, je to těsně vedle betánu jackpotu. Normálně jsem k tomu byl zase blízko.
2: No, tak je to krásný.
0: No, ale 20 000 na ulici u popelnice nenajdete, ne?
2: No, určitě.
0: Tak jo. Evičko, mám strašnou radost, že máte hezký 20 000. Pátek se nám vydařil, za co je utratíte?
2: Určitě na dovolenou.
0: Skvělý. Kam pojedete, kam ráda jezdíte? Po Česku nebo do ciziny?
2: No, teď jsme byli na Maltě, která byla úžasná. Je. A pojedeme do Egypta k moři.
0: Malta i Egypt, schváleno. Pozdravujte celou rodinu, mějte se moc hezky.
2: Děkuji, mějte se krásně.
1: Naslyšenou. Partnerem hry je Betano, online sázkovka s moderní aplikací, skvělými kurzy a nadupaným kasínem. No jasně, Betano.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardních hrách zakázána.
4: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
5: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
4: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
6: Datart pořádá Maxi Výprodej.
7: Cože? Maxi Výprodej?
6: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
7: To je mazec.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Rodina je na prvním místě, stejně jako volba pro nový rodinný vůz od Auto ESA.
9: Auto ESA to je záruka skvělé ceny, obrovského výběru i garance prověření vozu.
8: Auto ESA to je jistota prvního a jediného českého certifikovaného prodejce ojetých vozů.
10: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Klárka s Honzou, nejrychlejší dopravní informace z celého Česka a rovnou začneme na Pražském okruhu. Dobré ráno.
2: Ahojky impulzáci, dojedete po Pražském okruhu od plzeňské dálnice směr D1, tak nad Komořanským tunelem hned v levém pruhu jsou tři osobáky v sobě, tak z toho tunelu opatrně.
1: To zas bude mela. Kvůli opravám si v obou směrech postojíte na obchvatu Slaného mezi Prahou a Chomutovem. Pomalu to jede také na D1 před Brnem směrem z Prahy mezi 182. a 160. kilometrem. V Mostě v Bělehradské u křižovatky s ulicí U stadionu se srazila tři osobní auta. Dvě osobní auta bourala také na příjezdu do Mostu cestou z Chomutova na Kruháči a podobnou nehodu potkáte na desítce za Turnovem směrem do Železného Brodu. Z dopravy všechno tu další můžete nahlásit klidně impulzovým vy, a to přes aplikaci Rádia Impuls.
3: A za okamžik nás taky Aleš pozve na kolo pro život, ten největší seriál závodu horských kol v České republice.

0: Rádia Impuls.
1: Cyklistika je fenomén, na kolech jezdí celé rodiny, ať už jste závodník nebo amatér, o víkendu je připravena další zastávka projektu Kolo pro život, na kterou nás celé ráno zve náš zuřivec Aleši. Dobré ráno.
2: Dneska ráno. Impulzovi znovu krásné dobré ráno z okolí Mladé Boleslavy. Tady jsme stále okolo obce Zvířekice, kde si projíždíme jednu z tras na sobotní Kolo pro život. Mimochodem jde teda o Kolo pro život Mladá Boleslav Tour Škoda Auto a já jsem tady na kolech s jedním z organizátorů závodu, a to Svatopukem Foštem. Krásné dobré ráno.
3: Dobré ráno všem.
2: Tak pojďme si říct jenom ještě, zase ne všichni nás poslouchali před hodinou, jaké trasy tady v okolí Mladé Boleslavy na Kole pro život nás čekají?
3: Čekají nás celkem 3 závodní a trasy, 50, 30 a 20 kilometrů. Ta patří mezi ty rodinné.
2: Ano, ale pojďme si říct, že spousta cyklistů, že pro ně může být takový ty jako rekreační, řekněme, jo, 20 docela i jako, dostala i jako výkon.
3: Může být, ale ta nejkratší trasa je právě připravená pro rodiny, pro ty starší občany, takže si myslím, že úplně v pohodě.
2: A jak jsme říkali, Mladá Boleslav není úplně v nejvíc hornaté oblasti v České republice, takže se to určitě bude to dát. Tak ale pojďme si říct, Svatopuku, ještě jednu důležitou věc, Kolo pro život. Pojďme ho popsat vlastně myšlenku vaší.
3: Kolo pro život, jsou to vlastně to akce, sportovní akce cyklistická pro celou rodinu. Soustředujeme se jak na výkonnostní, tak klasické amatéry. U nás si přijdou na vše jak děti, tak vlastně i lidé důchodového věku. To znamená, že jsme prostě se dál pro všechny.
2: Ano, takže Impulzovi v sobotu Kolo pro život Mladá Boleslav Tour. Nasedeme na kolo a pojedeme dál za organizátorů závodu. Tady se jmenuje Svatopluk Fost. Svatopluku, krásné dobré ráno a za hodinu naslyšenou.
3: Naslyšenou.
4: A já pro vás mám veselou písničku, k páteční náladě se snad bude hodit, ne? Vaše ranní rádiová rodina, dobrá nálada od Aše až po Hrčavu, od Šluknova až po Břeclav.

0: Nejvyšší čas, jak říkám, nejvyšší čas zeptat se.
1: Jak to s tebou vypadá,
0: jak to s tebou vypadá, miláčku?
2: Já mám radost, protože máme zase funkční pračku. Včera se rozběhla, tak jsem začala prát. Dala jsem včera 7 praček, ještě mi tam nějaké 3-4 zbývají. Tak holky to znáte, že jo? Odjedete někam na pár dní a prádla, jako kdybyste tam strávili půl roku. Teďka navíc Vilík, syn, má v oblibě dávat do pračky i prádlo, které je vlastně úplně čisté, jen proto, aby ho nemusel dávat zpátky do skříně. Tak ho narve normálně jako do toho koše na prádlo, já na to přijdu, že to jsem prala přece jako předevčírem a je to úplně čistý. Ale ve chvíli, kdy to narve do toho špinavého prádla, tak už to prostě jako s tím musíš vyprat,
0: věc? Děti, druhý si nepořizuj.
2: Není v plánu. Nebuď včerejší,
0: no tak klár. Příjemné ráno do celého Česka. Dneska si obloha vezme svůj nejlepší šedý kabát. Většinou zataženo, občas sprchne a sem tam si to střihne i bouřka, jen aby ukázala, kdo tady velí. Teploty 11 až 16 stupňů, nic na opalovačku, ale ani na zimní debku.
2: Každopádně v Ústí nad Labem teď 14, Ostrava Zábřeh 11 a šedavo a pršavo, napsala Jana. A Renča se hlásí z Holíšova u Plzně, tam je 5 stupňů, ale prý se zvedá mlha. Děkujeme za všechny vaše zprávy, pište nám dál na náš WhatsApp 605 222 007.
0: Máte v šatníku kousek, třeba 20 let, za pár peněz, který máte rádi a nikdy ho nevyhodíte. Pojďte s náma do ranního tématu.
3: Vtip Vlasty Korce. Víte, jak se smějou dřevorubci?
2: Ne.
3: Řežou se smíchy.
4: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
5: Fakt? A kam pojedeme?
4: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
5: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: Právě vychází týdeník Téma. Sami v davu. Mladí jsou dnes osamělejší než staří. Na síti dostávají lajky venku přes hubu. Říká psychiatr Radkin Honzák. Jak nás vlna samoty mění? Čtěte v týdeníku Téma. Právě v prodeji.
7: Už jste to slyšeli? Pouze do neděle z planého dny ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. A to se vyplatí. A doručení. Stačí využít jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planeo.
8: Již 35 let potkáváte na silnicích nejen v naší republice přívěsy Agados. Tradiční český výrobce nabízí přívěsné vozíky pro profesionály v různých odvětvích i pro domácí kutily. Kvalitní zpracování, důraz na detaily, dostupnost náhradních dílů. Agados. Přívěsy skutečně vyrobené v České republice. Agados.cz.
9: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky, polotvrdý sýr z Oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sírové nitě různé druhy za 29,90 a Matony Immuno minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90 až do 19. května. Kaufland.
10: Kdo zaváhá, neušetří. Až do pondělí vám v obchodních domech i e-shopu Skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
11: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
12: Řešení je úvěr od Acema.
11: Ale já potřebuju půjčit hodně.
12: Řešení je Acema.
11: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
12: Řešení je Acema.
11: A co když potřebuju 20 milionů?
12: Řešení je Acema.
11: A 30?
12: Acema.
11: A 40?
12: Acema.
11: A 50?
12: Acema. Jde to i bez banky.
13: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovyslon.cz.
14: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
15: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme pre. Více na pre.cz.
10: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
16: 5:05 jsou tu zprávy jednou větou s Katkou Palajovou. Policie v podvečer zadržela muže podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy z baziliky na Liberecku. Kriminalisté znají totožnost všech mužů, kteří v derby napadli brankáře Sparty. Český zpěvák Daniel Žižka postoupil s písní Crossroads do finále mezinárodní písničkové soutěže Eurovize. Počet zabitých při ruském útoku na Kyjev v noci na čtvrtek vzrostl na 24, jsou mezi nimi 3 děti. A tenistky Kateřina Siniaková a Taylor Townsendová postoupili na antukovém turnaji v Římě do semifinále.
0: Dneska vyrážíme na nákup.

0: Evu Farnovou a název její písně přetransformuju do přítomného času. Máš mě vůbec ráda?
1: Nevydírej.
0: Tak dobře, posloucháte Halo, tady Impulzovi, tady jsou Klára a Honza, vaši raní. Chtěl jsem říct, vaši raní.
1: Vyděrači.
0: Klárinko, ty se do toho zase obouváš, víte, jako. Ale musím říct, že mě to baví docela.
1: Jsem ti chyběla.
0: Cože?
1: Jsem ti chyběla.
0: Jo, já to potřebuju, ale ne zas tak jako úplně, občas potřebuju taky pochválit.
1: Trochu lásky.
0: Trošku lásky.
1: Tak malinko.
0: Malinko,
1: jo.
0: Reakce našich posluchačů na otázku, jaký byl váš nejlepší nákup v životě?
2: Tak já mám doma džisku ze 78. To je 48 let, je mě 65. A když jsem si v loni vzal na oslavu s dětma, tak koukali, že mě ještě pořád pasuje.
0: Neskutečný a jestli máte fotku, pošlete WhatsAppem 605 222 007.
3: Mám doma tričko z roku 92, kdy jsme byli s bývalým manželem na svatební cestě v Liverpoolu. Takže kdo je na tričku? No Beatles.
0: Jasná věc. A ještě?
4: Já mám opravdu tričko za hobičku. V 18 jsem dostala první pusu od kluka, který bydlel ale hrozně daleko, takže potom jsme si rok jenom dopisovali a on mi poslal firemní tričko, byl tehdy hasič, nebo vlastně dodnes. A dodnes ho mám schované, jenom dnes mi je 49, ale to tričko pořád mám.
0: Úžasný, prostě. To jsou storky, tohle toto nevymyslíš. Kdyby nás poslouchali teďka v Hollywoodu, už z toho točí 3 seriály.
1: No, ale mě by zajímalo, jak to posluchačka pořád jako ví, že on je hasič. Vy ho sledujete ty roky?
0: Podívejte se, ty ženy, jak mají úplně, my muži to vezmeme prakticky a ona analyzuje nějakým způsobem úplně neskutečný. Mně se ale ten mužský a ženský svět nesmírně líbí a mám z toho velkou radost, že vlastně tady Klára sedí a hází do toho ty vidle. Jo. Je to tak.
1: Každopádně, jestli máte pocit, že to, co máte v té skříni dlouho, už vám nesedí, jo, a že byste potřebovali malinko ten šatník oživit,
0: pošlete
1: tak je idea. Já to nechci, já chci jít taky na nákupy. A já chci říct, že je dneska ideální příležitost, protože začínají nákupy ona dnes, rozumíš?
0: Rozumím.
1: No a co jsi chtěl?
0: Až 50% slevy.
1: No tak po.

0: Ale platíš ty.
1: Zůstanem doma.
0: Teď jsem se orosil, jak jsem řekl, platíš ty, úplně horko na čele, protože takovej pohled, to zažijete opravdu málo kdy.
2: Pohodové ráno přejí nákupy ona dnes. Nakupujte o víkendu se slevovými kupóny a slevami až 50%. Více na www.nakupyonadnes.cz.

0: Občas se člověk rád vrací do školních lavic a profesorovy hádanky najdete už teď ve větším množství na naší stránce impuls.cz, ale denně také v našem vysílání. Pan profesor je novým členem naší rodiny a za chvilku se přihlásí do vysílání. A já jsem si zkoušel, protože je to jeden známý herec, jestli bych to dokázal namluvit jako on, pan profesor. Ale nejde mi to vůbec, nedokážu tóninu toho hlasu. Vůbec to nedokážu jako dát. Ta barva je ojedinělá, jedinečná a zapamatovatelná.
1: To je dobře, protože já nemám ráda imitátory. Takže.
0: Já to vím, ani ty vajvly, to je jasný. No. S tím na Šedovou nechoďte, a vlastně ani na mě.
1: A proto kouzelníky taky ne.
0: Taky nemáš
1: ráda. Taky ne,
0: a já to miluju.
1: Jo.
0: Třeba když mi jeden kouzelník vykouzl tisícovku za uchem.
1: To bych taky chtěla, a ne jednu.
0: Prosím, můžete nám nějaký pan kouzelník vykouzlit Klárce a Honzovi 100 tisíc za uchem? To by bylo dobrý,
1: za každým.
0: Jsem troška, dobře, uchem. Milion.
1: Za každým uchem.
0: Milion. Za každým
1: malíčkem, prostředničkem, prsteničkem, tak pálcem, vlastně za vším, co vyční vás těla, abych potřebovala
0: Milion za zadkem, Klárko.
1: Taky.
2: Jsme Impulzovi, vaše rádiová rodina. Každé všední ráno od 5 do 9. Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
3: Tak já pořád poslouchám, jak si každej syslí zásoby. Já se jmenuju Syslová a zásoby si nedělám, protože sysel si na zimu zásoby nedělá, ale když si udělám zásoby, sežerou mi to moly, takže jdu radši do obchodu pro čerstvé. Hezký den.
2: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
4: Krasavnice 1/13, Krastavy do Liberce, tak v Liberci za Molkou před odbočkou na Globus, tý blbý zatáčce je bouračka.
2: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Víte, co budete vařit? Nechte si poradit od držitele Michelinské hvězdy.
5: Dneska to bude frankfurtská polívka. Ten, kdo si myslí, že polívku vymysleli ve Frankfurtu nad Mohamedem, tak je na omylu. Když se opýtate kohokoliv na štrase ve Frankfurtu, jestli ju zná, tak na vás bude čučer jak husa do flašky a šprechat něco o blazincu.
2: O dobrou chuť se na Impulzu stará ostravský gastrošef Heřman Gazda.
5: Guláš musíš vařit tak dlouho, až se masičko rozpadá jak první manželství. Nakonec tam vysyp koření od majora Anky a máš hotové. Zavolej familiu, rozlej gulašovku do talešku, každému praskni lžicu do ruky, až hranice může začít.
2: Vařte jako Michelini. Každou neděli na Impulzu. Jirka Kolbaba, cestovatel Rádia Impuls. Jirko, kde na světě jsi viděl nejkrásnější západ slunce?
6: Tak to je úplně všude. To, i když jsem v Česku, tak vidím nádherné západy slunce. Často fotím v oblasti Moravské Toskánsko, tam vždycky si to nesmírně užívám. A pak kdekoliv, když jsem někde na ostrovech v Pacifiku, nebo i když jsem někde na horách, nakonec západ slunce je poměrně přitažlivý moment a já jej velice rád fotím. A pak ještě zůstávám dokonce celou noc, abych druhý den ráno fotil zase rozbřesk.
2: Cestovatel Jirka Kolbaba. Každé dopoledne po 10. Na rádiu Impuls. Editor je v naší redakci velmi důležitou postavou. Václav Komárek. Co ti tady přináší největší radost?
7: Každý den se dozvím něco nového, ale hlavně mě baví ta energie, která tady ze všech lidí září.
2: A co tě na této práci nejvíc baví?
7: Samozřejmě moje krimi impulzy. Slyšíte je každou sobotu.
2: Editor Václav Komárek. Rádio Impuls. Děláme zprávy. Důležité pro život. Rádio Impuls. Doprava 007.
0: 007, dobré ráno. Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Začínám na obchvatu Slaného mezi Prahou a Chomutovem. Stojí to tam v obou směrech kvůli opravám. Profíci z Global Assistance hlásí zdržení v Praze ve Štěrboholské a v Liberecké. Pomalu to jede na D1 na příjezdu do Brna, a to mezi 182. a 196. Hodně plná je 43 ze Světa do Brna mezi Milonicemi a Lipůvkou. Téměř 2-kilometrová kolona je na příjezdu do Ostravy po D1 směrem z Olomouce. A ještě v Ostravě, na Sokolské třídě, U křižovatky s ulicí 28. října srazil trolejbus chodce. Jsou tam záchranáři a provoz je tam omezený. I tam počítejte se zdržením. Na co koukáš teďka?
1: Koukám smutně na to kolo, že teďka se o víkendu nebude točit, ale zase těším na pondělí.
0: Jo, takhle. Měla jsi odvrácenou tvář? To je smutný hrozně. Nemám rád, když jsi smutná. Co pro tebe můžu udělat teďka?
1: No, ať už je pondělí, ať můžeme zase točit a padne betánoček.
0: Dobře, v pořádku.
2: Partnerem dopravy 007 je Kooperativa. Pojišťovna pro život, jaký je. Naše pojištění vozidel s asistencemi bez limitů vám zajistí odtah i náhradní vůz. Kdykoliv a odkudkoliv.
0: Na co minutka dějepisu třeba?
1: Dáme si. Prověříme naše znalosti.
0: Za malou chvilku s panem profesorem. Pátek 15. května, Klárka s Honzou.
1: Dobré ráno.

0: Zpátky do lavic. S panem profesorem na rádiu Impuls.
1: Dobré ráno, studenti. Přišel jsem, viděl jsem a zvítězil jsem. To je malý citát pro dnešní lekci dějepisu. Přestože by mnozí možná tento výrok rádi připsali současnému americkému prezidentovi, budeme se muset zanořit poněkud hlouběji do minulosti, a to do doby starého Říma. Jak se jmenuje vojevůdce, který tato slova pronesl, a jak vlastně správně znějí v originálu, tedy v latině? Veni, vidi, vici. Ano, tak to pronesl římský vojevůdce Gaius Julius Caesar. Stalo se po rychle vyhrané bitvě proti pontskému králi Farnakovi v roce 47 před naším letopočtem. Dle svých slov tehdy dorazil na místo, obhlédl situaci a rychle vyhrál. A dámy, tenhle muž to vyhrál také u Kleopatry. Alespoň na čas. Pro dnešek končíme.
0: Zpátky do lavic s panem profesorem. Každé ráno u Impulzový.
2: Vyhrál by to taky u Kláry Šedový?
3: Cezar?
2: Hmm.
3: Tak už měl Kleopatru, jako víš, tak, já nebudu hrát druhý housle.
2: Tak jako po Kleopatře?
3: No ne.
2: Však jako chlapi to střídají.
3: Jo, si vyber, buď chlapi. Kleopatra nebo Klára.
2: Dobře, posloucháte, nebudeme měnit historii. 15. května, páteční Impulzový.

0: Klárka s Honzou. Bude 8. Máme dobrý vítr v zádech.
1: A dnes bude většinou zataženo, přehánky ojediněly i bouřky a nejvyšší teploty 11 až 16 stupňů.
2: Každé ráno můžete vyhrát až 100 000 korun. Nevěříte?
1: Je to Betáno jackpot.
3: Je to Betáno jackpot 100 000 korun, chápe?
4: No to je výborný.
2: Haló, tady Impulzovi. Registrace běží na impuls.cz. Rádio Impuls. Rádio plné peněz.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardních hrách zakázána.
6: Partnerem hry je Betáno. Online sázkovka s moderní aplikací, skvělými kurzy a nadupaným kasínem. No jasně, Betáno.
7: Už jste to slyšeli? Pouze do neděle z planého dny ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. A to se vyplatí. K tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne od objednání. Planého.
8: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90. A Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Až do 19. května. Kaufland.
9: Pryč DPH! Pryč DPH!
10: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9 999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
11: Co se tady děje?
12: Co se chystá?
13: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
14: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
13: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
15: Festival Ultraslev Allegro Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si slevy až 50%. Vstup do světa Smart a objevuj každý den tisíce značkových produktů za výhodné ceny. I v e-shopech MOL a CZC. Když něco, tak Allegro.
16: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature Promis 1/4 litru s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.
17: Počasí rozdělí Česko na půl. Zpěvák Žižka je ve finále Eurovize. Tomáš Klus oslaví na Impulzu 40. narozeniny. Je 8 hodin, zprávy nese Kateřina Palajová.
2: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
17: A začneme aktualitou. Elektronický systém DIPSIS výsledky přijímacích zkoušek na střední školy má výpadky. Podle mluvčího Cermatu je přetížený. K tématu se za hodinku vrátíme ve zprávách. Víkendové počasí rozdělí Česko na polovinu. Na Moravu a zejména Slezsko se totiž o víkendu přižene další déšť. Podle Českého hydrometeorologického ústavu může pršet i vydatně. Jen v sobotu by mohlo na východě napadnout mezi 10 až 30 mm srážek, dalších až 30 pak v neděli. Na severním návětří Jeseníků a hlavně Beskyd očekávají meteorologové až 50 mm. V novém týdnu bude srážek i mraků ubývat a mělo by se postupně oteplovat až na 23 stupně Celsia. Česko má ve finále Eurovize své želízko v ohni. Zpěvák Daniel Žižka ze včerejšího semifinále postoupil v mezinárodní písňové soutěži s písní Crossroads. K ní už zpěvák dříve prozradil, že vsadil na emoce a na jejich napojení na hudbu. Připravoval je zhruba 2 roky. Ve finále 70. ročníku Eurovize je 25 soutěžících, o vítězi se rozhodne v sobotu. Ve studiu Rádia Impuls bude dnes pořádně rušno. Dopoledne k nám dorazí oslavit své 40. narozeniny oblíbený zpěvák Tomáš Klus. Reportér Vítek Zábranský zjišťuje, na co se můžou posluchači těšit. Vítku, hezké ráno.
18: Pěkné ráno. Do našeho studia dorazí čerstvý 40. v 10 hodin a těšit si můžete na 2 hodiny speciálního klusovského vysílání. Přijde taky řada gratulantů, bude přípitek, dort, zkrátka vše, co k pořádné oslavě patří. Tomáš Klus je jedním z nejúspěšnějších nejúspěšnějších českých umělců. Ve svých textech často reflektuje politickou a společenskou situaci. Na svém kontě má celkem 9 desek jako Cesta do záhudby, Hlavní uzávěr Splínu nebo Čau Česku. Na některých písních Klus spolupracoval i s manželkou Tamarou. Koně,

0: Tomáš Klus se kromě muziky věnuje i hraní, objevil se v několika pohádkách, filmech nebo televizních seriálech. Připomínám, že narozeninové vysílání s Tomášem Klusem startuje na Impulzu už za 2 hodiny. Sledujte také naše sociální sítě. Vítek Zábranský, Rádio Impuls.
1: Sport. Dnes startuje mistrovství světa v hokeji. Náš národní tým ve Švýcarsku od pondělí trénuje a chystá se na prvního soupeře, kterým bude od 20 hodin 20 minut Dánsko. Naše poměrně mladé mužstvo má jasný cíl skončit lépe než loni, kdy jsme vypadli ve čtvrtfinále.
2: Loni na mistrovství světa naši skončili 6. Co je potřeba udělat pro to, aby to bylo lepší? V tom má útočník Roman Červenka jasno.
3: Ten tým je omlazený a musí se najít chemie v tom týmu. Ten tým musí šlapat jako jeden chlap, prostě ta součinnost a soudržnost tam musí být. Bez toho ten úspěch určitě nepřijde.
2: Právě 40-letý kapitán bude pro mladé velkým vzorem. Těšil se na něj i o 18 let mladší nováček v národním týmu, útočník New Yorku Rangers Jaroslav Chmelař.
4: Je to další splněný sen zahrát si s někým takového kalibru. Se těším, až ho vidím na ledě a budu se moc od něj taky něco naučit. Cítím se fakt skvěle a těším se, až tam na ledě ukážu celé mě.
2: Zápasy ve skupině naše odehrají ve Friburgu. Zázemí mají ale v Bernu, což je zhruba půl hodiny daleko. Obránce Filip Hronek v dojíždění komplikaci nevidí.
5: Myslím si, že to problém určitě nebude. Že to bude zařízený všechno a věřím tomu, že to bude dobře fungovat a snad to nebude tak hrozně.
2: Renata Kuková, Rádio Impuls.
6: Klára Šedová.
7: A Honza Daněk.
6: Dnes to bude trošku jiný úsměv. Maminka se pokusí potěšit svoji mladou dcerku. Jak to přijme? Poslouchejte náš oblíbený pořad a pokud máte kolem sebe skvělé lidi, nahlaste je taky.
8: Impulzovi. Jsme vaše rádiová rodina.

0: Rádio Impuls. Úsměv, prosím.
1: Den, telefonu Řehačková.
2: Eliško, dobrý den, tady jsou Klárka a Honza z Halo tady Impulzovi.
3: Dobré ráno.
2: My máme telefonní číslo od maminky, Moniky.
1: Ano.
2: A maminka nám na... Můžeme tykat?
1: Ano.
2: Maminka nám na tebe dala telefonní číslo s tím, že ti máme říct, že jsi skvělá.
1: Je, super, děkuji.
2: No, není vůbec za co, překvapili jsme.
1: No, tak je vedle mě, takže...
3: Já... Úplně ne. Eliško, kolik je ti let?
1: 19.
3: 19?
1: No.
3: No tak to je hlásek jako konipásek.
2: Maminka napsala takovou hezkou zprávu, můžeme to říct?
1: Ano.
2: Jsi moje opora, parťačka, spolupracovnice i nejlepší kamarádka v jednom. Obdivuju, jak všechno zvládáš, jaké máš srdce a kolik síly v sobě nosíš.
1: Super, to je hezké.
2: A napsala taky, že máte hektické dny někdy. Kdy máte hektické dny?
1: No, tak každý den.
2: Fakt?
3: A když mamka napsala spolupracovnice, tak to znamená, v jaké práci jste spolupracovnice?
1: No, tak v úklidu.
2: Já jsem si to myslel. Baví vás úklid, nebo?
1: Jo, tak je to super.
2: Co ještě vás baví společně dělat?
1: No, společně, no tak já bych... Ráda už společně ne.
2: Eliško.
1: Trávíme dost času.
2: Jo, Eliško, chystáš se jít z domu? Jakoby říkáš, ráda bych společně, už ne, ráda bych sama. Rozumím ti správně.
1: Ano, ano.
2: No a pracuješ na tom nějak? Máš kluka nebo tak něco?
1: Jo, no já jsem se nedávno přistěhovala zpátky. Do práci a všem, takže vlastně jsem opustila svůj domov, svůj klid. Svůj komfort nedávno.
2: No, ale mám čas, toho má radost, evidentně.
1: No, tak to je.
3: Eliško, a co by si řekla mamče takhle přes rádio, co by si vzkázala?
1: A, že ho mám ráda, ale občas je dobrý klid.
2: A
1: nechat.
2: Není nad upřímnou 19-letou dceru. Tak ahoj.
3: Ahoj.
1: Nechle.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.
3: Sami jste to slyšeli, občas je dobrý klid a nestarat se, ale občas je taky dobré potěšit své blízké. Pište na náš WhatsApp 605 222 007 a my jim zavoláme do úspěchu.

0: Jako, jestli pak máš plán na víkend a budeš inspirovat všechny tvoje fanoušky.
1: Mám plán na víkend. Jo? Až dovysíláme, pojedu do Trutnova na oční, protože to tam musím doklepnout, tam pojedu ještě několikrát. Jo. Nechám tam dítě rodičům, teda předtím si skočíme spolu na oběd a pak tam nechám dítě. Pojedu domů, večer přijde kamarádka, kterou jsem dlouho nevěděla. No a zítra dopoledne doperu všechny ty pračky, trochu poklidím a odpoledne přijede další kamarádka, se kterou půjdeme na koncert. My jsme původně chtěli jít s mužem, ale protože Dukla stále hraje ještě zápasy o udržení, tak on bude pryč, bude na zápase a já teda půjdu s kamarádkou na ten koncert a nevím, neslibuju nic, v kolik přijdem, rozumíš?
0: A něco se tam bude dít, dobře, tak hlavně si vem chytrý telefon a měj polohovku, aby tě manžel viděl, když tak, jo, aby tě pak mohl zachránit. Mimochodem, chytrý telefon máme dneska v kapse skoro všichni a právě proto je dobré vědět, na co si při jeho používání dávat pozor. Například takový phishing, to je podvod, kdy se útočníci vydávají za banku, úřad nebo známou firmu a snaží se z vás přes e-mail nebo textovky vylákat hesla či údaje k platební kartě. Jak se bránit? Vždy zkontrolujte skutečnou adresu odesílatele, nenechte se vystrašit zprávami o zablokovaném účtu ani nalákat na výhru a hlavně neklikejte na podezřelé odkazy. Nejde o to se bát, ale být obezřetný. Pár vteřin navíc vám může ušetřit spoustu starostí.
2: Projděte životem bezpečněji. S kooperativou na www.bezpečnostmazelenou.cz.
3: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
4: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
3: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
5: Datart pořádá Maxi Výprodej.
6: Cože? Maxi Výprodej?
5: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
6: To je mazec.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Podívejte se lásce do očí. U nás ve Focus Optik nezáleží na tom, koho milujete. My totiž dobře víme, že láska má skutečně mnoho podob. Přijďte se o tom společně přesvědčit do jedné z našich optik. Při nákupu dvou kompletních dioptrických brýlí získáte druhý pár zcela zdarma. Focus. Pro zdravý pohled na svět.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Příjemné ráno, nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Nebezpečná situace je na D11. Předávám slovo do terénu.
2: Dobré ráno Impulsovi. 44. kilometr ve směru na Prahu. Odstavené vozidlo na krajnici. Dejte na ně pozor.
1: Dáme si pozor, agentko. A děkujeme za spolupráci. Patří tedy rodiny. Víc než 3-kilometrová kolona je na D1 na příjezdu do Ostravy směrem z Olomouce před omezením na 356. kilometru. Před Brnem směrem z Prahy vázne provoz mezi 190. a 196. kilometrem. Hodně plná je silnice 43 ze Svitav do Brna mezi Milonicemi a Lipůvkou. Obou směrně je ucpaný obchvat Slaného mezi Prahou a Chomutovem. Pracují tady silničáři, jezdí se kivadlově. V hlavním městě se zdržíte na Štěrboholské spojce směrem k Barandáku a v Liberecké ve směru do centra. A v Plzni ve Studentské směrem do centra za křižovatkou s Krašovskou se zrazila dvě osobní auta. Z dopravy vše, tu další nám můžete nahlásit i vy přes 605 222 007.
3: Kolo pro život je největší seriál závodu horských kol v České republice. Každoročně spojuje tisíce hobbyjezdců, rodin s dětmi i výkonnostních závodníků na tratích po celé zemi. A Aleš nás za chvilku pozve. No.

0: Rádia Impuls.
1: Cyklistika je fenomén, na kolech jezdí celé rodiny. Ať jste závodník nebo amatér, o víkendu je připravena další zastávka projektu Kolo pro život, na kterou nás celé ráno zve Zuřivec. Krásné ráno.
2: Ahoj Aleši.
3: Impulzovi znovu krásné dobré ráno z okolí Mladé Boleslavy, kde se pojede v sobotu Kolo pro život. Mladá Boleslav Tour Škoda Auto a já jsem teď se sedl z kola za organizátora závodu. Tady mám Sváťu Fošta. Sváťo, krásné dobré ráno.
4: Krásné dobré ráno všem.
3: Tak díky za výšku dneska. Pojďme ještě zase shrnout a navnadit naše posluchače na Kolo pro život v sobotu tady v Mladé Boleslavi nebo v okolí Mladé Boleslavi. Sváťo, jaké trasy se pojedou?
4: Tak začínáme dětskými závody přímo v areálu a pokračujeme třemi takovými většími trasami, delšími trasami, 50, 30 a 22 kilometrů.
3: Tak Impulzuji, my samozřejmě si dáváme tu nejtěžší 50, tady teďka jsme v okolí obce Zvířetice, ale Sváťo, řekněme si, vy máte takový jako hezký moto pro to letošní Kolo pro život, tak pojďte nám o tom něco říci.
4: Tak tomu to je Less Crawling, More Rolling. Je to heslo, které je spojené s kampaní, kde se budeme snažit, aby lidé odvrátili zrak od obrazovek a sedli na to kolo a začali sportovat. S tím, že, co je velmi zajímavé, ambasadorem teda celé této akce je vlastně Petr Čech a myslíme si, že tato kampaň by měla pomoct k zvýšení pohybu.
3: Prostě jde o to nechat počítač, nechat telefon, nechat tablet, cokoliv, co doma mám, prostě a radši sedl na kolo pro život s vámi a dal si v jakémkoliv závodě, které v letošní sezóně budou, tak si prostě dal jednu z vašich tras.
4: Přesně, méně scrollovat a víc jezdit.
3: Přesně tak, takže Impulzovi, to je Kolo pro život ze závodu, který nás čeká v sobotu tady v okolí Mladé Boleslavy, takže Kolo pro život Mladá Boleslav Tour Škoda Auto a za organizátoru závodu tady se mnou byl Sváťa Fošt. Sváťo, děkuju, ať se to v sobotu povede a my jedeme dál. Zatím ahoj, nashledanou.

0: Posloucháte Klárku s Honzou, dneska se nám to povedlo vytočit. Ano, 10 000 korun pro naši posluchačku a taky dvojnásobek. Bylo to moc příjemné. Já děkuji za skvělou hru a vy nezapomeňte na přihlášení do hry zdarma. Můžete se hlásit celý víkend. Partnerem hry je Betano, online sázkovka s moderní aplikací, skvělými kurzy a nadupaným kasínem. No jasně, Betano.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardních hrách zakázána.
2: A jak dneska bude? Bude většinou zataženo, přeháňky, taky bouřky a nejvyšší teploty 11 až 16 stupňů Celsia. Aktuálně v Olomouci zataženo 11 stupňů a prší. Zdraví nás Kristýnka. My zdravíme Kristýnku a já se dívám na ten výhled následujících dní, nebo lépe řečeno, řeknu vám, jak bude o víkendu. Zítřek bude velmi podobný tomu dnešnímu dni, ale v neděli už se má začít klubat sluníčko a ty teploty půjdou pomalu nahoru. A to proto, abychom příští týden mohli prožít takový ten krásný jarní, skoroletní týden.
3: Právě vychází týdeník Téma. Sami v davu. Mladí jsou dnes osamělejší než staří. Na síti dostávají lajky venku přes hubu, říká psychiatr Radkin Honzák. Jak nás vlna samoty mění? Čtěte v týdeníku Téma. Právě v prodeji.
4: Už jste to slyšeli? Pouze do neděle z planého dny ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. A to se vyplatí. A doručení. Stačí využít jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planého.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
7: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alzaboxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Jak byste si užili dovolenou za 100 000? Právě dnes losujeme ve Sportce. Navíc 100 výherců dovolené za 100 000 korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.
11: Kdo zaváhá, neušetří. Až do pondělí vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
12: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko.
13: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro vepřovou panenku kilogram za 149,90 a meruňky, broskve a nektarinky 500 gramů za 49,90. Byla. To dobré začíná u nás.
14: 9:30 začínají zprávy jednou větou. Elektronický systém DIPSY s výsledky přijímacích zkoušek na střední školy má výpadky, protože je přetížený. Úterní znečištění řeky Moravy způsobily ropné látky. Úhyn ryb a vodního ptactva zaznamenaný nebyl. Spojené státy zrušily záměr dočasně nasadit 4000 vojáků v Polsku. Hokejové mistrovství světa zvýšilo zájem o lety do Švýcarska o 10%. A tenistky Kateřina Siniaková a Taylor Towsendová postoupili na antukovém turnaji v Římě do semifinále.
0: Tak pamatuje si tady někdo, kdo měl nejstarší kousek ve skříni, myslím z hadříku, co máme?
2: No měli jsme tam 40 let starý svetr.
0: 48 let si vzpomínám na jednoho posluchače, který tam měl tričko z Jugoslávie. Jak jste na tom vy? Máte majstrštyk?
15: Impulzovi, jsme vaše rádiová rodina.
0: Přesně tak, dneska se v ranním tématu ptáme, jaký byl váš nejlepší nákup v životě. Hru zebereme hned, jak dohraje Mark Ztracený.

0: ne, to je 900, tak začíná to devítkou, zaokrouhluju vždycky dolů, je to 900 korun.
1: To dělám taky. Posluchač Tomáš.
2: Ahoj, Impulzovi. Já jsem si v roce 95 ve Španělsku za 10 000 pesetas koupil zimní košely od nejmenované džínové značky. Hrozně pěknou. A když se dneska na ní podívám, tak je furt jak nová a furt ji strašně rád nosím. To byl prostě materiál, který byl poctivý a je nezničitelný.
3: Tak já mám ve skříni takový kožený vínový kabát s velkým chlupatým límcem, něco jako boa. Koupila jsem ho v Tuzexu a tomu kabátu je 49 let. 49 let ho mám ve skříni a nenosím ho, protože se za tu dobu trošku zmenšil, to je logický.
4: Dobré ráno, tak já jsem před 20 roky nastoupil k dobré firmě, kde nás každý rok šatili a mám dodnes všechny bundy, čepice, trička, mikiny. A je to kvalita. Tam dlouho nedělám a pořád je mám.
5: Pohodové ráno přejí nákupy Ona dnes. Nakupujte o víkendu se slevovými kupóny a slevami až 50%. Více na www.nakupyonadnes.cz.

0: Tady jsou Klárka Sonce, dobré ráno, a v obou směrech se stojí na obchvatu Slaného mezi Prahou a Chomutovem kvůli opravám. Nejen do kolony bude povídat vlastní korec svůj tip, nejen do kolon budeme posílat olympiky a písničku z Impulzovic krabičky Dej mi víc své lásky. Kam kouká paní Šedová?
1: Kolik je hodin?
0: Kolik?
1: Počkej. Já jsem s tímhletím 8 hodin 43 minut, to znamená, že za necelé 2 minuty bude 8:45.
2: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
3: Když někdo na něco vyjeveně kouká, tak se říká, že čučí. A občas i moje manželka takhle čučí, taky říkám, že je čučka.
2: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
4: Ve směru z Pouřiněvce na Dolní Měcholupy dopravní nehoda, dodávka plus malej nákladní auto, taková 7-tuna, stojí v pravým pruhu a jsou ve směru na Dolní Měcholupy.
2: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Víte, co budete vařit? Nechte si poradit od držitele Michelinské hvězdy.
5: Kdo by neznal oblíbenou českou klasiku Parky na pivečku? Rychlý oběd jak Fittipaldi na okruhu. Ho, i když se do omačky dává pivo, můžou to žvíkat i harantí, bo veškerý chlast se vařením odpaří. Tak nemusíš mít strach, že ti budu lítat ožralý po kvartiru.
2: O dobrou chuť se na Impulzu stará ostravský gastrošef Heřman Gazda.
5: Dneska si posvítíme na řízek, bo to je nerozlučný parťák na celý život. Znáš to, láska jednou vyprchá a už to není také, jaké to bývalo dřív. S přibývajícím věkem začínají bolet hnaty, ale řízek zůstane vždycky věrným řízkem.
2: Vařte jako Michelini. Každou neděli na Impulzu.

zhlédnutí. Jejich písničky, miliony posluchačů a jejich úsměv, ten má hodnotu zlata. Milionoví moderátoři. Každou sobotu a neděli po 8. večer. Pořad o české a slovenské muzice, který má šťávu i s bublinkama navíc. Už tento víkend Olga Lounová. Hey!

0: moderátoři. Jenom na Impulzu. Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Halo, tady Impulzovi, já zdravím Aleše.
2: Ahoj, zdravím všechny, prosím vás, kdo pojedete z Pražského okruhu, směr Horoměřice Kopanina, tak na 50. stojí četníci a zastavujou.
1: Dobře, ty, děkujeme moc krát. I vy se můžete klidně ozvat z terénu jako Aleš do dopravy 007. Tady jsou nejrychlejší dopravní informace z celého Česka a pokračujeme ve 3-kilometrové kolodě na D1 před omezením na 356. kilometru ve směru z Olomouce do Ostravy. Pevné nervy tam. Profíci z Global Assistance hlásí nehodu kamionu na 105. kilometru u Jihlavy ve směru do Prahy. V obou směrech se zdržíte na obchvatu Slaného mezi Prahou a Chomutovem a v Praze v Dobříšské směrem na Troju před vjezdem do Blanky bourala 2 osobní auta. I tam se tvoří kratší kolona. Podobná nehoda je také na výjezdu z Kladna směrem do Prahy a na 29. za Pískem směrem do Tábora zasahují záchranáři u nehody motorkáře. Pozor i na té jedné stopě. Ať už jste kdekoliv, dejte vědět Vlastíkovi Korcovi, nahrávejte dopravu přes aplikaci Rádia Impuls.
3: Vlastík ve studiu, krásné ráno, skoro už dopoledne, Vlastíku, ahoj.
4: Ahoj, rodinko, dobré ráno.
1: Dobré ráno.
3: Ty jsi měl prý skvělou snídani, přiznej
4: se. Já jsem si skočil tady o 2 patra níž, dal jsem si tu klasickou kontinentální, to znamená dvakrát volský voko s pepříčkem, víš, s kouskem, šunky a dlouhý páreček. Ale já bych chtěl vidět, Kláry, tu tvou bundu.
3: Ano, tu moji bundu, tak já si ji vezmu příští týden na sebe, dneska mám jinou, ale příští týden. A ty ji znáš, ty já ji nosím velmi často.
4: Tak si ji nepamatuju, ale možná, že si moc pamatuju, protože všechno, co máš, to ti velmi sluší.
3: No, ty jsi zlatíčko, děkuju.
1: Tak trošku medu po ránu a teď už vtip Vlastikorce.
4: Ano, já jsem připraven, tak pojďme do toho. Výzkumní pracovníci zjistili, že 30% mužů pravidelně lže. U žen se podrobné číslo nepodařilo nějakým způsobem zjistit, protože ženy lžou i výzkumným pracovníkům.
0: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovy.

0: Vaše velká ranní rádiová rodina za mikrofonem každé všední ráno Klárka Šedová
1: a Honza Daněk
0: a taky naši posluchači, kteří s náma vysílají a nebo třeba někam jedou. A těm hrajeme pravidelně taky písničky na cestu. Dneska jsme to rozjeli s pošťákem.
1: Dobré ráno, Martine, kam jedete?
2: Dobré ráno, Klárko, Honzo a všem posluchačům. Jedu do Pardubic, jedu z Náchoda.
1: Co tam budete dělat?
2: V Pardubicích budu vykládat, v Náchodě jsem nakládal mezi balíčky.
1: Balíčky, vy jste pošťák!
2: Ano, mi se to líbilo, Klárko, určitě.
1: No, to záleží na tom vlastně, jako, ale co v těch balíčkách je, jo, aby to nebyla nějaká to nuda.
2: To by se muselo prohlížet.
1: No, to by mě bavilo. No ale, Martio, já jsem vám tady připravila jednu takovou písničku.
3: Jede poštovský panáček, jede poštovský pan.
1: Je to.
0: Vsadím boty, že vám ještě nikdy nikdo nespíval do ouška, že jede poštovní panáček z rádia.
2: Ještě nikdy nikdo a přemýšlím, že si to dám jako vyzvání.
1: Vidíte, ještě, že nás máte.
0: Tak co, vytočíme mu to a pošleme, aby si to mohl dát jako vyzvánění.
1: Přesně, nebo to přespíváme i s podkresem, ještě, že nás má.
0: Posloucháte Impulzovi každé všední ráno mezi 5. a 9. I v pondělí si můžete vyhrát Betano jackpot až 100 000 korun. Těší se Klára Šedová
1: a Honza Daněk.
0: Krásný víkend.

0: Pátek 15. května. U nás na Impulzu víkend začíná dřív než ostatní a co dnešní počasí. Většinou zataženo s občasným deštěm, výjimečně i zabouří, teploty 11 až 16. Ve studiu Kateřina Palajová. Ahoj Káťo.
1: Krásný den.
2: Diagnoza je jasná. Akutní hokejová horečka, švýcarská mutace. Předepisujeme Impuls. Češi do toho! Šampionát ve Švýcarsku sledujeme dnem i nocí. Máme pro vás výsledky dřív než ostatní a k tomu hromadu zajímavostí. S námi budete v obraze každý den na rádiu Impuls.
3: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 2,5 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo Gambrinus Patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
8: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
9: Řešení je úvěr od Acema.
8: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
9: Acema. Jde to i bez banky.
10: Přesný čas vám přináší Umyjem to. Mytí, ochrana a nátěry fasád bytových domů, odstranění plísní a řas. Umyjem to CZ.
11: Web s výsledky přijímacích zkoušek kolabuje. Policie ztotožnila útočníky na brankáře Surovčíka. Vláda spustila prodej dluhopisů. Je 9 hodin, začínají zprávy s Kateřinou Palajovou.
12: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
11: Uchazeči o studium na střední školy zjišťují výsledky přijímaček. Komplikuje jim to ale samotný přihlašovací systém DIPSY. Od rána je totiž přetížený a má výpadky. Podle mluvčí Cermatu Barbory Rosulkové se do portálu hlásí přes 150 tisíc uživatelů. Vyzývá je ke strpení. Výsledky jsou zveřejněné i na stránkách jednotlivých škol a také přímo ve škole, třeba na úřední desce či na dveřích. Podle aktuálních zpráv v prvním kole přijímaček uspělo přes 93% deváťáků, tedy podobně jako loni. Ti, co se na žádnou ze škol nedostali, mají možnost přihlásit se do druhého kola. V systému DIPSY bude 19. května zveřejněný seznam škol, které druhé kolo vypisují. Policie posunula kauzu fotbalového brankáře Surovčíka. Ztotožnila všechny muže, kteří v sobotním derby mezi Slávií a Spartou spartianského golmana napadli. Zatím nikoho neobvinila. Případ policie prověřuje pro podezření z výtržnictví, zabývá se i samotným vběhnutím fanoušků na hrací plochu a poničením vybavení stadionu. Do současné chvíle se přihlásily desítky osob. Postupně tak policie ztotožňuje další. Finále Eurovize bude mít českou účast. Mezi elitu postoupil 23-letý zpěvák Daniel Žižka. Finále mezinárodní písňové soutěže proběhne v sobotu. Podrobnosti doplní reportér Vítek Zábranský. Vítko, hezké dopoledne.
13: Pěkné dopoledne. Žižka ve včerejším vídeňském semifinále Eurovize zaujal porotu i mezinárodní diváky svou písní Crossroads. Podle svých slov v ní zpívá o tom, že každý v životě prochází mnoha křižovatkami a nezbývá mu, než následovat svou intuici.

0: Daniel Žižka se hudbě věnuje od dětství. Vlastní písně skládá od 10 let, vystupuje na koncertních a klubových pódiích. Zahrál si třeba v seriálu Taneční. Do sobotního finále Eurovize se kromě našeho zpěváka probojovali zástupci dalších 9 zemí. 5 států soutěž opustilo na protest proti účasti Izraele. Finále ve Vídni proběhne v sobotu, o výsledcích rozhodují diváci a odborné poroty z jednotlivých zemí. Vítek Zábranský, Radio Impuls.
1: Češi mohou opět nakupovat státní dluhopisy. Jejich prostřednictvím si chce vláda půjčit 20 miliard na financování rostoucích výdajů. Lidé mohou investovat od 1000 až do 3 milionů korun a výnosy se nemusí danit. Podle ministerstva financí se jedná i o vhodný dárek. Pláká také na nové motivy, třeba s Brnem nebo svatebním dortem. Ministrně financí Alena Schillerová oznámila, že obligace jsou ve 3 typech, a to 5letý fixní, 5letý protiinflační a 3 měsíční. Upisovací období potrvá do 28. června. Obligace bude nutné zaplatit do 7. července. V současné emisi očekává Schillerová prodej obligací zhruba za 20 miliard korun. Už za hodinu za námi dorazí Tomáš Klus. Písničkář v našem vysílání u Vlasty Korce oslaví své 40. Na Instagramu Rádia Impuls řekl, že se posluchači mají na co těšit.
2: Budu tam celé dopoledne, uslyšíte rozhodně krásnou písničku a vlastně se dozvíte něco zajímavého, něco převratného.
1: Na Tomáše Kluse čeká v našem vysílání několik překvapení. Do našeho studia dorazí po zprávách v 10 hodin. Už 9. hodinou je tu ale pro vás Vlastí Korec.
3: To už je hotovo.
1: No.
3: No tak já jdu dál, já jsem se tady zaposlouchal do té tvé zprávy, která se týká Tomáše Kluse, on je tady za hodinu.
1: No je to za hodinu, co zatím, ale Vlastíku, nevíme.
3: Neboj se, postarám se o to 7 pecek v kuse a bez reklam. Za hodinu přijď, pápa.
1: Těším se.
3: 7 pecek v kuse a bez reklama taky budeme hrát pro milionové kolegy a já vím, že budeme hrát do kuchyně. Kam? To se dozvíte po písničce.
4: Dopoledne s Dobrým Korcem na Rádiu Impuls.

0: Milionoví kolegové na rádiu Impuls.
1: Posloucháte Dopoledne s Dobrým Korcem, no a přichází ten skvělý okamžik, kdy budeme hrát pro milionové kolegy. Na adrese www.impuls.cz vyplnila formulář paní Marcela Bodišová. Marcelko, slyšíme se, jste na telefonu?
2: Ano.
1: Dobrý den, Lužec nad Vltavou, je to tak?
2: Dobrý den, ano.
1: Tak vy chcete zahrát pro své kolegy, tak povídejte, je to vaše 7 pecek, bude patřit vám a těm, které teď zmíníte.
2: Chtěla bych zahrát pro bývalé kolegy na Mělník do ČSAD do kuchyně.
1: Co tam bylo nejoblíbenější?
2: Všechno.
1: Asi jste dobře vařili. Výborně, ano. Já vám moc krát děkuji, ať se vám daří. A propo, co dnes chystáte k obědu?
2: Dneska máme gorgonzolovou omáčku a krkovici s bramborem.
1: Skvělá věc, to miluju, zastavím se. Mějte se hezky, naschledanou.
2: Děkuju, naschledanou.

0: Musím se hned vrátit do dnešního rána a zavzpomínat na hru Halo tady Impulzovi, protože dnes sluchátko zvedla paní Eva, řekla výherní slogan, no a pak následně řekla, že si chce nechat zatočit kolem. Poslouchejte.
1: Právě jsem do toho praštil, ježišmarja, to je taková zodpovědnost vždycky, milá posluchačko. Tak je tam.
2: Molík.
3: Evičko, nebojte, není tam smolík.
1: Je tam dvojnásobek.
2: Super.
1: Je to bomba. 20 tisíc korun máte, ale řeknu vám to, je to těsně vedle betánu jackpotu. Normálně jsem k tomu byl zase blízko.
0: Ale 20 je přece dobrá, gratulujeme, moc gratulujeme. Jestliže s námi chcete hrát, registrujte se na www.impuls.cz nebo přes naší aplikaci a v pondělí zase ráno, doufám, roztočíme kolo. Partnerem hry je Betano, online sázkovka s moderní aplikací, skvělými kurzy a nadupaným kasínem. No jasně, Betano.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardních hrách zakázána.
5: Kdo zaváhá, neušetří. Až do pondělí vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
6: Jaro je tady a s ním i sezóna výletů.
7: Tak rychle do Auto Esa pro ojetý vůz za skvělou cenu.
6: Využijte v Auto Esa akční slevy, odložené splátky i další výhody.
7: A co si ještě přibalit až 40 tisíc na ruku?
6: Hurá na cesty s autem a superfinancováním od Auto Esa. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od Esa.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kostí v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Datart pořádá Maxi Výprodej.
10: Cože? Maxi Výprodej?
9: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
10: To je mazec.
9: Datart, opravdový elektrospecialista.
11: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
12: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Basti Korce.
1: Dnes je 15. květen, pojďme se podívat na toto datum. Mám zde první naprosto exkluzivní výročí, poslouchejte dobře, nevím, jestli máte zkušenost, ale dozvíte se. Před 75 lety zahájila provoz první protialkoholní záchytná stanice v Československu i na světě. Bylo to konkrétně v pražské nemocnici u Apolináře. Před 30 lety měl v Praze premiéru Oscarový snímek režiséra Jana Svěráka Kolia. 40. narozeniny má oblíbený zpěvák Tomáš Klus. Kulatiny oslaví přímo také v našem studiu. Tomáše Kluse si teď vezmeme na paškál. Konkrétně bude to reportér Vítek Zábranský. Vítku, pěkné dopoledne, co jsi zjistil, s jakými bulvárními informacemi přicházíš?
2: Hezké dopoledne, žádné bulvární informace nemám.
1: Díky bohu.
2: Tady jenom krátce jeho životopis. Tomáš Klus se původně věnoval modernímu pětiboji. Nakonec u něho zvítězila hudba, už téměř 20 let patří ke stálicím tuzemské populární scény, celkem vydal 9 desek, v roce 2012 získal Zlatého slavíka. Ve svých textech se často věnuje společenským nebo politickým tématům, Kluse proslavila třeba písnička Pánu Bohu do oken.
0: Za

0: Tak směli.
1: Jak naši posluchači jistě vědí, Tomáš Klus není jenom muzikant, ale i herec. Tady zmíním třeba pohádku Tři bratři. I o tom bude řeč už za chvilku v našem vysílání. Tomáš Klus dorazí osobně, všechno vypukne už po 10. hodině. Přijde celá řada gratulantů, bude dort a možná se dočkáme i velké premiéry.
2: Radiové oslavy 40. narození Tomáše Kluse potrvají až do 12 hodin, takže to budou dlouhé 2 hodiny, ale krásné a zajímavé a já se na ně už chystám. A tohle byl reportér Vítek Zábranský a já ti, chlapče zlatý, děkuji a naslyšenou.
1: Hezký den.
3: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

Michal Tučný tam u Debeských brán, písnička Simpulzovic krabičky. Za chvilku Enrique Iglesias, Kačka Brožová, možná stihneme i Pink Floyd a pak dorazí na velký mejdan. Tomáš Kluse, slavíme jeho narozeniny, 40. Jsem zvědav, jak tu 40 přijme. No uvidíme, dozvíme se všechno za chvilku. Teď ještě aktuální dopravní zpravodajství. Havarovaný kamion brzdí provoz na D1 na 105. kilometru za Jihlavou směrem do Prahy.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Martina Podleská, Global Assistance.
2: Ahoj vás to, hezké dopoledne. Na dálnici D1 na 105. kilometru u Větrného Jeníkova ve směru od Brna na Prahu havaroval kamion. Kolona má 2 kilometry. Pomalý provoz je u Brna mezi exity 194 a 196 ve směru od Prahy. Na trase Slaný Mělník je v obou směrech kolona u sjezdu na dálnici D8 u Nové Vsi. V Brně v ulici Koliště v křižovatce s Moravským náměstím bourala 2 osobní auta. Počítejte s omezením provozu a se zdržením v koloně. Z Global Assistance Martina.
1: Děkuji, máme to tam, 605 220 2007. Naše dopravní číslo, případně se ozvěte přes aplikaci, ale to všichni dobře znáte. Teď jdeme hrát do celé a potom do studia dorazí na velký narozeninový mejdan Tomáš Klus.
3: Partnerem dopravy 007 je Kooperativa, pojišťovna pro život, jaký je. Nově pojistíme i vašeho veterána.

0: Absolutní klasika Pink Floyd, Another Brick in the Wall. Stihneme zahrát celé, ale věřím, že si to zopakujeme někdy jindy, někdy příště. Blíží se časové znamení v uvozovkách. Já tady mám informace o počasí, Kačka Palajová zprávy, pak dorazí oslavenec. Většinou zataženo s občasným deštěm, výjimečně dnes i zabouří, teploty 11 až 16. Kačko, ahoj.
1: Ahoj.
2: Impuls má svého pana profesora a ten každé ráno prověří vaše znalosti.
3: Dobré ráno, studenti, doufám, že jste fanoušci matematiky.
2: Přísný, chytrý, pochvalu nedá jen tak, ale budete ho mít rádi. Zpátky do lavic, každý všední den ráno na rádiu Impuls.
4: Eta extra slevy. Tyčový vysavač Eta Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu Eta. Eta, tady je doma.
5: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Milko tvaroh polotučný za 19,90 a panzany těstoviny při koupi od 3 kusů za 26,90 za kus. Byla. To dobré začíná u nás.

0: XXX Lux Domi nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Přes 90% deváťáků u přijímaček uspělo. Řeku Moravu znečistily ropné látky. Češi pijí méně piva. Je 9 hodin. Vítejte u zpráv s Kateřinou Palajovou.
2: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: Přes 93% uchazečů o střední si mohou oddechnout, uspěli v prvním kole přijímaček. Je to podobný výsledek jako loni. Podle státní organizace Cermat se na obor uvedený jako první priorita dostalo 88,5 tisíce přijatých uchazečů, tedy přes 75% z přijatých. Na osmiletá gymnázia se letos, podobně jako loni, mohla z hlediska kapacity dostat zhruba polovina přihlášených žáků, na šestiletá asi třetina. Jasno už mají také maturanti. Na jaře neuspělo 9,5% z 80 600 studentů, kteří zkoušku dělali poprvé. Loni neuspělo přes 12% prvomaturantů. Úterní znečištění řeky Moravy způsobily ropné látky. Podle mluvčí povodí Moravy se do řeky nejspíš dostaly výplachem z kanalizace. Úhyn ryb nebo vodního ptactva vodohospodáři v souvislosti s avárií nezaznamenali. Hasiči stále nechávají přes koryto řeky u Otrokovic na Zlínsku natažené norné stěny. Do nich se nečistoty zachytávají. S pomocí sorbentu je pak odstraňují z hladiny. Spotřeba piva v Česku dál klesá, zároveň klesá obsah alkoholu ve zkonzumovaném pivu. Pivaři se totiž často uchylují k nealkoholické variantě nápoje. Výkonný ředitel Svazu pivovarů a sladoven Tomáš Slunečko Rádio Impuls potvrdil, že se novému trendu snaží sláci přizpůsobit.
3: Každoročně pivovary vymýšlejí inovace, přicházejí s novými příchutěmi i s novými styly nealko, takže už to není jenom o tom, že by to bylo klasické nealko pivo, ale už jsem zahlídl i třeba IPU, nealko, APO a tak dále. Samozřejmě nemůžeme tím nahrazovat plnohodnotně klasické alkoholické pivo, ale už to není jenom taková ta znouzecnost.
1: I tak bývá nealko běžnou součástí nabídky restaurací i pivních barů. Trendu nealkoholických piv si všímají i mini pivovary. Jejich výroba je ale pro ně často technologicky náročná. Na opravované Frýdlantské mosty v Ostravě se dnes částečně vrátí auta. Odpoledne se motoristům otevře silnice ve směru z centra do městského obvodu Poruba. Se zprovozněním opačného směru pro auta se počítá v polovině července.
4: Pro lidi, kteří například pracují v centru Ostravy a dojíždějí autem, to znamená, že na konci pracovní doby se jim otevře nájezd na Místeckou ulici a v přímém směru mohou pokračovat na Mariánské hory. Zrušení dlouhodobé uzavírky by mělo mít dobrý vliv i na provoz na Českobratrské ulici, která je stejně jako Frýdlantské mosty jednou z nejfrekventovanějších dopravních tepen Ostravy. Rekonstrukce náměstí Republiky s Frýdlantskými mosty začala loni v létě. Jde o klíčový dopravní uzel, přes který vedou tramvajové linky vedoucí napříč městem. Přestavba zjednoduší přestupy a vylepší nástupiště i podchody. Eva Panošová, Rádio Impuls Ostrava.
1: Zpěvák Tomáš Klus slaví 40. Impuls je u toho, Tomáš Klus je hostem vysílání Vlastíka Korce. Vlastíku, je to tvoje.
5: Kačko, děkuji za zprávy. A je to tak, dámy a pánové, právě teď začíná velká oslava, začíná velký mejdan, do studia přichází Tomáš Klus.
6: S dobrým Korcem na Rádiu Impuls.
5: Tomáši, ahoj! Vítám tě ve studiu, přijmi místo, sedni si, kamaráde.
7: Děkuju.
5: Prosím tě, než začne mejdan, začnu vážně a ty to jistě pochopíš. Dobře. Včera všechna média psala o tom, že Tomáš Klus má zdravotní problém. Tady se všichni sesypali a říkali si, pane bože, co se děje? Ty jsi dnes byl v nemocnici. Pro ty, kteří třeba i včerejšek neviděli, uveď to prosím na pravou míru, pak si dáme mít písničku a pak začne mejdan.
7: Dobře. Já jsem musel zrušit koncerty, protože já už asi 10 dní jsem měl takový bolení v krku a trošku jsem to ignoroval a hrál jsem přes to koncerty a pak jsem šel na foniatry a tam mi zjistil, že mám jako poměrně velký hematom na vestibulární řase, což je vnitřní hlasivka, nebo nepravá hlasivka se ji říká, a že nevím moc, jak je možný, že se tam stala takováhle věc a že to vypadá, že by tam někde mělo být něco, co tam být nemá, a poslali mě na CTčko, což ve mně...
5: A dnes ráno to CTčko proběhlo?
7: Včera odpoledne už proběhlo a já jsem se opravdu znovu narodil, protože jsem vzhledem k rodinný anamnéze měl prostě strach, aby mě nepostihlo něco, co postihlo mýho dědu, a A zaplat pánbu ne, a jsem opravdu dneska znovu zrozený.
5: To je ta nejlepší zpráva, dámy a pánové. Tomáš Klus dnes slaví 40. narozeniny. Co říkáš na tu čtyřku na začátku?
7: No, zní to hrozně. Já jsem dneska si moji holky, jsem se jí zeptal, že nepopřeji, a říká, tak a co ke mně cítíš? A on říká, no úctu jako ke všem starým lidem.
5: Dobře, já si myslím, že to je ten nejlepší úvod. Dámy a pánové, Tomáš Klus právě teď na Impulzu slavíme tvoje čtyřicátiny. Popřeju ti hned po písničce.
7: Děkuju.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno, já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka, prosím, vyslyš mojí zpověď, už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu, já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku, chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

zabil se mi dech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slovy, patrně všechna patří jiným. Kdo jsem proměnil s nimi ve sny, v gesta i v činy, a já tu zůstanu, ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš a já zas nechám se napnout, prosím, maluj mě tvoř k obrazu svému, nech mě schořet.

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti s nebe, budu krysař houflétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zapře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nepokojů.

0: Tomáš obchází rádio, teď se zdraví s Ivou Horákovou, s právařkou vedle, pojď si sednout, kamaráde, tak. Všechno víme. Víš ty přesně, v kolik hodin ses narodil, kdy se to přesně překlopí, kdy tam naskočí ta čtyřka?
1: 16.30.
0: Tak to máme ještě čas.
1: Ne, 15.30.
0: No tak
1: nebo 16.30.
0: To je jedno, tak
1: 15.30
0: jako...
1: 15.30 nebo 16.30.
0: Bereme 15.30 jako aktuální hodinu, ale teď začíná mejdan. Prosím, pojďte dovnitř! Jdeme na to. Já bych ti rád za celé Radio Impuls, za naše posluchače popřál všechno nejlepší.
1: Ne.
0: Ty máš rád barvy, takže právě teď ne, přinášíme ne, obrovskou
1: ale
0: květinu.
1: Kůže po celém těle.
0: 40, no musí začít mejdán trošku. Naše Lucka právě teď přichází, je tady objímání, gratulujeme Tomášovi.
1: Moc děkuji. Nebláznete, já budu dojat, teď já jsem drsňák, image drsňáka teďkom utrpí. Moc děkuji.
0: Tak, kytka je předaná. Tomáši, s čím vstupuješ do té další dekády? Začneš, ty už jsi vlastně dnes v 15.30, to budeš pátý gumy?
1: No, tak jako vstupuju do toho teďkom vzhledem k té situaci, která nastala v mém životě, tak vstupuju do toho s tím, že beru víc prášku než moje babička.
0: Ne, co bereš?
1: No, beru spoustu věcí na naředění krve a nějaký kortikoidy beru teďkom a takovýhle srandy, ale to nevadí. Já do toho vstupuju především s tím, že chci oslavovat život, každou vteřinu svého života.
0: No, dneska můžeme položit základní stavební kámen k téhle filozofii, ale ty prášky a muzikantský život, respektive to, co je po koncertech, to mi nějak nejde dohromady.
1: Ne, to je, hele, my jsme, tohle se už změnilo dost dávno, protože my jsme v kapele měli všichni děti dost podobně. To vypadalo na hodně divoký mejdan celý, protože fakt naše děti jsou vlastně stejně starý všechny a v době, kdy se nám ty děti narodily, tak my jsme přestali řešit to, jestli na hotelu je minibar, nebo jestli je otevřená ještě, jestli je bárek ještě dole otevřený u recepce. A začali jsme řešit, jestli se dá prodložit check-out a jestli tam třeba sauna a jestli se můžeme prostě deal prospat. No. Takže už nějaký takový jako bujarý věci po koncertech, už nejsme to, co jsme bývali, ale je nám líp, mám pocit.
0: Já s tím souhlasím a podepisuju, protože ono to, o čem mluvíš, ono to je sice pěkný, do té doby, než ten mejdan skončil, ale pak se rána. Tome, první dárek přichází právě teď, je zde první gratulant, přichází Jirka Kučerovský! Jirko, tady ho máš, sedni si prosím tě. První gratulant. Zapínám mikrofony. Nezbytná gratulace, kluci se asi od včerejška nevěděli. Jirko, prosím tě, sedni si.
1: Jsme se dlouho neviděli.
0: Tak pánové, vy jste na jevišti nerozlučná dvojka. Zažil jsem vystoupení.
2: Se neptejte, jak jsme se poznali, co nás tady
1: ne,
2: 20
1: ale z Brna,
2: let,
1: chápete to, že on přijede, ty jsi přijel z Brna.
2: Jak jste se vlastně seznámili?
0: Kdy jste dobře, kluci, jak jste se seznámili?
1: A řídil?
2: Zase. Řídil.
1: Ty jsi šikovný.
2: Požrali teda
1: a on,
2: úplně.
1: Ale to nevadí, a on už to umí, je požrali.
0: No. Ne, kluci, jak dlouho jste na pódiu spolu?
1: Dlouho.
2: Bude to bezmála v Brsku již 20 let. Já si to pamatuju podle toho, že moje žena mi říkala, že asi půl roku potom jsem začal být s ní nějak snad.
1: Mm-hmm.
2: Nebo
1: to
2: s tebou.
1: To je hezký. Takže, no, s jedním z nás
2: a vy
1: budeme
2: mít
1: být
2: od prvního rande 20 let příští
1: to
2: rok.
1: Je hezký.
2: Takže bychom to měli nějak oslavit, potom asi zřejmě nějakým výjimečným vystupováním, ale on stejně onemocní, takže to je jedno, k němu budeme radši nic plánovat.
0: Kluci, vy si to možná neuvědomujete.
1: On má novýho psa, chápeš, a on přijede.
0: Je tady ten pes, nebo není?
2: Ne.
0: On
1: se nevleze do auta.
0: Kluci, vy jste taky manželství, vy jste spolu zažili spoustu věcí, měli jste krize a když ano, jak jste je řešili?
1: No?
2: Rychle. Většinou rychle a rázně.
1: No. Regina rázla.
2: A nebo komunikací taky se řeší krize.
0: Komunikace. Pohádáte se, to nebo jak to je mezi chlapama?
2: Ani ne.
1: My moc nejsme hádaví typy.
2: Ne, víš co, protože no to je totiž ještě nastavený tak, že já jsem jenom jeho sluha. Protože to je celý, se to jmenuje Tomáš.
1: Jsem špatný
2: to
1: pán.
2: To se celý jmenuje Tomáš Klus. Jo? Kdyby to byla kapela, kde by to bylo postavený ne jako, že ten jeden člověk vymýšlí všechno ostatnímu, k tomu jenom hrajou, tak se samozřejmě hádáme daleko víc, že? Počemu vymýšlí občas jako hrozný.
1: Ale Jirka
2: si,
1: je vlastně kapelník, on spravuje
2: tu tvoje,
1: skupinu. Jo, je to tvoje,
2: dělej si, co chceš, dejně to, já si to zahraju. Takže vlastně se vlastně není moc důvod hádat, protože ta hierarchie je jasná, protože to je zpěvák s doprovodnou skupinou, ne naopak.
1: No, doprovodná skupina.
2: Ne skupina se zpěvákem. Kdybych měl svou vlastní skupinu, tam zpěvák, aby ho jebal.
0: No, opravdu, jo. Pódiový bratr Jirka Kučerovský tohle říká. Tome, měl někdy Jirka chuť třeba říct, tak mě taky pusť někdy, ať si taky zaspívám.
2: On
0: mě nutí,
2: ale pak já to vždycky začnu chce, abych hodně interagoval i s publikem během koncertu.
1: A on není ten typ.
2: A pak si to zase rozmyslí a přestane mě do toho počase nutit, protože já třeba řeknu něco, jo, někomu. Ale, nebo i všem.
1: Ale Jirka totiž, on zpívá krásně, že jo, tak to se ví, a do toho prostě ještě hraje i na tu kytaru krásně, jo, takže to, aby ho člověk nepoštichoval, on je skromný, on je pokorný kluk z Brna, jo, on by to sám o sobě neřekl, a já mám tendenci to ho pořád takhle jako dávat dopředu, ale pak zjistím, že když je hodně vepředu, tak se lidi začínají bát.
2: Třeba, a nebo vytrácet.
1: Nebo vytrácet pomalu.
0: Jeden zásadní moment jsou, Tomáši, tvé improvizace, kdy ty se spustíš z pódia, bos vběhneš mezi ně a tvůj pódiový bratr Jirka stojí na pódiu a hraje tam ty akordy, hraje tam tequila pořád do kolečka, refrény, pak asi slokut zimně v rámci té hudby, v rámci té melodie. Co tobě běží hlavou, když Tomáš improvizuje s diváky? A pak na to samý se zeptám tebe, Tomáš.
2: Různé věci. Poslední hádka doma s manželkou, nebo kdy vyměním ty letňáky.
0: Co uvaříš třeba, večer?
2: Kdy vyměním ty letňáky.
1: Ne, jako já bych třeba chtěl jezdit jako různé věci na dovolenou.
0: Jak to?
1: To musí být super. On se umí neúčastnit života úplně. On je mistr světa v nepřítomném okamžiku.
2: Ano.
0: No, já, opravdu.
2: No, abych ten koncert, protože my tak ještě navíc s Tomášem máme hodně rádi trapno. I na koncertech. Jsme třeba nejšťastnější, když řekneme nějaký jako rádoby žert.
0: A tam je ticho.
2: A tam je ticho. Vždycky, když je to bez reakce, tak to je úplně největší. No, ale samozřejmě není to úplně vždycky taky nejvhodnější, no, tak já nevím.
0: Dobře, to mi stačí.
2: A ty jsi na něco ptal?
0: To je jedno.
1: Já mě zeptá, a to je jedno, tak...
2: Řekni něco, máš ty narozeniny.
1: Já? Ne, já, co mi se honí hlavou?
0: Ty improvizace, jo, když se běhneš dolů. Ano. Za mě je to geniální moment. V cukuletu vytvoříš velmi dobrý rým na danou situaci, no, na ženskou, která má velký prsa, dlouhý vlasy a tak dál. Povídej.
1: Dost často se nebojím jako šetřit ani špatnými rýmy, protože ono je to fakt jako narychlo. Ale... Já nestíhám myslet na nic, pro mě to adrenalinový sport a vždycky se snažím hledat nějaký věci, protože jak už to dělám jako dlouho, tak dost často se ty věci pak opakují, já to nemám rád, protože většinou se na tom koncertě dějou, když jdu tím davem, tak se dějou jakoby dost podobné věci. Takže vždycky uvítám nějakou jako výraznou osobnost, dost často se třeba může pak stát, že když už je to později večer, tak už někdo má vypito a jsou tam chlapy, který mě třeba vezmou a začnou mi vyhazovat nad hlavu. Tak to jsou takový okamžiky, kdy fakt jako z toho můžu čerpat jako z pokladnice, ale občas se taky stane, že prostě se zadrhnu a jenom říkám divné věci.
2: Ale ty nečekané okamžiky při těch improvizacích, samozřejmě to je skvělé. Já si pamatuju koncert v nějakém kulturním domě, kde byly i balkóny, ochozy, a zrovna to byl jeden z takových těch dobrých koncertů, kdy fakt... Ti lidi byli tam nějaký místa na sezení a nahoře na ochoze byly židle na sezení a fakt se jako všichni zvedli a všichni jako pařili a skákali a Tomáš tam prostě právě šel v tou improškou tím davem a říká si mi, kdo si a ví nahoře. A tam asi 15 lidí tam fakt jako tvrdošíně sedělo a ti se prostě jako nezvedli.
1: A na ty se zaměříš, když s tebou někdo nespolupracuje.
2: A tak asi po 15. prostě už říká nahoře, proč vy netančíte v rámci té, a pak samozřejmě jsme zjistili po koncertě, že byli na vozíku. Jo,
1: Ale
2: on to neviděl, on to neviděl.
1: No, a oni se tím jako bavili. Nebo
2: oni samozřejmě mezi sebou mají mnohem brutálnější humor.
0: Já vím, jasně se vlastně, ale kluci, nezlobte jako se na mě, povídáme dlouho, to už budeme jako na Českém rozhlase. Já teď musím pustit něco, abychom se tady uživili, nějaký ten reklamní break, jedna písnička, pak se zase vrátíme. Jirka Kučerovský je u nás ve studiu, ale je to gratulant našeho dnešního oslavence, tím je Tomáš Klus. A Tomáš dnes slaví 40, a Jirka přijel z Brna.
1: Neopakuj to pořád, když to opakuje,
0: 40.
2: Ale 40 je super, 40.
3: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
4: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
3: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
5: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
6: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko.
7: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
8: No, ahojte impulzáci, tak brácha má psi, jeden se jmenuje Andy a druhý se jmenuje Ron, takže když na ně volá, tak je to Andy a Ron. Ale jestli je bere na dovolenou, tak to nevím. Čau.
7: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
9: Ahoj Martin, teď jsem projel kolem té nehody toho Rozvadovu a kolona z české strany začíná už na 134. kilometru a rychle narůstá.
7: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play.

0: Víte, co budete vařit? Nechte si poradit od držitele Michelinské hvězdy.
1: Kdo by si nepamatoval hovězí s mrkvičkou, parádní symfonia chutě a všichni si chodili přidávat. Já jsem recept samozřejmě povyšil na michelinskou úroveň. Jak jsem to zrobil? Tak třeba místo muky dávám nastruhanou bramboru a místo cukra včelí mrdík.
0: O dobrou chuť se na Impulzu stará ostravský gastrošef Heřman Gazda.
1: Kurňa, tolik recepisů na bramboráky jsem ještě neviděl. A těch názvů, no kýho gizda čert, aby se v tom vyznal. Bramborák, vošouch, cmunda, sejkora, strouhanec, toč, bač, strýk a milion dalších názvů.
0: Vařte jako Michelini. Každou neděli na Impulzu.
2: Radio Impuls. Radio Impuls. Doprava 007.
3: Doprava 007 je teď zrušená, teď se věnujeme Tomášovi, ale než budeme s Tomášem povídat, tak jedna zásadní věc. Jirka teď donesl dárky, jenom kluci, řekněte mi, co to je za dárky, mě to hrozně zajímá. Jirko, pojď sem, pojď mi to říct.
4: Jirko,
3: pak si dáme písničku.
4: Jirko, mikrofon, když svítí červeně. Hele. A tady je to i napsaný. Maminka
5: moje maminka mu udělala bramborový salát, protože Tomáš každé Vánoce, když se ho ptají na to, co má rád na Vánocích, tak vždycky říká, že bramborový salát.
4: A
5: ty maminky jak tak fandí a sledují to v těch médiích, všechno, ty kariéry, tak ona mu ke 40 nám udělala bramborový salát. Poslala ho tady v mrazícím pytlíku, aby nesteplál.
3: Tak paní Kučerovská posílá bramborový salát a pozor,
4: děkuju.
3: Vy jste to neviděli, říkal, Jirka donesl dárky a říkám, tak to dáme do vysílání, Jirka, nechci, nebude to, ale prosím vás, je tady zimně kniha zabalená, Tomáš říká, no, vole, ty jsi mi nikdy nezabalil dárek.
4: No ale, ne, tady ale to jak, podívej se do Goofyho tady, Goofy,
5: no to je jediný balící papír, který nebyl vánoční, který jsem našel doma. Pluto.
3: Tak rozbalujeme, co tam je, to je úžasná věc, to jsem nezažil, neviděl nikdy.
5: To bude asi nějaké autíčko.
4: To budou paměti.
3: Ponožky.
5: No dá se to tak říct.
3: Ne. Je to kniha červená, zatím vypadá, že je nepopsaná, popsaná, co tam je?
4: Děláš si.
3: Nepopsaná, co tam je? Co tam je? Počkej, tak...
4: Jure, ty mě dojde.
3: Tomáš otevřel knihu, to, přečetl si nadpis, o čem ta kniha je. Tome, prosím tě, co to je?
4: Ježiš.
6: To byla fuška, cíle.
4: Put your hands up, Indie. My jsme byli totiž spolu před 15 lety, než, no, když jsme natočili Racka, tak jsme spolu jeli do Indie. Ještě s Petrem Škodou. A my jsme si tam psali deníky a fotili jsme spoustu fotek.
3: Fotokniha z té cesty z Indie.
4: A tady to prostě...
5: Když jsme psali svůj deník, tak já jsem to seřadil za sebe chronologicky.
3: To je obrovská práce.
5: Že Tomáš zapomněl, že ten jeho deník skončil u mě.
4: Takže ty to máš a ty to máš svině takhle udělal.
5: Všechno je to...
3: Dobře, škrtám písničku, kluci, uděláme teda jednu věc. Když jsme u Racka... Tak Racek má teď výročí, to je třetí studiové album Tomáši, je to tak?
4: Ano, ano. Je to tak? Je to třetí a vlastně je to taková jako zlomová deska pro nás. A někteří hudební kritici psali, že i v branži byla taková hodně jako výrazná. Že to byla taková deska, která promluvila výrazně do vod českého showbiznis, nebo do vod české hudební scény.
3: Hudební scény. Ostatně v roce 12 snad byla nejprodávanější deskou vůbec.
4: Jo.
5: To tak? No.
4: A je fakt, že teďkom, jak jsem starý už a potkávám se s mladýma lidma, tak mě kolikrát strašně dojme to, že mi lidi, do kterých bych to vůbec neřekl, najednou přijdou a řeknou, že jsem, nebo že jsme, je strašně ovlivněni právě touhletou deskou, že jim jako vstoupila do života a pomáhala projít nějaký těžký období nebo hezký období zase hodně a že jsou na ní jako dost fixovaný svýma vzpomínkama, takže to mě moc potěšilo. A já jsem ale dojatý.
3: Ale on Racek ožije.
4: Ano.
3: Racek to je to ožije. Hlavní.
4: Ano, my sloupneme Racka a budeme ho hrát v září na letní scéně divadla Kampa, Muzea Kampa. A máme z toho radost, protože si myslím, že to bude jako krásný setkání, který nás transportuje v čase zpátky, protože já, když jsem si to teďkom nedávno pouštěl, tu desku, než bych si na sebe nějak potrpěl a často se pouštěl, ale teď jsem to nějak jako asi z nostalgie potřeboval slyšet, tak jsem se sám jako vrátil do toho období, až mě překvapilo, jak důsledně. a doufám, že se nám podaří tam dostat co nejvíc lidí, jako do toho.
5: Ono období. Je hezký tady u těch, potom když, já teda taky po sobě neposlouchám věci, to je vždycky akorát trápení, tak potřeba to jednou při tom masteringu poslechnout, jednou pořádně nahlas strašně, zapamatovat si to a pak už na to nešát, protože pak akorát za měsíc člověk, ježiš, tohle jsem měl udělat.
6: Tohle mělo být jinak a tak dál.
5: A tady ta fáze, kdy člověka to akorát štve, ať už je s tím v tu chvíli, kdy to pouští ven sebe spokojenější, tak ta trvá několik let. A pak po těch prostě 15 nebo po víc, já vám vyzkouším, že po více než 10 letech, už to je tak dávno, že má člověk pocit, že to vlastně nedělal, že to dělal někdo jiný, protože už se tak strašně změnilo od té doby. Takže už mu to nevadí, to, co těch 10 let štvalo, co považoval za chyby. Takže jako teďka, jak se poslechá Radska, tak už možná si řeknu, co jsme fakt natočili? Co, co
4: člověk si po 10 letech vlastně úplně přestane vadit.
5: Ano.
6: Říká pódiový bratr Jirka Kučerovský. Tomáši Klusovi, já jenom chci říct, že máme sociální sítě, Tomáš jistě nechá naše všechny posluchače nahlédnout do té knihy skrze naše objektivy, našich krásných dívek, které se nám starají o sociální sítě, ale je zde kolega Vítek Zábranský, který má speciální přání. Vítku, pojď sem, prosím tě.
7: Dobrý den, zdravím vás, Tomáši, já si hraju na pošťáka Ondru, já mám tady osobní přání od mé manželky. A možná, Tomáši, máme víc společného, než si myslíte. Já vám to předám, možná do toho nakoukněte.
6: Počkej, to je tvoje přání od tvé těhotné manželky.
7: Od mé těhotné manželky.
6: No počkej.
7: Je těhotná se mnou. Kamery,
4: prosím.
6: Co tam je?
7: Jestli budete, jestli tak poznáte, od koho to je.
6: Tam je přání, je to korespondenční.
4: Počkej, to je pro mě, Jirko.
5: Chtěla bych.
6: Je to osobní?
5: Ti.
6: Ne, počkej, tady manžel.
5: Tak to se, to není vůbec, to se.
6: Tak to, Tomáš si teď čte to přání.
4: Já to nechci číst nahlas.
6: Nečti to nahlas.
4: Markétka?
6: Markétka.
7: Přesně tak.
4: Fakt?
7: Ano.
4: Ježi, a vyčítáte dítě?
5: To jsou dneska.
7: Čekáme tě. Je moje, doufám. Ježiš,
6: tak zatímco probíhá gratulace, tak já pouštím písničku. Jirka Kučerovský ve studiu, Tomáš Kluslaví dnešní narozeniny. Jedeme dál, ladíte Impuls.
8: Finále MOL Cupu je tady. Už ve středu 20. května od 18 hodin uvidí Malšovická arena v Hradci Králové bitvu o všechno. FK Jablonec po letech 1998 a 2013 útočí na svůj třetí pohárový titul, zatímco MFK Karviná hraje své vůbec první finále v historii. Kdo získá prestižní trofej a vstupenku do evropských pohárů? Přijďte na stadion nebo sledujte přímý přenos na stanici One Play. Generálním partnerem MOL Cupu je společnost MOL.
9: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90. A Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Až do 19. května. Kaufland. Podívejte se lásce do očí. U nás ve Focus Optik nezáleží na tom, koho milujete. My totiž dobře víme, že láska má skutečně mnoho podob. Přijďte se o tom společně přesvědčit do jedné z našich optik. Při nákupu dvou kompletních dioptrických brýlí získáte druhý pár zcela zdarma. Focus. Pro zdravý pohled na svět. Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu, nebo T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny. A navíc můžete využít úvěr s úrokem od 3,9%. Přijďte k nám pro modely Volkswagen Love. Volkswagen.
10: Kdo zaváhá, neušetří. Až do pondělí vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
11: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
12: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
14: Jak byste si užili dovolenou za 100 000? Právě dnes losujeme ve Sportce, navíc 100 výherců dovolené za 100 000 korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.
15: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 4 litrů s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.
16: Za volant jedině s úsměvem. Na OMV se letos opravdu vyplatí zastavit. Někdo odjede s benzínem na celý rok, někdo s kávou Viva na celý měsíc a někdo s překvapením, které nečekal. Stačí poslouchat Impuls a mít připravenou aplikaci OMV MyStation. Jezdíme s úsměvem jedině na Impulsu a na OMV s aplikací MyStation.
17: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou.

0: Koukáme do knížky osobního dárku Jirky Kučerovského pro Tomáše Kluse. Tomáš dnes slaví 40. narozeniny.
1: No, on to bude furt opakovat.
0: Už máš lepší náladu.
1: Už jsi to říkal třikrát.
0: Počkej, já ti řeknu jednu svou vlastní zkušenost. Když jsem já slavil 40, tak jsem měl velkou opulentní oslavu. Přišel mi i Karel Gott na tu oslavu. A on mi gratuloval, víš, co mi říkal, zásadní větu. Vlasto, ve 40 to teprve začíná.
1: Fakt jo.
0: A to je vzkaz pro tebe. Ve 40 to začíná.
1: Přijímám.
0: Poprosím o dalšího hosta, otevřou se dveře a Tomáš bude teď velmi mile překvapen, protože přichází parta, kterou si myslím velice dobře znáš. Někdo tam skočte. Ano, teď Dan otevírá dveře. Parta, kterou znáš, přichází Josefínka, Alfred, Janovéfa a Tamara Klusová. Tak máme rodinnou party. Ahoj děti. Čau. Pojďte si sednout k mikrofonu. Ahoj Tamaro. Čau, pusu.
2: Máte být ve škole?
0: Je to překvapení, Tomáš o tom nevěděl, tak hezky, pojďte si hezky sednout. Tak gratulace Tamara, prosím sem a povídejte, co byste tatínkovi popřáli k jeho dnešním narozeninám? Kdo začne?
1: Kdo začne?
3: Já.
0: Tak povídej.
1: Tak Jenůvka.
0: Jsi poprvé v rádiu?
3: Jo.
0: A jak se ti tady u nás líbí? Hezky.
3: Hodně.
0: Prosím tě, to je impuls, to si taky pamatuju, jo? To je druhá věc. A teď to gratulace, tak gratulace tatínkovi.
3: Já mu přeju, ať už ho ty hlasivky nebolí.
0: To je skvělé.
3: Ať už konečně má nějaký koncert. A ať, no to je takový normální.
0: To je krásný, no, to si myslím zaslouží potlesk, nádherné přání. Co Alfred, Feldíku, povídej. Já si myslím, že základ je v pořádku.
1: Alfred je můj učitel pokory. Jo, je výborný na to.
0: A teď maminka, Tamara, co ty popřeješ?
4: Já jsem od rána... Maminko.
0: Pojď prosím tě blíž.
4: Já jsem strašná plačka, já se tady omlouvám do éteru všem, ale já jsem měla potom až hrozný strach, takže pro mě byla hrozná úleva včera, že je v pořádku a že je zdravý. Takže já mu přeju hlavně zdraví a aby se naučil tu lásku, kterou míří k celému světu a jak o něj pečuje, tak aby dokázal namířit i sám k sobě, protože si myslím, že v tom není ještě úplně dostatečný.
0: Rodina, to je základ státu, se říkalo. Dnes je navíc snad nějaký svátek rodiny nebo něco takového. Jak vy prožíváte společné okamžiky? Máte čas? Seš pořád někde na koncertech, vystupuješ, lítáš?
3: Jo.
0: Stíháte cestovat, stíháte se radovat společně? A když ano, jakým způsobem? Jedete k moři, jedete na hory, nebo jste jenom doma v Níšku?
5: Na můj zápas.
1: No, teďkom jak děti vlastně mají spoustu koníčků, tak dost času trávíme třeba v tanečních halách anebo na fotbalových stadionech. Ale myslím si, že si to umíme užít i doma, když dostávám výprask v různých stolních hrách. A nebo když pak se nám poštěstí udělat si jako víc času, takže nemusíme dělat vůbec nic, tak jako nejradši jedem k moři. No. To je pravda, že to nás baví asi všechny dost. Nebo?
3: Jo.
1: Takže potřebujeme koncerty, aby jsme mohli... Kumout.
0: Děti, když zlobíte, kdo je hodnější? Kdo přijde, kdo udělá ty, jak to děláš, proč to udělá, proč to rozbil? Je hodnější tatínek nebo maminka?
3: Táta.
0: Alfred.
3: Táta
0: je hodnější. Maminka přijde a ona je rázná.
3: Jo.
0: No tak on tatínek je málo doma, on tatínek je vždycky za odměnu.
1: No právě.
4: Já držím výchovný aparát a Tomáš vždycky přijde a řekne, jasně děti, všechno,
1: ale to
4: všechno
1: se
4: bude,
1: stane,
4: to
1: no,
4: se stane.
1: Ježišmarjá,
0: a děti, no. Děti, vaří občas tatínek něco?
3: Jo.
0: A co vaří?
3: Hlavně rýže.
0: On umí rýži uvařit. Teď jsme měli krásnou historku z té knihy, pojď ti říct, Tomáš, ta se mi líbila.
1: Ne,
0: z té knihy.
1: Já jsem měl takovou, když jsme byli v Indii, protože já jsem tady dostal, nebo jste viděli, já jsem dostal od Jirky dárek, naše deníky z Indie, takže jsem si tady zaspomínal. Protože my jsme se tam seznámili s indickým babou, což je takový potulný mnich, který se tam nás tak jako ujal a já jsem měl takový problém, že jsme se tam cákali v řece, já jsem se dvakrát napil. A když se napiješ jako z nějaký řeky v Indii, tak je ti prostě zle. A já jsem se napil několikrát a bylo mi hodně zle.

0: Chceš být jednou zpěvačka?
1: Jo.
0: Jo? Mhm. Takže tatínek musí napsat nějaké písničky, je to tak?
1: No, já si je píšu sama.
0: Ty už píšeš písničky?
1: Jo.
0: Táto.
2: Jenůvka má kapelu.
3: Hmm.
0: Opravdu?
3: Jak se ta kapela?
1: Řekni to ty.
2: Ne, řekni to ty.
1: Ne, řekni to ty.
2: Ne, to musí být autentický, jako. To musíš představit ty.
1: Ne, já nechci.
0: Tak se to rozvíjíme v dalším vstupu. A Fredíku, co ty?
4: Já chci být sportovec.
0: Sportovec jako táta. Říkal ti táta o tom, že byl moderní pětibojař?
4: Jo.
0: A co ty děláš za sport?
4: Já dělám hodně sportu.
0: To je dobře. Tak víte co? Máme tady silný emoční moment. Tomáš to vůbec nečekal. Tamaro, děkujeme, že si děti přivedla. Bylo to chystaný na tajňačku. Tak si dáme jednu písničku a já si myslím, že to bude tak trošku pro maminku, když si tě dívko představí.

0: Zasažen. Zasažen v tom dobrém slova smyslu je také vysílací proud Rádia Impulse. Slavíme dnes narozeniny Tomáše Kluse, je ve studiu s celou svou, teda s téměř celou svou rodinou.
1: Ano, Josefinka je na výjezdu v pravěku.
0: V pravěku. Já se musím věnovat svým povinnostem, já tady mám aktuální dopravní zpravodajství. Kolonu čekejte na D1 na 105. kilometru ve směru na Prahu. A děti, ještě mi řekněte, jako posloucháte muziku, kromě táty třeba.
2: Pem Rabbit.
0: Jo, jasně, to už jim, to je takový to dětský. Fredíku, co ty?
3: Já anglický písník.
0: Který třeba?
1: Musíš na mikrofon.
4: Aleka Benjamina.
3: No tak třeba Aleka Benjamina. Tak...
0: Dobře, to mi stačí, dám dopravu a hned se vrátím.
5: Možná se blázen, ale čekám dál. Není to špatný, jen jiný, než jsem si přál.
6: Ahoj, tady Marek Stracený. Milí fanoušci, zvu vás na legendární místo s názvem Letenská pláň, kde už 7. srpna vystoupíme a připravíme pro vás večer, který rozhodně nebude ztracený.
5: Ty vole, ať už je páté, ty vole, ať už je páté.
6: Nemůžu se dočkat té atmosféry a díky, že na té cestě jdete se mnou.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Martina Podleská se hlásí z Global Assistance. Haló.
2: Ahoj Vlasto, hezké dopoledne. Na dálnici D1 čekejte kolonu mezi 107. a 105. kilometrem ve směru na Prahu. U Brna se na D1 držíte v 2-kilometrové koloně před omezením na 196. kilometru ve směru na Vyškov. Kilometrová kolona je na trase Mělník Slaný před sjezdem na D8 u Nové Vsi. Na trase Šumperk Jeseník na průtahu Filipovic narazilo osobní auto do svodidel a na trase z Domažlic na Folomavu před Babylonem bouralo osobní auto s nákladním. Místem nehody projedete jedním pruhem, kolona se tam netvoří. Z Global Assistance Martina.
1: Martinu, děkuji. 605 222 007. Kdyby něco, ozvěte se. Vy všichni, kdo šladíte Impuls a jste za volantem, můžeme si přece nebo musíme pomáhat navzájem. Hladíte Impuls. Tady právě teď probíhá velkolepá oslava mám to říct,
3: ale
1: nebo ne?
3: Tak to řekni, ale já teď jsem tak plný obdivu, když to vidím, jak to tady děláš, jak to všechno zvládáš, jak jsi chobotnice, takže můžeš už říkat, co chceš.
1: Děkuju. 40. narození Tomáše Kluse. Děti, když jede tatínek na koncert, je nervózní, co si balí? Jak se balí? Pomáhá mu maminka nebo to dělá úplně sám?
4: Sám.
1: Sám je takový šikola?
3: Už jsem takový dospělý.
1: A má třeba trému, má nervozitu?
4: Ne.
1: Vůbec ne, je v klidu?
4: Jo, celkem jo.
1: Dobře, a když běží v televizi pohádka, nebo film, nebo seriál, kde hraje tatínek, díváte se? Nebo táta řekne, pojďte se dívat, budu v televizi, koukej.
4: Ne, to nedělá.
1: A sluší to tatínkovi v televizi?
4: Jo.
1: Kdybyste viděli ty nádherné rozpaky, ale je to tak, je to pravda. Tamaro, prosím tě, vy jste spolu naspívali spoustu písniček, plánuje si něco dalšího? Budete pracovat na něčem společném, další společné dílo hudební, které vyšlete do světa?
5: Nevím o tom, ale co plánujeme a máme rozdělený, tak to jsou audio pohádky.
3: Oh, tak já jsem hodně rád, že to říkáš.
5: Kde zpíváme písničky a Jiříček tam hraje na kytaru a Tomášova kapela.
3: Ne, no Mirka tam třeba zpívá dykobraze.
5: Jirka tam třeba zpívá dykobraze a tak. Takže to je takový vlastně hudební počin, který by měl snad, doufejme, brzy spatřit světlo světa.
1: Kdo je autorem těch pohádek?
5: Já.
1: Přímo ty?
3: Sama autorka je ve studiu teďko.
4: Máma o tom napsala nejdřív knížku a pak začaly namlouvat audiopohádky. Uhum.
1: A jste u toho někdy, když tatínek s maminkou pracují? Třeba na zahradě?
4: Ne.
1: Pomáhají si navzájem. Jaká je vlastně spolupráce? Teď řekni, Tamaro, jak se s Tomášem spolupracuje? Je to nervák nebo je to buddhista? Klasický? Jako ne. Power coming?
5: Tak jestli něco není, tak nervák.
1: Není nervák.
5: Ne. To jsem spíš já.
3: To jo,
5: no. Naší rodině a Tomáš je fakt jako velice klidnej při práci a má takovou, jako mám pocit, že se úplně uzamkne a stane se tou formou té hudby a tak jako se úplně jako ukryje do té prostě
3: písničky.
5: Do té písně, no. Hmm. Stane se tou písní, takže on se jako rád zašije do svého studia, my víme, že tam nesmíme chodit a že potřebuje totální klid a někdy tam sedí i celou noc a přijde prostě v 5 ráno, ale přijde a říká, došel jsem až do pekla pro tu píseň. A lásku vstávě, kdy to musím pustit, takže já jsem vždycky ten první.
3: A ona vstane, ale to je pravda, že ona vstane. Jo. A
1: v 5 ráno si pustíš tu píseň z pekla?
5: Jo,
3: z pekla.
5: To
1: štěstí. No. Jak se spolupracuje s Tamarou?
3: Skvěle, já s ní dělám úplně všechno strašně rád.
1: Jo, rozumím, to chápu.
3: Ale fakt, ale
1: takže v plánu je audiokniha, kdy spatří světlo světa?
5: No doufejme na podzim.
3: No, jo.
5: Protože já vydávám další pohádku, no, knihu právě. Na podzim, tak bychom to
3: chtěli ADHD je jako těžký, že jo.
5: A dokončit tady tu etapu se zvířatama a aby mohla začít nová etapa.
3: Děkuji. Zvířat můžu jenom, já bych rád pozdravil kuřata.
1: Vaše domácí.
3: No, já jsem to včera slíbil.
5: Prosím, a komu?
1: Ale tak to asi pitvat nebudeme, to jsou kuřátka asi někde z Vyškova, sympatická děvčata majoretky, ne?
5: Asi jo.
1: Ne, si dám samozřejmě legraci.
5: Počkej doma.
1: Dobře, já pouštím písničku Klusovi u nás kompletně, tedy kompletně ve studiu na Impulzu slavíme narozeniny. Šutáte Tomáše Klus.

0: Nám se tady málem rozhořila taková malá bulvární kauzička, že už volali tři bulvární novináři a říkali: Tomáš Klusa, Kuřátka, je tady nový příběh, že by, no já, znáte to, jak co to chodí stalo? V tom bulváru. Vysvětli ty kuřata, ty kuřátka.
1: Prosím tě, já jsem, to už bude taky...
0: Já to ještě dořeknu, pardon, omlouvám se, dobře. Tomáš pozdravil kuřátka, Tamara se podívala, jaký kuřátka, tyjo, co to taková
2: znamená? Kdo je kuřátko? My žádný kuřátka nemáme.
1: Máme už starý slepice, nebo starý, starší. V nejlepším věku slepice. A ty buď, prosím, ty buď rád, že jsi tady, nejsi ve škole. Či je to dítě, prosím vás?
0: Čí seš, chlapečku?
1: Řekni rodičům, ať tě vychovají, tohle se fakt nedá. Ale to, a pak má někam mířit ten svět, když je tam taková generace. Ale, prosím vás, kuřata znamená, to je pozdrav pro mého kamaráda Míru, což je náš kamarád už asi 2 roky to je, co jsme vystoupili na Bolzance a z auta a přiběhl za mnou tenkrát ještě na ulici žijící člověk, Míra, což jsem ještě nevěděl, že je Míra, a říkal mi: pane Klus, já vám chci něco zaspívat, já píšu písničky.
2: Máte kytaru?
1: Máte kytaru. A já jsem říkal, že mám, a on mi zahrál. A já jsem z toho byl úplně hotový. A domluvili jsme se, že se tam sejdeme za 2 hodiny, já jsem mu koupil kytaru a říkal jsem mu, jestli prostě zamakáš a dostaneš se prostě z ulice, tak půjdem spolu dál, jako do světa. A on opravdu zamakal, 2 měsíce na to po prázdninách jsme se viděli znova, dali jsme si oběd a on měl tenkrát první práci a dneska už má práci druhou, má skvělou přítelkyni a pracuje právě, dělá kuřata. Já nemůžu říkat název firm, ale jasně. Zkrátka zpracovává kuřata, grilovaný kuřata, a já jsem mu včera slíbil, že ho pozdravím, protože jsem na něj strašně pyšnej, protože jde příkladem a moje žena taky, a když je na někoho pyšná moje žena, tak už to něco znamená. A jsem strašně rád, že jsou tady takový lidi, kteří můžou jít živým příkladem toho, že když se člověk odhodlá k něčemu, že zvládne opravdu cokoliv na světě. A jsem strašně rád taky za lidi okolo něj, že mu dali tu příležitost, a za společnost, jako jsme my, že dokážeme odpouštět i nějaký nešvary, který máme. Protože myslím si, že odpuštění je to nejlepší, co si můžeme navzájem předávat v dnešní době.
0: Prosto skvělý příběh, který nás dovádí ke konci další části našeho povídání. Tamaro, děkuji, že jsi dorazila do studia. Dané, kde jsi? Zavolejte mi Dana, máme pro tebe také překvapení. Děti, jste skvělí. Tady je. Tamara dostává větší kytku.
2: Dostávám nádhernou.
0: Než její krásný. Tomáš nezávidí, to je i za ty kuřata, že jsme to zvládli.
1: To je krásný.
2: Ale já nemám narozeniny.
1: Ale všechno nejlepší.
0: Ale seš tady s námi.
2: Děkuji, to mě dojímá.
0: Děkujeme moc, že jste dorazili. Já už se zase musím věnovat dál, bude celá budou zprávě. Děti, jste úžasné, mějte se moc hezky. A ještě jednou poslední vzkaz tatínkovi, teď do mikrofonu, prosím.
1: Nádech.
3: Tati. Čau, tati.
0: Čau, tati. Prediku.
3: Nazdar, bro.
0: Za chvilku dorazí naprosto exkluzivní host. Posloucháte Impuls a 40. narozeniny Tomáše Kluse. Já jdu rovnou do počasí. Děkuju, jste skvělý. Basím potlesk pro Klusovic.
2: My děkujeme.
1: Děkujeme moc.
0: A teď už to počasí, většinou zataženo s občasným deštěm, výjimečně i zabouří. Na Šumavě může ráno v polohách nad 1000 metrů padat déšť. Odpoledne postoupí pásmo deště na našem území k severu. Nejvyšší teploty 11 až 16.
4: Máte v práci milionové kolegy? Nic pro ně není problém? Vždycky podrží celý tým a ještě se s nimi zasmějete? Milionoví kolegové existují, ale málo kdo to řekne nahlas. Dejte nám o nich vědět. Přihlaste se na impuls.cz a 7 pecek zahrajeme přímo k vám do práce. Každý všední den v 9 na rádiu Impuls.
5: Léto, Liberec a ta nejlepší muzika jsou zpět. Přijďte si užít 32. ročník festivalu Benátská s Impulzem, který vypukne od 23. do 26. července. Odstartujeme velkolepým slovenským večerem s Richardem Millerem a speciálním hostem kapelou Miraj. V pátek se můžete těšit na legendární rock set. A během celého festivalu na vás čekají pecky od kapel Lucie, Činasky, Škvor, MiG-21, Sofian Mešmeš, Kokáč, Dr. Pepe a mnoha dalších hvězd české i slovenské scény. Ale pozor, nepropásněte svou šanci. Nejvýhodnější vstupenky zakoupíte pouze do konce května na webu www.benácká.cz. Benácká, pojďte se bavit.
6: Kdo zaváhá, neušetří. Až do pondělí vám v obchodních domech i e-shopu Skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
7: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
8: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
9: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
10: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa z kůží 100 gramů za 29,90. Lipánek 130 gramů za 16,90. A vodka Nikolaus půl litru za 109,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
11: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
12: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
11: A tak to bude drahé.
12: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
13: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
14: Myslím, že to bude za C. Gumák.
13: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Adite G, čili G jako guma.
15: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilu a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
16: Přesný čas vám přináší Umyjem to. Mytí, ochrana a nátěry fasád bytových domů, odstranění plísní a řas. Umyjem to CZ.
17: Zpěvák Tomáš Klus tady s námi slaví čtyřicátiny. Na Beskydy míří dvoudenní vydatný déšť. Česko podporuje tribunál pro ruské zločiny. 11 hodin. Dobré narozeninové dopoledne přeje Iva Horáková.
18: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
17: Tomáš Klus právě na Impulzu slaví narozeniny. Zpěvák a herec si čtyřicátiny užívá přímo v našem studiu, kde už hodinu je a ještě hodinu bude. Uplynulé desítky minut na Impulzu připomíná reportér Tomáš Zemánek. Dobré dopoledne, Tomáši.
19: Hezký den. Hned po oslavencově přivítání přišlo krátké zdravotní antré. Jak totiž prolétlo většinou českých médií, Tomáše Kluse v posledních dnech trápí hlas.
20: Já jsem musel zrušit koncerty, protože asi 10 dní jsem měl takový bolení v krku. Pak jsem šel na fony a tam mi zjistil, že mám poměrně velký hematom na vestibulární řase, což je vnitřní hlasivka.
19: Dozvěděli jsme se, že následné CT dopadlo dobře, čemuž odpovídala i veselá atmosféra dalších minut. Tomáš dostal první dárky a dorazili taky první gratulanti. Nejdřív hudební parťák Jiří Kučerovský a pak Klusovic rodina.
21: Já mu přeju, ať už ho ty hlasivky nebolí, ať už konečně má nějaký koncert.
22: Já tátovi přeju, aby byl šťastný, ale aby byl jednou stejně vtipný jako já.
23: Aby se naučil tu lásku, kterou míří k celému světu, aby dokázal namířit i sám k sobě, protože si myslím, že v tom není ještě úplně dostatečný.
19: Tomášovu partnerku Tamaru doplnili děti Josefína, Alfred a Jenovéfa. Tomáš Zemánek, Radio Impuls.
17: Beskydy hodně zmoknou od zítřejšího do pondělního rána, v nich totiž bude vydatně pršet. Během dvou dnů může spadnout až 70 litrů vody na metr čtvereční. Od neděle se pak zvýší odtok vody z krajiny. Výstrahu zveřejňuje Český hydrometeorologický ústav a upozorňuje, že ji bude dál upřesňovat. Výstraha platí v Moravskoslezském kraji pro okolí Frenštátu pod Radhoštěm, Frýdku Místku, Frýdlantu nad Ostravicí, Jablunkova a Třince. Ve Zlínském kraji má vydatně pršet zejména na Vsetínsku. Česko chce potrestat ruské zločiny na Ukrajině. Stáváme se proto součástí zvláštního tribunálu, který tvoří 630 zemí. Česko na dvoudenní schůzce ministrů Rady Evropy v moldavském Kišiněvě zastupoval šéf diplomacie Petr Macinka. O vzniku tribunálu informuje Rada Evropy ve svém prohlášení. Česko se pro zřízení tribunálu vyslovilo už na zasedání Rady Evropy v Reykjavíku před 3 lety. Český prezident Petr Pavel už dříve uvedl, že tribunál je potřeba, aby zločiny ruské agrese nezůstaly bez trestu. Hodně práce měli ve Zlíně hasiči, zdravotníci i policisté. Výlet seniorů totiž skončil nehodou s řadou zraněných. Do jejich autobusu nabouralo ve Zlíně osobní auto.
0: Stačila chvilka nepozornosti a osobní vůz se na výpadovce ze Zlína srazil s autobusem. Ten vezl z výletu do značné míry hůře pohyblivé seniory, mnohé z nich na invalidních vozících. Řada z nich skončila po nárazu na zemi, zranilo se tak celkem 8 lidí. Někteří museli do nemocnice. Tam zdravotníkům při jejich přesunu do péče zdravotníků pomáhali hasiči. Práci měli i psychologové, také nezranění lidé totiž utrpěli šok. Jan Čada, Radio Impuls, Zlín.
17: Němci se děsí španělské proimigrační politiky. Španělská vláda totiž legalizuje pobyt 500 000 běženců, kteří v zemi žijí na černo. Německo se na to konto bojí, že migranti s povolením k pobytu v zápětí opustí Španělsko a odejdou do Německa kvůli výhodnějšímu sociálnímu systému. Německo se už teď potýká se sekundární migrací z Řecka, které slouží jako vstupní brána do zemí Evropské unie. A český fotbalista Alex Král mává Unionu Berlín. Klub opustí po sezóně. 27-letému záložníkovi v létě skončí smlouva a novou nepodepíše. 12. tým tabulky německé ligy o tom píše na klubovém webu. Nový reprezentační trenér Miroslav Koubek Krále zatím nepovolal a nezařadil ani do širšího výběru 54 hráčů na mistrovství světa v USA, Kanadě a Mexiku. Je po zprávách, vracejí se Klusovi a je tu i Vlasta Korec.
1: To jsme rádi, tak jedeme dál. Ladíte Impuls, před námi druhá hodina našich dnešních oslav. Tomáš má 40 a za chvilku přijde další exkluzivní host.
2: Dopoledne s Dobrým Korcem na rádiu Impuls.

0: Vytáčím tě dokola, Tomáš Klus, v rámci našeho playlistu.
1: Dokola.
0: Ale právě teď také ve středu slavíme 40 let, Tome, ahoj.
2: Ahoj.
0: Vítám tě v další narozeninové hodině, už se děkuju. To blíží, ta 15. hodina, 30. minuta.
2: Ano.
0: Já se vrátím do dětství, když Tomáš ještě byl malý, běhal po stadionu, když byl moderním pětibojařem, kde ty si vlastně vzal poprvé kytaru do ruky? Taková retrospektiva, budeme teď jakoby vzpomínat malinko.
2: Ty jo, tak já jsem ji vzal asi poměrně brzo do ruky, protože táta můj hrával na kytaru pořád doma, nebo když jsme hodně jezdili po různých festivalech. Především takových těch trampských a country festivalech. A takže tu já jsem jako držel, ale abych na ní začal hrát, tak to bylo až když táta odešel. To bylo až jako potom, že tam zůstala ta jeho kytara a prášilo se na ní a já jsem jako asi z touhy potom si ho přivolat zpátky začal hrát. A jenom takový ty, že jsem škrtil tu strunu, tu Ečko, tu nejtenčí strunu, jsem dělal jenom ty. Takový zvláštní věci jsem hrál. A potom jsem začal, maminka mi koupila kurz klasické kytary u pana učitele Haltofa a to už byl starší pán a po čtvrt, maximálně půl roce jsme se domluvili, že ze zdravotních důvodů, abych ho nezabil, jsem musel přestat hrát, protože mi to fakt jako hrozně nešlo. A pak jsme s mým kamarádem Lukášem Labudou jsme si koupili já písničkáře a začali jsme se to drtit sami, ty akordy a už, protože byli jsme na společném táboře a líbila se nám zaplať pánbu každému jiný holky, ale všechny ty holky měly rády kluky s kytarou a my jsme pracovali.
0: A propos, my jsme třeba na konzervatoři na jemu dělali hudební nauku, co ty a noty?
2: Blbý? Nevím. No, jako holčičky obě hrajou na piano a umí noty líp než já. Já jsem se to jednu dobu chtěl učit, dokonce jsem se chtěl nějak hudebně vzdělat, ale kluci z kapely mi řekli, že už vlastně jednu holku mám. Řekli mi, ať se neučím, ať se nevzdělávám, že vlastně to, že držím kytaru jako prase kost a hraju jako intuitivně, je vlastně v pořádku, že v tom je nějaký kus originality a že na tu akademičnost tam jsou oni.
0: Jak tě tenkrát šel dohromady sport a právě ta kytara, protože tenkrát ses musel věnovat sportu, kolikrát týdně se trénovalo?
2: No, každý den i v neděli jsme jezdili na koně a vlastně dvou, třífázové. Já jsem jako do toho šel poměrně naplno, já jsem měl individuální plán na škole, pak když jsem už byl na Dukle tady v Praze, tak jsem prakticky do školy nechodil, jenom jsem chodil na různé zkoušky a trénoval jsem celý den, ale byl jsem sám a ta kytara byla jako skvělý společník a zároveň skvělá terapie, proto se jako vypsat, že já jsem si fakt psal takový jako pobrukávky jako ze smutku, anebo právě z toho, že jsem byl zamilovaný do člověka, který mě nemiloval. A pak jsem zase už nebyl zamilovaný a potřeboval jsem to nějak říct, takže mi to tak jako pomáhalo se dostat z těch smutének.
0: Když jsme na tom impulzu, co byl impuls pro tebe, že jsi šel studovat DAMU? Protože do té
2: Zepření.
0: Doby kluk s kytarou hraje, daří se mu, funguje, zvou ho do
2: tím
0: televize, jak to?
2: Já to nemám rád, když to mám nalajnovaný. Já mám rád, když se můžu jako rozhodnout svobodně a ono tím, jak jsem prostě byl na té Dukle a všichni vlastně už čekali, že ze mě bude, že půjdu na fakultu tělesné výchovy a bude ze mě trenér nebo profesionální sportovec a pak trenér. A já jsem už začal koketovat s divadlem a hrál jsem na tu kytaru a vlastně jsem se tomu očekávání chtěl zbouřit a nejdál, co mohlo být, tak bylo DAMU.
0: Ale co to znamená dostat se na DAMU? Víš, kolik lidí se tam hlásí v opakovaně?
2: Já vím, já se za to stydím, že jsem si takhle jakoby uzmul to místo a nějakou administrativní chybou jsem se tam dostal, ale já si myslím, že právě to, že mi na tom nejen nezáleželo, ale že jsem to měl jako z hecu, tak jsem byl trošku uvolněnější u těch přijímaček asi a to mi pomohlo, že vlastně mi to pak pomáhalo celou dobu, protože já už v prváku jsem začal jednak točit seriál a pak jsem vyhrál Czech Talent Zlín a natočil jsem desku Malára a najednou jsem měl už jako nějakou nezávislost a vlastně ta DAMU pro mě byla primárně jako skvělá životní zkušenost, ale nelpěl jsem na tom, aby mě měli všichni jako rádi a pedagogové, aby mi dávali dobrý známky, protože už jsem byl nějak jako svobodný a jsem za to prozřetelnosti vděčný, že mě takhle jako provedla tímhletím obdobím, který pro mě bylo jako strašně formativní, protože na DAMU, já jsem o tom psal potom diplomovou práci, že jeden rok na DAMU je jako 5 let mimo DAMU.
0: Myslíš toho společenského života?
2: Toho společenského.
0: My jsme to tak
2: života
0: najemu měli samozřejmě.
2: No,
0: ano.
2: Jistě,
0: ale to je nejzásadnější věc. Tome, ještě než se pustím zase do těch našich povinností, které jsou důležité.
2: Ano.
0: S jakou blažeností, či radostí, či zadosti učiněním přijímáš ceny? Ceny anděl, žebřík a tak dál, těch cen máš docela dost, jsou na poličce?
2: Já mám takový malinký nahrávací studio u sebe a tam to mám vystavený, já jsem jako zvukovou izolaci, já miluju knihy, jo, a jsem trošku postižený
0: to
2: tím,
0: že... To jako pan Turek, ten taky má knihu, no, tam má asi 350 tisíc knih.
2: Ale já takovou knihovnu já nikdy...
0: A ty zase nemáš poštárnu.
2: Tolik intelektu já dohromady nedám. Ale já mám tam spoustu knih a nad těma knihama ční ty ceny. Já si jich nesmírně vážím z toho důvodu, že je to takové jako povzbuzení a ruky dání od lidí, kteří se mnou sdílí ty moje příběhy, protože pro mě je písničkář, já jsem primárně písničkář, já jsem nikdy nebyl popovej umělec, protože svou náturou jako to neumím, ale pro mě písničkářství je primárně o autenticitě a je to životní styl a životní filozofie a vlastně každá moje píseň je nějaký můj životní příběh a tím, že ho takhle jako sdílím a pak mi za to někdo dá cenu, tak je to pro mě znamení toho, že ta moje touha stát se dobrým člověkem i skrz ty písně je dobře odvedená.
0: Děkuju moc, děkuju za tohle vyznání, kterému jsem tě lehce donutil, ale děkuju, šlo to od srdíčka, to já mám rád. Splníme povinnosti, pustíme písničku a pak snad už dorazí ten náš host.
2: Ne. Už to stačilo.
0: Ty už
2: ne.
0: Máš třikrát splněný, já dvakrát.
3: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
4: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
3: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
5: Datart pořádá Maxi Výprodej.
6: Cože? Maxi Výprodej?
5: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
6: To je mazec.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Super, tak ještě hypotéku na benzín, jo?
8: Nemusíš, v Auto Esa to zaplatíme za tebe.
7: Fakt?
8: Jo, rozdíl za dražší benzín ti vrátíme.
7: Tak jedeme.
8: Auto Esa, ceny paliva u nás řešit nemusíte.
7: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od Esa.
9: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
10: Tak já pořád poslouchám, jak si každý syslí zásoby. Já se jmenuju Syslová a zásoby si nedělám, protože sysel si na zimu zásoby nedělá, ale když si udělám zásoby, sežerou mi to moly, takže jdu radši do obchodu pro čerstvé. Hezký den.
9: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
11: Pracovnice 1/13, Krastavy do Liberce, tak v Liberci za Molkou před odbočkou na Globus, tý blbý zatáčce je bouračka.
9: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Víte, co budete vařit? Nechte si poradit od držitele Michelinské hvězdy.
12: Dneska to bude frankfurtská polívka. Ten, kdo si myslí, že polívku vymysleli ve Frankfurtu nad Mohamedem, tak je na omylu. Hoho. Když se opýtate kohokoliv na štrase ve Frankfurtu, jestli ju zná, tak na vás bude čučer jak husa do flašky a šprechat něco o blazincu. Hohoho.
9: O dobrou chuť se na Impulzu stará ostravský gastrošef Heřman Gazda.
12: Guláš musíš vařit tak dlouho, až se masičko rozpadá jak první manželství. Nakonec tam vysyp koření od majora Anky a máš hotové. Zavolej familiu, rozlej gulašovku do talesku, každému praskni lžicu do ruky, až hranice může začít.
9: Vařte jako Michelini. Každou neděli na Impulzu. Každé ráno, když ve školách zazvoní, začíná výuka i na rádiu Impuls.
13: A běží vám čas na správnou odpověď.
9: Pan profesor. Přísný, chytrý. Pochvalu nedá jen tak, ale budete ho mít rádi. Zpátky do lavic. Každý všední den ráno na rádiu Impuls.

0: sangrado.
1: Tomáš Klus ve studiu slaví 40. narozeniny, nás za chvilku čeká.
2: Říkáte, že to mám ty narozeniny?
1: Mlzáte? Jak se cítí, když máš socáté narozeniny?
3: Já jsi byl vždycky kamarád Rostov.
1: Tady to vysíláme, já mám impuls. Tak si to tady dáváme. Za chvilku dorazí host, už byste pro tu dámu mohli přijít, protože ano, ano, pojďme. A budete překvapeni. Právě teď přichází do studia Věra Martinová! Návštěva, která je nečekaná, a já jsem velice rád, že Věra je právě teď tady. Je to tady, prosím k mikrofonu.
4: Kam já mám jít teda?
1: Věra Martinová u nás ve studiu na vlnách Rádia Impuls. Dobrý den. Děkujeme, že jste dorazila, a on to má také svůj velký důvod. Paní Věro, jak se máte?
4: Já se mám krásně teďka. Já vždycky, když jsem ve společnosti Tomáše a jeho party, tak je vždycky nádherně.
1: Nejste tady bezdůvodně, jste gratulantkou. Co byste tady, Tomáš se posté? Gentleman, to se mi líbí. Soupeříme. Tomáš okamžitě vystartoval ze žita a lítá.
2: Víme, kdo Věrušce přinese vodu.
1: Ano, no, jak Jirka. Kdybyste viděli ten servis, tak co byste tedy Tomášovi popřála k jeho 40.
4: Já bych mu popřála, aby i přesto, že už překročil tu magickou čtyřku, tak aby byl pořád stejně v duši mladej a ten kluk, jaký pořád je, aby byl pořád stejně upřímnej. A no, aby se mu hlavně dařilo všechno, že jo? To je důležitý, a byl zdravej, což ještě ve 40 bývají lidi zdraví.
1: Snad jo. A ještě dáreček.
4: Abys měl na mě památku.
1: Já si myslím, že ta památka bude úplně jiná, i když památka, to je v uvozovce samozřejmě. Vy tady nejste bezdůvodní, jak jsem říkal. Ono totiž se stalo to, že paní Věra Martinová a Tomáš Klus se spolu setkali a my tady na Impulzu máme rádi premiéry.
2: A už to na mě zase jde, ta klusí kůže.
1: Tak pojďme do toho, s klusí kůží, co se děje, oč se jedná, protože naši posluchači zatím ví úplný prd.
4: Jo?
2: No tak já...
4: Řekni to.
2: Dobře, tak já teda s dovolením, jestli si můžu takhle vzít slovo. Mně se stala prostě taková krásná věc, že jsem byl Věrou osloven k tomu, jestli bych ji nezahrál na jejím jubileu na koncertě. Je to rok zpátky už. A já jsem byl strašně poctěný, samozřejmě, že jo. A akorát jsem se teda jako nechal slyšet, což je pravda, že já nedokážu moc. Já nejsem dobrý na interpretaci cizích písní, protože jsem Egon a jak zahladěnej do sebe a vždycky to pokazím. Takže jsem si dovolil navrhnout, že bych napsal nějakou naši společnou píseň. A
4: já jsem samozřejmě zajásala.
2: No a já taky. Hned jsem to volal domů a říkal jsem, neuvěříš, co teď budu dělat. A vlastně napsal jsem písničku a asi se to povedlo, protože když jsem jí Věrce poslal, tak mi nabydla tykání.
1: Kompletní text, hudba, všechno dohromady?
2: Ano, ale doladěvali jsme to potom, protože my jsme nakonec tu písničku měli zaspívat, ale já jsem onemocněl, teď to zní, jsem furt nemocný, jo, ale...
4: Jenom
2: když je něco důležitého, tak onemocním. Takže k tomu, k té premiéře tam nedošlo, nicméně jsme se sešli letos ve studiu právě u Luďka Malára, kde jsme točili naši první a teďkom naši poslední aktuálně desku, a tam jsme se konečně s Hrou viděli taky z očí do očí, což bylo krásné. A myslím si, že všichni chlapi, kteří jsme tam byli, tak jsme byli úplně poprdění, tak jako jsem teďkom zase já.
1: Já jsem taky.
2: Já to na tobě vidím, jak úplně, jak vysíš na ní očima a ty to vzbuzuješ prostě v lidech. A myslím si, že nejenom v chlapech.
4: Ne,
2: a
4: já si myslím, že to je asi vzájemný. To je prostě ta přitažlivost. Tam máš právě jeden takovej dáreček speciální k tomu. Máš tam takovej magnetek, kterým si můžeš přitáhnout právě lidi, kteří ti jsou blízký, a když ho otočíš tou druhou stranou, tak bude odpuzovat ty magnetický bouře, jak to magnety dělají.
2: To je hezký.
4: Tohle máš nárameček, protože vím, že je rád
2: nosíš,
4: aby si jako na mě nezapomněl.
2: Nezapomenu.
4: No a tak já jenom chci říct, že já, když jsem tam přijela, protože my jsme se s Tomášem face to face vlastně předtím neviděli, a bylo to hrozně hezký, protože Tomáš mi šel naproti a jen jsme se potkali, tak jsme se hned objali a bylo to všechno prostě, já jsem tam přišla a byla jsem strašně šťastná mezi těma klukama.
2: Fakt, jako... A my jsme byli šťastní s tebou.
1: Jak probíhalo to nahrávání?
2: No, ono to mělo vlastně trvat chviličku, ale vlastně jsme tam strávili spolu prakticky celý den a bylo to hezký, protože... A
4: no
2: takhle.
4: Strávili, mělo to trvat chviličku a chviličku to trvalo a já jsem říkala, kluci, já tady s váma prostě musím ještě zůstat.
2: No.
4: Takže pak jsem ještě Tomášovi natočila... Kece,
2: a pak se ještě točila vokál další vokály do další písničky jiný ještě.
4: No, a bylo to prostě krásný poetický odpoledne.
1: Já už můžu prozradit, že písnička se jmenuje Magnetické bouře. Vy se taky vypravíte na společné turné. Sice partnerem je úplně jiný rádio, ale to my tady neřešíme.
2: Ono existuje nějaký jiný rádio?
1: Děkuju, Tomáši, ty jsi to udělal moc dobře. Příště, nechceš přijít příští pátek třeba?
2: Zase? Klidně, ale jasně.
1: Ne, chystáte se na turné, oč se bude jednat, co to bude, jak to bude probíhat?
2: No turné úplně zatím
1: nebo
2: ještě
1: koncerty.
2: Ne, ale koncerty,
1: jak to bude?
2: Jako máme naplánovaný jeden takový velký společný koncert, kde si tu písničku konečně jako zaspíváme opravdu naživo. Takhle to bude. Jako,
4: a možná mě tam nechá ještě zaspívat, to máš třeba jednu mojí.
2: No jako když to řekl, tak ve mně úplně jako kouzelně hrklo, jo.
1: Třeba myšlenka, třeba nápad.
2: Ale ty máš nápady, panečku.
1: Dík.
2: Ty nejenom, že máš charisma, ty máš i nápady.
1: Dík.
2: Ale my totiž, já nevím, jestli to už můžu říct, nebo jak to, já nevím, jak jsou ty věci rozplánované. Ale prostě, jo. Já jsem nikdy si moc nepotrpěl na nějaký velký věci, nějaký velký koncerty, protože já mám rád, když jako lidi, který přijdou na ten koncert, tak já mám šanci jako obejmout, všechny oběhnout, se všema se pozdravit a mám rád takový jako komornější prostředí. Ale jak mám ty narozeniny, kolikátý teďka to jsou, to je jedno, tak vznikl takový jako vlastně jemný nátlak na mě, že bych to měl oslavit nějak jako větším způsobem a rozhodli jsme se 27. listopadu tohoto roku udělat koncert v O2 Univerzum a tam jmenuje se to celé setkání. Shodou okolností právě teď na vlnách Rádia Impuls můžeme odstartovat předprodej lístků na tento
1: koncert. No prosím pěkně, to jsou velké věci.
2: Úplně to ze mě takhle padá a právě je to takhle dobře, mluvím jenom z toho důvodu, že takhle vedle mě sedí královna český country, která se tam s náma...
1: První dáma české country se říká.
2: Která se tam s náma zaspívá.
1: Já už to chci pustit, mám tady reklamu, chvilku bude trvat, nezlobte se na mě, musím to odehrát. Paní Věra Martinová ve studiu, Tomáš Klus a za chvilku premiéra jejich společné písně s názvem Magnetické bouře. Díky, že jste tady.
0: Ahoj, tady Honza Koller. Zvu vás na finále Planeo Cupu. Přijďte podpořit mladé talentované fotbalisty v boji o titul. Těšit se můžete i na plno zábavy ve fanzóně Hisense nebo při stavění z kostek Lego. Už tento víkend 16. a 17. května na stadionu FC Kuřim. Buďte u toho s námi. Planeo.
5: Již 35 let potkáváte na silnicích nejen v naší republice přívěsy Agados. Tradiční český výrobce nabízí přívěsné vozíky pro profesionály v různých odvětvích i pro domácí kutily. Kvalitní zpracování, důraz na detaily, dostupnost náhradních dílů. Agados. Přívěsy skutečně vyrobené v České republice. Agados.cz.
6: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky, polotvrdý sýr z Oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sírové nitě, různé druhy za 29,90. A Matony Immuno, minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90. Až do 19. května. Kaufland.
7: Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festival Ultra Slev až 50%. Vstup do světa Smart s dopravou zdarma a objevuj každý den tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro.
8: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
9: Řešení je úvěr od Acema.
8: Ale já potřebuju půjčit hodně.
9: Řešení je Acema.
8: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
9: Řešení je Acema.
8: A co když potřebuju 20 milionů?
9: Řešení je Acema.
8: A 30?
9: Acema.
8: A 40?
9: Acema.
8: A 50?
9: Acema. Jde to i bez banky.
10: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
11: Už jste to slyšeli? Pouze do neděle z Planého dny ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. A to se vyplatí. K tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne od objednání. Planeo.
12: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 2,5 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
13: Kdo zaváhá, neušetří. Až do pondělí vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
14: Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu, nebo T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny. A navíc můžete využít úvěr s úrokem od 3,9%. Přijďte k nám pro modely Volkswagen Love.
15: Volkswagen.
16: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kostí v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
17: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
18: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: kybernetické bouře, Věra Martinová, Tomáš Klus, a když je vždycky po premiéře, tak se co, tak se tleská! Je to tam! No. Zažili jsme nádherný okamžiky, když začala písnička hrát, Věra se s Tomášem objeli, bylo to nádherný a všichni jsme poslouchali. Vždycky, když tady máme premiéru, tak se povídá tohle, ale tady všichni seděli a napjatě poslouchali. Ještě vás může rozházet premiéra písničky v rádiu, paní Věro?
1: No tak samozřejmě, to jsou vždycky člověk, ještě sleduje ty, že do té doby, než to někam jako pronikne, tak je to soukromí takový, jo. Když to, když už se to zahraje, tak už je to najednou veřejný, takže člověk si říká, ježiš, nemohl jsem tam udělat něco líp, nebo ty znáš to určitě, jasně, že jo, tyhle ty věci. No a tak jako sleduje ty reakce okolí a tak dále, tak když se někdo u toho přemýšlí o vzdálených příbuzných, tak se obvykle ví, že to teda asi není zrovna dobrý.
0: A teď jste mi odpověděla na otázku.
2: Vlastu Korce viděti zpívatí znamená single v radích nítí.
0: Ano, tak jako uvidí, postaráme se možná, ale ještě jedna věc.
1: Ale bylo tam možná, slyšel.
2: Možná.
0: Těžký, někam, už to tam mám, už to mám v té hlavě, je to tam. Ale v divadle vždycky, když jsme měli premiéru, to jistě znáte, tak vždycky jsme v zákulisí, díváme se, jestli ty fóry, které jsou naskoušeny, jestli fungují. A vy jste mi vlastně odpověděla, že teď jsem se nenápadně dívala po těch lidech, jak to jasně. Máte, když je premiéra, sledujete je po očku.
2: No jasně, to je hrozně důležitý. A hlavně přesně taky, to je jak když prostě vaříš, přijede ti nějaká návštěva a prostě vždycky ta omáčka není tak dobrá, jako, ale je výborná, maminko, ne, mohla jsem tam dát víc, ne, je výborná. No, ne, jako hned jede hlavě spousta jako pochybností, ale já musím říct, že třeba v tomhle tom konkrétním případě díky přítomnosti Věry ty pochybnosti nemám, protože si myslím, že i to, protože vlastně námět ty písničky vymyslela Věra, já jsem se jí zeptal, o čem by to mělo být, a jsem rád, že to takhle je, protože si myslím, že tahle ta písnička do téhle doby nesmírně patří, protože všichni máme pocit, že jdeme po těch nejlepších možných cestách a vždycky se tam najde nějaká díra, ale

0: Jsem velice rád. A teď bych vás požádal, abyste si vzali sluchátka, protože náš skvělý tým Rádia Impuls zapracoval také na jednom pozdravu. A až uslyšíte ten hlas toho muže, tak hned budete vědět, o koho se jedná. Tady to je speciální narozeninový pozdrav pro Tomáše. A pouštím to záměrně před vámi, paní Věro, protože vy toho pána budete taky dobře znát.
1: Ahoj, Tomáši. Chtěl jsem ti vzletnými slovy, dokonce jsem si něco psal, popřát to, co se přeje, ale pak mi došlo, že to nemá smysl. Já to řeknu divně, ale ty už jsi to, co bych přál někomu, když jdu přát. A to nemluvím o tom, že jsem chtěl být princeznou, protože ty jsi byl jeden z nejskvělejších princů, co znám. Víš proč? Protože jsi byl úplně stejný jako na pódiu a mluvil jsi stejně. To byla nádhera. Kdybych ti měl něco popřát, tak asi zdraví tobě i celý rodině. A věř, že vím, o čem mluvím. A potom bych ti chtěl říct, to jsou takový citlivý slova, které se těžko říkají. Prostě tě mám rád a hodně, Honzo.
0: Honza Nedvěd! Jako gratulace, Tomáš plný emocí, asi to uvidíte na sociálních sítích, jestli to Tomáš povolí, zhrudnul, zezelenal, tekly mu slzy. Bylo to velký, děkujeme.
2: To je slušná rozbíječka, ale tohle ne, až
0: nezlob se na nás.
2: To až není trošku fér.
0: To se tak někdy děje.
3: Krásný, krásný.
2: Já miluju Honzu Nedvěda strašně dlouho prostě a strašně mi mrzí, že na té poslední desce jsme měli, já jsem napsal taky pro nás písničku, protože prostě myslím si, že je to v tom nejlepším smyslu slova jako hippík českýho éteru a že ty zprávy, které přinášel skrze své písničky, rezonují se srdcem každého člověka, i když se k tomu v určitých obdobích třeba bál přiznat, jako já třeba v pubertě, když všichni poslouchali, já nevím, Rammsteiny a já Honzu Nedvěda, ale jsem za to strašně šťastný, protože wow, děkuju, to je krásný dár.
0: Teď si to prožiješ u své písničky, mimochodem nejhranější písničky Rádia Impuls za rok 2012, ale my teď chceme poděkovat paní Věře, protože my si vážíme, že jste k nám našla cestu do Rádia Impuls. Zde je květina pro vás a ty květiny jsou větší a větší. My to tady umíme, my to umíme nabombit, takže pro paní Věru děkujeme, že jste dorazila. Písničce přejeme úspěch, ať se vám daří a mějte se hezky a brzy zase na viděnou, na shledanou.
3: Děkuji.

0: celý.
1: Jak jsem to už říkal, nejoblíbenější písnička posluchačů Rádia Impuls za rok 2012. Slavíme 40. narozeniny Tomáše Kluse. Co premiéra, v pohodě?
2: No já, hele, já fakt jsem... Teďkom asi cítím, že na mě dolejhá ten věk, protože to se mnou clouma. Ne, fakt úplně...
1: Teď to začíná.
2: Já vám chci strašně poděkovat.
1: Ještě ne, mi, jo, ještě dobře, ne, Tome, ještě vydrž, ještě jeden host.
2: A ještě teďkom vy to všichni tam posloucháte, teďkom jedete někam autem nebo jste v práci a posloucháte, jak tady bulím do mikrofonu. Já se vám strašně omlouvám, ale zároveň děkuju za trpělivost a toleranci. Jste skvělí posluchači.
1: My děkujeme. Teď doprava, já to teď musím zničit tou dopravu, sorry. Nehoda komplikuje provoz na Praze. Nechceš si přečíst dopravu?
2: No,
1: pojď sem, pojď za mnou. Prosím vás, Tomáš Klus mi tady ohlásí. Stačí jenom to červený, já pustím jingle, jo?
2: Nehoda komplikuje provoz na Pražském okruhu na 19. kilometru u Ořechu ve směru na letiště.
1: Jo!

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Teď už k vám, Klusa, nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Já jsem musel, Tomáši. Hele, Marek Vicpálek, Global Assistant, se hlásí.
2: Ahoj vás, to pěkné dopoledne. Nehoda 3 osobních aut komplikuje provoz na pražském okruhu na 19. kilometru u Ořechu ve směru na letiště. Kolona tady má přes 4 kilometry a pomalu to jede i v protisměru. V rámci silničářů brzdí provoz na D1 na 105. kilometru za Jihlavou směrem do Prahy. Aktuálně měří kolona přes 2 kilometry. Hodně plná je trasa z Vídně do Brna. Z rakouské strany se táhne přibližně 12-kilometrová kolona až na příjezd do Mikulova a nehoda osobního auta s nákladním překáží na trase z Hodonína do Veselí nad Moravou na výjezdu z Petrova. I tady se připravte na zdržení. Z Global Assistant Marek.
1: Kde nefungují semafory, agente?
3: Křižovatka vypich, světla úplně pod mě, kolony ze všech stran. Chaos. Policie o tom ví, ale zatím to tam nikdo neřídí.
1: Ty krásu, aspoň můžete poslouchat Radio Impuls a naši narozeninovou oslavu.
0: Partnerem dopravy 007 je Kooperativa. Pojišťovna pro život, jaký je. U nás se pojistíte i vyřídíte škodu online.
1: Tady u nás naštěstí ve studiu semafory fungují, takže já teď mávám a přichází další gratulant. Dámy a pánové, do studia přichází Eva Farná!
4: Ty kočko.
1: Velké překvapení, je to tak.
5: Pozor, tři nečtí
1: rodáci, ahoj.
5: Takže, pozor jo, Tomáši, zapomněla jsem na dárek, takže jsem ti napsal v autě písničku. Takže, ten nejdrzejší podle mě věc napsat Tomášovi jakoby text v autě za 2 minuty. Tomáši, teď se mi to zapseklo.
4: Chceš to držet?
5: Ne.
4: Dobře.
5: Tomáši, je ti dneska 2x20.
4: Oh, yeah.
5: Tomáši, máš právo i hlas ztrácet. Tělo chřádne, nejsi vádnej, jen kromě Karla není nikdy navždy mladej. Máš štěstí, že jsi chlap. Ten s věkem začíná na kráse brát. Jestli ty moudřejší dny nepřežívá, ale procejtí. Tomáši, vše, co je nejlepší, už máš. Děti Tamaru i sílu za dobro se prát. Počkej, ještě dál. Kapelu Plány i tvořivou můzu. A já děkuju, že dnes tobě popřát můžu. Těhle pár vět jsem psala u líčení v autě, ale chci, ať víš, že v srdci navždy mám tě. Přestaňme se vymlouvat, že umělci toho příliš mají. Jsme skoro sousedi a navíc mi dlužíš čaj.
4: Oh baby.
1: Tohle nikdo nečekal. Eva Farná dorazila do studia se svým narozeninovým songem. Evičko, ještě tady máme v barvách Tomáše, protože on ty barvy má rád. Tamara, máme vzadu dort, tak Dane, předej ho. Ty, prosím tě, Tome, pro tebe ještě tady speciální dort, který za chvilku nakrojíme. Tak, teď měla předat Evička, ale už je to v pořádku, už se to předalo. Tak, prosím vás, 2-3 nečáci, pojďte, Evi, pojď si sednout, pojďte sem za mnou. Jak dlouho vy se znáte? To je otázka, kterou má rád Jirka Kučerovský, že jo?
5: Ne.
4: Jirko, chci se na to zeptat?
1: Pojďme na ten Třinec.
4: Hej, ta písnička.
5: My se známe od Andělů, ne? Jak jsme moderovali z 2013.
1: Vy jste spolu z Třince. To je...
4: Ta písnička, ale... To je strašně. A ještě teda jakoby zajímavá věc je ulíčení, když řídila.
5: Takže ne, psala... jsem zaparkovala, protože jsem přišla pozdě.
1: Napsal jsem pár věd a já jsem čekal, že tam bude v 5, ale jako dobrý, geniální. Za dlouho to bylo hotový?
5: No, jako jela jsem z Holešovic.
4: Krásný, děkuju. Promiň, ty se ptal. 2013.
1: 2013? Vy jste z Třince, znali jste se už tam tenkrát?
4: Ne.
1: Vůbec ne? Mm-hmm. Nevěděli jste o sobě?
5: Já jsem Tomáš vyrůstal jako asi o 2 ulice od mý babičky, já tam do dneška bydlím.
4: Ale já jsem starší o něco.
5: Je to tak?
4: Já jsem už byl velký, když ona byla malá ještě.
5: Tak. To 8 let.
4: To je dost.
1: Tak dlouhá doba. Mm. Co plánujete? Chystáte něco? Vím, že Eva má teď novou písničku úplně, a co vy?
5: Ježíš, no ale to je jedno. Nebo
1: to teď
5: jako
1: pouštět nebude.
4: To já si myslím, že tak tomu se přidá basa, bicí, kytara.
5: No přesně,
4: a bude to krásně.
1: Já věču, ale co, pojďme to udělat nějakou písničku, aby to zafungovalo, aby to hrálo.
4: Ale tam je blbý, že to nebude aplikovatelný na jiný lidi, protože tam většina z těch věcí, jako se toho fakt, my si jako dost dlouho si slibujeme čaj.
5: Jako není moc lidí, kteří mi dluží čaj. No.
1: Jak je to dlouhá tahle věc, tahle záležitost, ten čaj?
5: Čaj je od klipu, já jsem Tomášovi teďka hrála v jeho písni.
4: Ano,
5: vlastně docela nedávno, ano.
4: Ano. A my, já jsem jí tam slíbil vlastně jako honorář, protože doba je zlá, tak já jako honorář dávám jenom čaj, ale tak jsem mi to slíbil, až jsem mi to neproplatil, takže já jsem rád, že vlastně jsme se nemuseli třeba nějak soudit kvůli tomu, že ta písnička už je venku, ten klip je venku a čaj nikde.
1: Dopadlo to dobře. Evi, ty jsi měla šanci slyšet novou písničku,
5: ještě
1: kterou
5: ne.
1: Tomáš natočil s Věrou Martinovou.
5: Já jsem se poznala s paní Věrou tam za kulisí.
4: Ale to je paní
5: jsme se,
4: Věra.
5: No teda.
1: Nová písnička, nová premiéra, všechno to proběhlo tady u nás, je to geniální.
5: Super.
1: Ale prosím vás, je 56, já mám za chvilku tady nějaký reklamy, musíme končit.
4: Děkuju,
1: tak makám na tom, každý ráno cvičím, skládám si písničky po ránu. Prosím pěkně, slovo závěrem. Evi, dvě, tři věty pro Tomáše, pro naše posluchače, a pak Tomáši, ty to ukončíš, protože už zase střídání za mikrofonem a tak dál, čas je neúprosný.
5: Já hlavně doufám, že si Tomáš dnešní den užije a že bude dál na cestě k sobě a že bude tak dobrý člověk. My se moc nevidíme, trošku mi to mrzí, že se tak nevidíme a neznáme se, jak jsme se znali, ale zároveň furt jakoby, kdykoliv ho vidím, tak ho hrozně cítím, jako že je hrozně furt pravdivý člověk a upřímný jako k sobě a ke svým okolí a to mi přeje hrozně krásný a hrozně vzácný a víc takových lidí.
1: Dostane lístky dovedenou?
5: To je jasný.
1: Tomáš se přijde podívat. Děkuji, budu Eva Farná dorazila. Vlastně na pár minut a my si toho vážíme. Přinesla dort, donesla originální písničku. Tomíku, závěr, pojď to ukončit ty, ty jsi oslavenec. V 15.30, že se narodíš, tak toto tam padne,
4: to
1: cvakne
4: tam,
1: ta čtyřicítka.
4: No, tak no.
1: Takže teď de facto ještě jako 39letý vyšly poselství.
4: Já vám prvně chci všem moc poděkovat za to, co jste tady pro mě dneska udělali. Mě to fakt jako strašně potěšilo, vůbec jsem to nečekal. A chtěl bych ale nám všem popřát celý naší společnosti a možná celému světu, abychom začali mířit k sobě všichni a přestali mířit na sebe, protože si myslím, že život je tak vzácná příležitost poznání jeden druhýho a sebe sama, že je škoda ztrácet čas zbytečným věnováním pozornosti, násilí a nenávisti a mějme se rádi a mějme se dobře, kamarádi. Děkuju vám za tenhle ten krásný životní impuls.
1: My děkujeme tobě, dámy a pánové, téměř 40letý Tomáš Klus!

0: Posloucháte Radio Impuls, speciální vysílání ke 40. narozeninám Tomáše Kluse pomalu končí. Hosté i oslavenec odcházejí ze studia a my vstupujeme do další fáze. Jdeme na počasí, zítra bude převažovat zatažená obloha, bude pršet hlavně na Moravě a ve Slezsku. Noční teploty 10 až 6, v západní polovině Čech kolem 4 a přes den od 10 do 13 v Čechách až 15 stupňů Celsia.
1: Diagnoza je jasná. Akutní hokejová horečka, švýcarská mutace. Předepisujeme Impuls.
2: Češi do toho, Češi do toho, Češi do toho.
1: Šampionát ve Švýcarsku sledujeme dnem i nocí. Máme pro vás výsledky dřív než ostatní a k tomu hromadu zajímavostí. S námi budete v obraze každý den na rádiu Impuls.
3: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
4: Pryč DPH! Pryč DPH!
5: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9 999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
6: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na Centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
7: Klusovi popřál na Impulzu štrůdl gratulantů. Maturanti jsou letos úspěšnější. Naši hokejisté se o první body utkají s Dány. Polední zprávy servíruje Iva Horáková.
8: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
7: Na Impulzu se dlouze střídali Klusovi gratulanti. Zpěvák a herec totiž právě dneska odpoledne slaví 40. Oblíbený písničkář své jubilejní dopoledne strávil přímo u nás ve studiu Rádia Impuls, které jako překvapení pozvalo i vzácné hosty. Jejich přání teď připomíná reportér Tomáš Zemánek. Dobré poledne, Tomáši.
9: Hezký den. S jedním opravdu vzácným dorazila první dáma českého country, paní Věra Martinová. Ta totiž s Tomášem Klusem naspívala písničku Magnetické bouře. A Radio Impuls mělo ihned tu čest zahrát její premiéru.
10: I když

0: No a nakonec dorazila taky Eva Farná. Přiznala se, že zapomněla na dárek a proto složila písničku. Tak si poslechněme její závěr.
1: Těhle pár vět jsem psala u líčení v autě, ale chci, ať víš, že srdci navždy mám tě. Přestaňme se vymlouvat, že umělci toho příliš mají. Jsme skoro sousedi a navíc mi dlužíš čaj.
2: Oh baby.
0: Oba slavní zpěváci pochází z Třince, i proto narážka na sousedství. Tomáš Klus s námi strávil celé 2 hodiny svých 40. narozenin. Jak ve vysílání upřesnil, přesně 40 let na světě bude o 15:30 odpoledne. Tomáš Zemánek, Radio Impuls.
3: Tolik tedy 40. Tomáš Klus a my jdeme za 18-letými. Maturanti byli letos úspěšnější. Zkouškou prošlo 90% z nich, naopak neuspělo 9,5%, loni to bylo zhruba 12% takzvaných prvomaturantů. Výsledky didaktických testů dopoledne státní organizace CERMAT předala středním školám, ředitelé je žákům zpřístupní nejpozději v pondělí. Žáci registrovaní ve výsledkovém portálu žáka je dostanou taky elektronicky. To teprve zájemci o střední školy prožívají déjà vu. Elektronický systém DIPSI, kde se od dneška zobrazují výsledky přijímacích zkoušek na střední školy, měli totiž ráno stejně jako předloni výpadky. Byl přetížený a kolaboval. Informace o tom, zda a na jakou školu byli uchazeči přijati, se v systému objevily brzy po půlnoci. V prvním kole přijímacích zkoušek na střední školy uspělo přes 93% žáků, kteří se hlásili z 9. tříd základních škol. Jednotnou přijímací zkoušku skládali v dubnu. Škoda po požáru v Kladně šplhá na 100 milionů korun. Proč včera v pekárnách v ulici u Kožovy hory hořelo, zjišťuje vyšetřovatel ve spolupráci s policií. Plameny poškodily dopravník polotovaru a taky chladicí věž. V kladenské pekárně se vyrábí zejména mražené pečivo. Pikantní kauzu vyšetřuje vídeňská policie. Učitelka mateřské školy otěhotněla se 14-letým žákem základní školy. Utajovaný vztah prasknul, když žena potratila, píše to web deníku Kronen Zeitung. Učitelka se sama udala. Její kolegové o tajných mileneckých schůzkách věděli několik měsíců, ale mlčeli. Učitelka má být asi o 10 let starší než školák. Mistrovství světa v hokeji je tady. Náš národní tým ve Švýcarsku od pondělí trénuje a chystá se na prvního soupeře, kterým bude od 20 hodin na 20 minut Dánsko. Přestože máme poměrně mladé mužstvo, cíl má jasný. Skončit lépe než loni, kdy jsme vypadli ve čtvrtfinále.
4: Loni na mistrovství světa naši skončili 6. Co je potřeba udělat pro to, aby to bylo lepší? V tom má útočník Roman Červenka jasno.
5: Ten tým je omlazený a musí se najít chemie v tom týmu. Ten tým musí šlapat jako jeden chlap, prostě ta součinnost a soudržnost tam musí být. Bez toho ten úspěch určitě nepřijde.
4: Právě 40-letý kapitán bude pro mladé velkým vzorem. Těšil se na něj i o 18 let mladší nováček v národním týmu, útočník New Yorku Rangers Jaroslav Chmelař.
6: Je to další splněný sen, zahrát si s někým takového kalibru. Se těším, až ho vidím na ledě a budu se moc od něj taky něco naučit. Cítím se pak skvěle a těším se, až tam na ledě ukážu celé mě.
4: Zápasy ve skupině naše odehrají ve Friburgu. Zázemí mají ale v Bernu, což je zhruba půl hodiny daleko. Obránce Filip Hronek v dojíždění komplikaci nevidí.
7: Myslím si, že to problém určitě nebude, že to bude zařízený všechno a věřím tomu, že to bude dobře fungovat a snad to nebude tak hrozný.
4: Renata Kuková, Radio Impuls.
8: Hlavní hvězda dnešního dne Tomáš Klus slaví 40. Určitě se k tomu budeme ve vysílání ještě vracet. Nabrali jsme tady v posledních hodinách mraky materiálu, tak to budeme hezky dávkovat, ale teď se připojí taky Luděk, Staněk nebo Činasky, ať se dostane i na ostatní.
9: Radio Impuls. Radost ze života.

pamatujete si, jaké to bylo, když vám bylo 18? Podělte se s námi o vaše vzpomínky. Když nám bylo 18, každý den po 15. hodině na rádiu Impuls.

0: Posloucháte Radio Impuls, za chvilku zahrajeme Elány. Teď osvětové okénko. Děti dnes tráví spoustu času online a právě proto je dobré vědět, na co si dávat pozor. Kyberšikana, vydírání nebo nevhodné sdílení fotek. To se může stát komukoli, co ale v takovém případě dělat. Podle expertů je potřeba začít prevencí. Mluvit s dětmi o tom, co je bezpečné sdílet, co ne, s kým a tak dále. Nastavit si už doma hranice na používání telefonu a sociálních sítí a budovat důvěru. No a když už se něco doopravdy stane, tak zachovat klid, uložit důkazy a vyhledat pomoc, ať už ve škole nebo u odborníků. Malé kroky dokážou vaše děti ochránit víc, než si myslíte.
1: Projděte životem bezpečněji. S kooperativou na www.bezpečnostmazelenou.cz.
2: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
3: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
2: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
4: Náš výkup je teď totální hardcore.
5: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Datart pořádá Maxi Výprodej.
7: Cože? Maxi Výprodej?
6: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
7: To je mazec.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
9: Když někdo na něco vyjeveně kouká, tak se říká, že čučí. A občas i moje manželka takhle čučí, taky říkám, že je čučka.
8: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
10: Ve směru z Pouřiněvce na Dolní Měcholupy, dopravní nehoda, dodávka plus malej nákladní auto, taková sedmituna, stojí v pravém pruhu a jsou ve směru na Dolní Měcholupy.
8: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Víte, co budete vařit? Nechte si poradit od držitele Michelinské hvězdy.
11: Kdo by neznal oblíbenou českou klasiku Parky na pivečku? Rychlý oběd jak Fittipaldi na okruhu. Ho. I když se do omačky dává pivo, můžou to žvikat i haranti, bo veškerý chlas se vařením odpaří. Tak nemusíš mít strach, že ti budu lítat ožralý po kvartiru.
8: O dobrou chuť se na Impulzu stará ostravský gastrošef Heřman Gazda.
11: Dneska si posvítíme na řízek, bo to je nerozlučný parťák na celý život. Znáš to, láska jednou vyprchá a už to není také, jaké to bývalo dřív. S přibývajícím věkem začínají bolet hnaty, ale řízek zůstane vždycky věrným řízkem.
8: Vařte jako Michelini. Každou neděli na Impulzu. Jirka Kolbaba, cestovatel Rádia Impuls. Jirko, co u sebe musí mít každý správný cestovatel?
12: Tak jednoznačně pas. A v mém případě jsou to fotoaparáty, objektivy a všechno, co se týká focení. Já v poslední době vozím i dron. A pak je to skoro jedno, pak už nepotřebuji téměř nic, ale vždycky mám s sebou hodně dobré, odolné oblečení a obuť.
8: Cestovatel Jirka Kolbaba. Každé dopoledne po 10. Na Rádiu Impuls. Rádio Impuls. Doprava 007.
0: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Začínáme na D1 ve směru od Brna na Prahu. Před omezením na 105. kilometru vytvořila se víc než 2-kilometrová kolona. Nehoda 3 osobních aut komplikuje provoz na pražském okruhu na 19. kilometru u Ořechu. Ve směru na letiště kolona tady má přes 4 kilometry, pomalu to jede také v protisměru. V Praze v Letenské ulici u křižovatky s Josefskou bourala 3 osobní auta. Ve Veselí nad Lužnicí na třídě Československé armády ve směru z centra vyšetřuje policie nehodu 2 osobních aut. A teď ještě někdo na závěr z terénu. Halo, halo.
13: Dojedete po D7 od Chomutova na Prahu, tak na konci dálnice u Postoloprt se zaučují noví policisti na radar, takže tam měřej.
0: Bacha u Postoloprt. Případně se ozvěte, budeme rádi, 605 222 007, staré známé telefonní číslo, kdekoliv můžete zavolat, anebo se připojte přes naši žlutou rádiovou aplikaci.

0: Posloucháte páteční vysílání Rádia Impuls. Za malou chvíli zase přehodíme na češtinu. Hrát bude Divoký Bill. A v tuto chvíli se pojďme na chvilinku vrátit do období před velkolepou oslavou 40. narozenin Tomáše Kluse. To znamená do ranního vysílání, ze kterého jsme volali Evě. Zahalo tady Impulzovi a Eva, naše posluchačka, si vytočila dvojnásobek.
1: Právě jsem do toho praštil. Ježíš Maria, to je taková zodpovědnost vždycky, milá posluchačko. Tak je tam.
2: Bolík. Evičko, nebojte, není tam smolík.
1: Je tam dvojnásobek.
3: Super.
1: Je to bomba. 20 tisíc korun máte, ale řeknu vám to, je to těsně vedle betáno jackpotu. Normálně jsem k tomu byl zase blízko.
0: Krásná práce, jestli si chcete taky naučit připsat odměnu, tak se musíte nejprve do hry registrovat, což uděláte velmi snadno u nás na webu www.impuls.cz, ve žluté rádiové aplikaci, nebo si pošlete prémiovou SMSku za 9 kaček na číslo 906 1109. Halo, tady Impulzovi se říká do telefonu. Partnerem hry je Betáno, online sázkovka s moderní aplikací, skvělými kurzy a nadupaným kasínem. No jasně, Betáno.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardních hrách zakázána.
5: Vtip. Vlasty Korce. Výzkumní pracovníci zjistili, že 30% mužů pravidelně lže. U žen se podrobné číslo nepodařilo nějakým způsobem zjistit, protože ženy lžou i výzkumným pracovníkům.
6: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
7: Fakt? A kam pojedeme?
6: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
7: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
6: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
8: Finále Mall Cupu je tady. Už ve středu 20. května od 18 hodin uvidí Malšovická arena v Hradci Králové bitvu o všechno. FK Jablonec po letech 1998 a 2013 útočí na svůj třetí pohárový titul. Zatímco MFK Karviná hraje své vůbec první finále v historii. Kdo získá prestižní trofej a vstupenku do evropských pohárů? Přijďte na stadion nebo sledujte přímý přenos na stanici One Play. Partnery Mall Cupu jsou Mall, Puma, Fortuna, Penny a Guys.
9: Už jste to slyšeli? Pouze do neděle z planého dny ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. A to se vyplatí. A doručení. Stačí využít jedno z více než 40 tisíc výdejních míst. Planeo.
10: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Tullamore Dew půl litru za 259,90 pouze v pátek a panzany těstoviny při koupi od 3 kusů za 26,90 za kus. Bila. To dobré začíná u nás.
11: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
12: Pak přijeďte do AutoESA.
11: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
12: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
11: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
12: Kdo na to jde? Od lesa prodá auto u ESA.
13: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
14: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
15: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 2,5 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
16: Podívejte se lásce do očí. U nás ve Focus Optik nezáleží na tom, koho milujete. My totiž dobře víme, že láska má skutečně mnoho podob. Přijďte se o tom společně přesvědčit do jedné z našich optik. Při nákupu dvou kompletních dioptrických brýlí získáte druhý pár zcela zdarma. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
17: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
18: Pryč DPH! Pryč DPH!
19: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia Chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo Gambrinus Patron 12 půl litru za 17,90. Albert.
20: Dle srovnání k 5.5.
21: Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu, nebo T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny. A navíc můžete využít úvěr s úrokem od 3,9%. Přijďte k nám pro modely Volkswagen Love.
22: Volkswagen. Víte, jak se pozná ohleduplný a spokojený řidič? Jezdí s úsměvem a zastaví tam, kde se to vyplatí. Na čerpacích stanicích OMV hrajeme o radost. Někdo si odveze benzín na rok, někdo kávu Viva na celý měsíc. Odměn máme hromadu. Mějte připravenou aplikaci OMV MyStation a poslouchejte Impuls. Jezdíme s úsměvem i do vašeho regionu. Jedině na Impulsu a na OMV s aplikací MyStation.
0: Posloucháte Rádio Impuls, za 3 minuty se připojí do vysílání glosátor Luděk Staněk. Mimo jiné probereme ukradenou lebku z Dislavinu nebo průšvih na Slávii. Ovšem teď super aktuální zpráva a od mikrofonu se hlásí Iva Horáková.
23: Dřív než ostatní.
24: Policie už má ukradenou lebku svaté Zdislavy. Televizi CNN Prima News to řekla státní zástupkyně Veronika Klapková. Podezřelého z krádeže policisté dopadli už včera.
23: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Rádio Impuls. Divoký byl. Vstávej. Písnička, tak jak jsme ji slyšeli živě z pražského hudebního klubu Doupě. Před 3 lety. Teď vstávejte, Luďku Staňku.
1: Impulzy Luďka Staňka.
0: Sjezd sudeckých Němců, ukradená lebka svaté Zdislavy a výtržnosti fotbalových fanoušků. Témata, která budeme probírat právě s publicistou, podcasterem, glosátorem Luďkem Staňkem. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Luďku, jak rozumíte té vyhrocené situace kolem plánovaného sjezdu sudeckých Němců v Brně?
2: Je to taková věc, já jsem strašně rád, že občas se vrátí do módy nějaký věci, které znám z 90. let. A tohle je zrovna jedna z takových věcí, který už jsem nemyslel, že se znova do módy dostanou, ale skutečně je to tady. Je to tady a je to skvělý. Myslím, že sudeční Němci si, když vidí Petra Macinku, říkají, ještě, že už jsme pryč.
0: No, počkejte, ale je to tedy bouře ve sklenici vody, anebo to skutečně může otevřít nějaké staré rány, křivdy, tak jak tvrdí zástupci koalice?
2: Já si myslím, že v tuhle chvíli už to žádné velké křivdy znovu otevřít nemůže, rozhodně ne, žádné, které nebyly otevřeny někdy dřív. Já si myslím, že sudeckých Němců, respektive vyhnání Němců po druhé světové válce se pomalu dostává do módu takového, jakože je to událost na úrovni jako bitvy na Bílý hoře. Jako ano, nějak to v nás je, ale vlastně nějaký kontext už tam v podstatě asi velký není.
0: Na druhou stranu chci k tomu jenom podotknout, že to je strašně jako vážné a smutné téma obou straně. Tak teď se pojďme posunout k té zásadní politické rovině. Kdo si podle vás na tom přihřívá tu svou politickou polívčičku a klidně nebuďte slušný, řekněte jména.
2: No tak jako myslím si, že určitě Tomio Okamura, což je samozřejmě krásné, protože útočit na sudecké Němce ze zadního sedadla svého služebního BMW je samozřejmě jako legrační, ale a samozřejmě potom Petr Macinka, ten se k tomu přidal a nakonec, konec konců asi Andrej Babišovi to někde vyšlo z nějakých průzkumů, že to něco udělá, takže Andrej Babiš se nakonec přidal taky, protože mu to bylo blbý. A teď vlastně jako všichni kolem toho tancují, dělají ve sněmovně hlasování o věcech a většina z nás na to kouká, říká si, o čem to sakra je.

0: Vzhledem k tomu, že jsme slyšeli ze zpráv, že pachatel měl tu lebku na nějakém místě, kam se policie nejdřív nemohla dostat, takže pravděpodobně si ji odnes do nějaký skrýše, jako vůbec netuším, co se dá s takovou lebkou dělat. Já neznám moc lidí, co mají lebky, takže ani jsem se nemohl nikoho zeptat. Ale myslím, že ji jako chtěl tak moc, že ji prostě ukrad, a to je vždycky trošku děsivý. Co myslíte vy, že dělal s takovou lebkou?
1: No, já vůbec netuším, ale každopádně chci poznamenat, že ve 13 hodin k tomu začíná policejní tisková konference, takže se víc nepochybně dozvíme a nabídneme to ve vysílání. No a poslední téma našeho aktuálního vstupu, Luďku, a to je ta fotbalová kauza obrovská. Někdo říká, že to je vůbec největší kauza v dějinách českého fotbalu, řádění výtržníků na konci pražského derby mezi Slaví a Spartou. Já vím, že vy jste fanouškem Arsenalu, ale jak tak sleduju občas vaše výstupy fotbalové, tak bych řekl, že trošku k té Slávi máte blízko, ne?
0: Já to říkám vždycky, já jsem nepraktikující slávista, ale na druhou stranu myslím si, že to není největší kauza v českém fotbalu. Myslím, že jako zažili jsme horší výtržnosti jako i za mého života.
1: Ivánku Kamaráde třeba, že jo?
0: Tak. Ale myslím si, že rozhodně je to velká rána image Slávie jako klubu, který se snažil prezentovat jako vlastně klub intelektuálních elit a takový klub, který má vlastní nějaká jako pravidla, která podle kterých funguje, tak si myslím, že teď to bude skutečně velká jízda, ve které Jaroslav Tvrdík musí dokázat, že skutečně má těch legendárních devět profesních životů, protože tohle ustát, jako když to všichni viděli v přímém přenosu, že šlo o naprostý selhání těch lidí na stadionu, respektive primárně pořadatelské služby a tedy vlastně i vedení toho klubu, tak to bude velká jízda a myslím, že jeho vyjednávání s fanoušky, které ho teď čeká, primárně s tou tribunou Sever, to bude něco, na co se budeme všichni koukat se zatajeným dechem.
1: Tribuna Sever, já jsem rád, že jste ten pojem vnesl teď do vysílání. Já na rozdíl od vás nejsem fotbalovým expertem, ale působí to na mě tak, že Tribuna Sever se jeví teď něco jako říše zla, tak kde byste dokázal mně a ostatním neznalcům vysvětlit, kdo jako chodí na tu Tribunu Sever, nebo co to vlastně je?
0: To je vlastně takové, řekněme, srdce toho slavistického stadionu. Je to místo, kde vznikají ty chorea a kde je ten motor toho vlastně té podpory toho klubu. A je to zároveň je to velice živý organismus složený z několika jako menších skupin. Strašně těžko se to, který mají vlastně nějaký vlastní pravidla fungování, a myslím si, že není na světě žádný jako velký fotbalový klub, který by dokázal tady s těmi skupinami nějakým způsobem jako vycházet na úrovni, která by byla jako dál než v nějaký jako ne podpoře, ale v nějaký toleranci. Takže jsem opravdu zvědavý, jakým způsobem si teď Jaroslav Tvrdík poradí s tím svým slibem, že Tribunu Sever zavře. A dokud nenajde všechny ty lidi, kteří na to hřiště vběhli, protože to při současném stavu legislativy pro ně bude nesmírně těžký. A jsem na to opravdu hodně zvědavý.
1: Takže když se v rámci Slávie říká, že Tribuna Sever je takový stát ve státě, tak to trošinku sedí.
0: Naprosto. Ale samozřejmě všem to strašně dlouho vyhovovalo, protože si všichni pak fotili ty chorea a říkali, jaká je na stadionu Slavie skvělá atmosféra. Samozřejmě i Jaroslav Tvrdík, jako šéf klubu, se snažil Slavii nebo Tribuně Sever vycházet všem možně vstříc. A teď si myslím, že, jak se říká, narazilo tlustý do tenkých.
1: Povídal bych se dál, Luďku, ale už tečeme, jak se říká, takže to musíme ukončit.
0: Dobře.
1: Luděk Staněk, publicista, podcaster, náš kolega, mějte se hezky a zase příště naslyšenou.
0: I vy naslyšenou. Impulzy Luďka Staňka.

0: Posloucháte Radio Impuls, volně pokračujeme do provozu. Nehoda překáží na Pražském okruhu u Ořechu, kde taky jinde, směrem na letiště. Budeme to upřesňovat za 3 minuty v dopravě 007 a z české muziky David Stypka a Eva Farna, která tady byla před malou chviličkou v rámci narozenin Tomáše Kluse. Sledujte náš Instagram, všechno tam sázíme právě v těchto minutách.
1: Možná jsem blázen, ale čekám dál. Není to špatný, jen jiný, než jsem si přál.
2: Ahoj, tady Marek Stracin. Milí fanoušci, zvu vás na legendární místo s názvem Letenská pláň, kde už 7. srpna vystoupíme a připravíme pro vás večer, který rozhodně nebude ztracen.
1: Ty vole, ať už je páté, ty vole, ať už je páté.
2: Nemůžu se dočkat té atmosféry a díky, že na té cestě jdete se mnou.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Trénu, tady jsou nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Marek Vicpálek z Global Assistant začíná.
2: Ahoj Honzo, pěkné odpoledne. Na pražském okruhu na 19. kilometru u Ořechu směrem na letiště stále překáží nehoda 3 osobních aut. Kolona měří přes 4 kilometry a v protisměru se zdržíte od Zličína. Přímo v Praze v Dobříšské směrem na Troju před vjezdem do banky havarovalo osobní auto. Do kolony vjedete za Barandovským mostem. Na dálnici D1 se pracuje na 105. kilometru za Jihlavou směrem do Prahy. Kolona měří skoro 3 kilometry. Na příjezdu do Brna z Prahy vázne provoz před 196. kilometrem a dlouhé zdržení naberete na trase z Vídně do Brna. Více než 16-kilometrová kolona se táhne z rakouské strany až k Mikulovu. Z Global Assistant Marek.
1: Já děkuju, vždycky je fajn, když to doplní někdo přímo z terénu, což se děje právě teď. Dobré odpoledne.
3: Obec Zbožíčko, ulice nad Labem, pomalovaná oktávka, měří dva fešáci a berou to z obou stran.
1: Děkujeme všem. 605-222-007, kdykoliv se můžete ozvat, nebo se připojte přes naší žlutou rádiovou aplikaci. Šťastnou cestou, odpolední impuls.

0: Posloucháte Radio Impuls, David Stypka a Eva Farná. Eva byla u nás ve studiu před hodinkou a v garáži, když se líčila, tak složila Tomášovi Klusovi písničku. Tak si tady oba zaspívali, vy to můžete vidět na našem Instagramu, mrkněte tam, postupně tam sypeme všechna videa a fotky z dnešního výjimečného narozeninového vysílání na počest Tomáše Kluse. Teď pojďme dál, za chvilku zprávy v jednu hodinu, začínáme u počasí, zítra bude převažovat zatažená obloha, má pršet, hlavně na Moravě a ve Slezsku. Noční teploty 10 až 6, přes den 9 až 13, v Čechách do 15 stupňů.
1: Rádio Impuls. Rádio plné peněz. Každé ráno můžete vyhrát až 100 000 korun. Stačí znát heslo Haló tady Impulzovi. Registrace běží na impuls.cz. Rádio Impuls. Rádio plné peněz.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardních hrách zakázána.
3: Partnerem hry je Betano. Online sázkovka s moderní aplikací, skvělými kurzy a nadupaným kasínem. No jasně, Betano.
4: Ahoj, tady Honza Koller. Zvu vás na finále Planého Cupu. Přijďte podpořit mladé talentované fotbalisty v boji o titul. Těšit se můžete i na plno zábavy ve fanzóně Hisense nebo při stavění z kostek Lego. Už tento víkend 16. a 17. května na stadionu FC Kuřim. Buďte u toho s námi. Planeo.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kostí v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské boru 125 gramů za 24,90 a podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Kdo zaváhá, neušetří. Až do pondělí vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
7: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní praktický přenosný kompresor Shepach Air Force 5 jen za 1029 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 1247 korun. Když něco, tak Allegro.
8: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 8,90 Madeta jeho české trvanlivé mléko polotučné litr. Nabídka platí od 13. do 19. května ve všech supermarketech a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
9: Přesný čas vám přináší Umyjem to. Mytí, ochrana a nátěry fasád bytových domů, odstranění plísní a řas. Umyjem to CZ.
10: Lebka svaté Zdislavy už je v rukách policie. Moře u Dánska asi vyplavilo Timiho. Sparta oživí areál v Krči. Zprávy v jedno chystá Iva Horáková.
11: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
10: Policisté už mají ukradenou lebku svaté Zdislavy. Televizi CNN Prima News to řekla státní zástupkyně Veronika Klapková. Podrobnosti policie představuje právě teď na tiskové konferenci v České Lípě, kterou my sledujeme a co zaznělo, se na Impulzu dozvíte dřív než ostatní. Lebku svaté Zdislavy podezřelý muž zalil do betonu. Odborníci ji zkusí vyjmout. Pachatel nesouhlasil s vystavením lebky, chtěl ji pohřbít v řece, uvedla policie. 35-letého muže, který je podezřelý z krádeže lebky, policisté dopadli už včera. Vzácnou relikvii nevyčíslitelné historické hodnoty ukradl z baziliky v Jablonném v Podještědí v úterý večer, krátce před začátkem bohoslužby. Písničkář Tomáš Klus slaví životní jubileum. Své 40. narozeniny částečně strávil ve studiu Rádia Impuls, kde mu gratuloval moderátor Vlasta Korec, nejbližší rodina a další hosté. Klus na úvod přinesl dobré zprávy o svém zdravotním stavu, později vzpomínal na svou kariéru sportovce a mluvil i o svých oceněních hudebníka. Ta si vystavuje v malém nahrávacím studiu.
12: Mám tam spoustu knih a nad těma knihama ční ty ceny. Já si jich nesmírně vážím z toho důvodu, že já jsem primárně písničkář a vlastně každá moje píseň je nějaký můj životní příběh a tím, že ho takhle jako sdílím a pak mi za to někdo dá cenu, tak je to pro mě znamení toho, že ta moje touha stát se dobrým člověkem i skrz ty písně je dobře odvedena.
10: Klusovi přišla do vysílání Rádia Impuls popřát třeba Eva Farná nebo ikona country Věra Martinová. Právě v duelu s ní vznikla nová písnička Magnetické bouře, kterou Rádio Impuls premiérově zahrálo. Ženy budou moci dostávat tisíce korun ještě před narozením dítěte, rozhodli o tom poslanci. Těhotné budou smět odčerpat z rodičovského příspěvku ještě před porodem 15 tisíc korun, a to až 2 měsíce před očekávaným termínem porodu. Sněmovna schválila poslanecký návrh ministra práce Juchelky. Dojde také k posunu digitalizace sociálních dávek a polepšit by si měli lidé, kteří jsou odkázáni na plicní ventilaci. Spotřeba piva v Česku dál klesá, zároveň klesá obsah alkoholu ve vypitém pivu. Pivaři se totiž často uchylují k nealkoholické variantě nápoje. Výkonný ředitel Svazu pivovarů a sladoven Tomáš Slunečko Rádiu Impuls potvrzuje, že se novému trendu snaží sláci přizpůsobit.
13: Každoročně pivovary vymýšlejí inovace, přicházejí s novými příchutěmi i s novými styly nealko, takže už to není jenom o tom, že by to bylo klasické nealko pivo, ale už jsem zahlídl i třeba IPU, nealko a po a tak dále. Samozřejmě nemůžeme tím nahrazovat plnohodnotně klasické alkoholické pivo, ale už to není jenom taková ta znouzecnost.
10: I tak bývá nealko běžnou součástí nabídky restaurací i pivních barů. Trendu nealkoholických piv si všímají i mini pivovary. Jejich výroba je ale pro ně často technologicky náročná. Klub Sparta Praha vzkřísí areál v Pražské Krči. U jižní spojky vedle baseballového areálu vyroste nový fotbalový stadion. Splní kritéria UEFA, jeho kapacita bude 5000 diváků. Sloužit má pro zápasy B týmu, ženského A týmu a pro tréninky mládeže. Hotový by měl být za 3 roky, náklady asi 1 000 000 000 korun zaplatí klub. A přece jenom tragicky asi nakonec skončí osud velryby Timiho. Moře u Dánska totiž vyplavilo mrtvého keporkaka a zdá se, že půjde právě o zvíře, jehož osud sleduje celý svět. Tělo je dlouhé 10 až 15 metrů. Podle dánských médií není nyní v plánu mrtvé zvíře vyprostit. Německý bulvární deník Bild ale píše, že se ještě dnes úřady pokusí při odlivu odebrat vzorek DNA z uhynulé velryby. Pomoci by k identifikaci mohla také fotografie ocasní ploutve, které jsou u velryb unikátní. Timmy uvízl několikrát na severu Německa a po náročné záchranné akci byl na začátku května vypuštěn do Severního moře.
0: Ne, co mi to dělá živo? Nakonec takováhle zpráva. No, nedá se nic dělat, pojďme se posunout. Začíná hokejové mistrovství světa, my se na něj podíváme pohledem sázkařů v rozhovoru krátce po 1:30. A teď muzika, začne Karel Gott, přidá se Marek Ztracený, Honza Benešovský za mikrofonem, krásné odpoledne všem.
1: Rádio Impuls. Radost ze života.

Jsou vaši kolegové v práci opravdu milionoví? Dejte nám o nich vědět. Přihlaste se na impuls.cz a 7 pecek po 9. věnujeme právě jim. Milionoví

0: Radio Impuls, dobré odpoledne. Nechci Markovi kazit iluzi o pátku, ale i tento den mívá různé stinné stránky, třeba kolony na cestách, zase jich pár vidíme na D1 nebo na příjezdu do Mikulova. Upřesníme si to za 3 minuty v dopravě 007 a z muziky chystáme Ivetu Bartošovou.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hame, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90. A Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Až do 19. května. Kaufland.
2: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Datart pořádá Maxi výprodej.
4: Cože? Maxi výprodej?
3: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
4: To je mazec.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
6: No, ahojte impulzáci, tak brácha má psi, jeden se jmenuje Andy a druhý se jmenuje Ron, takže když na ně volá, tak je to Andy a Ron. Ale jestli je bere na dovolenou, tak to nevím. Čau.
5: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
7: Ahoj Martin, teď jsem projel kolem té nehody kolo Rozvadovu a kolona z české strany začíná už na 134. kilometru a rychle narůstá.
5: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Víte, co budete vařit? Nechte si poradit od držitele Michelinské hvězdy.
8: Kdo by si nepamatoval hovězí s mrtkvičkou, parádní symfonia chutě a všichni si chodili přidávat. Já jsem recepty samozřejmě povyšil na michelinskou úroveň. Jak jsem to zrobil? Tak třeba místo muky dávám nastruhanou bramboru a místo cukra včelí mrdík.
5: O dobrou chuť se na Impulzu stará ostravský gastrošef Heřman Gazda.
8: Kurňa, tolik recepisů na bramboráky jsem ještě neviděl. A těch názvů, no kýho gizda čert, aby se v tom vyznal. Bramborák, vošouch, cmunda, sejkora, strouhanec, toč, bač, strýk a milion dalších názvů.
5: Vařte jako Michelini. Každou neděli na Impulzu.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Tady máme ten pátek. Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Na pražském okruhu začínáme na 19. kilometru u Ořechů směrem na letiště. Stále překáží nehoda 3 osobních aut. Do kolony se dojíždí na 15. kilometru. V opačném směru k D1 čekejte zdržení mezi 23. a 19. kilometrem. V Praze vázne doprava na jižní spojce mezi Spořilovem a příjezdem do Štěrbohol. Na D1 ve směru od Brna na Prahu se před omezením na 105. kilometru popojíždí ve víc než 2-kilometrové koloně. V opačném směru u Brna vázne doprava mezi 192. a 196. A na příjezdu do Mikulova po silnici 52 čekejte přerušovanou kolonu, do které se dojíždí už na rakouské A5. Budeme rádi, když nás doplníte, ozvěte se z terénu. Máte dvě možnosti, jak to udělat. Buď se připojte přes žlutou rádiovou aplikaci, anebo klasicky po staru pěkně zavolat na 605 222 007. Šťastnou cestu, odpolední impuls.

0: Posloucháte Radio Impuls, za chvíli se vrátíme k narozeninám Tomáše Kluse, ale ještě předtím další pokračování lebeční svatokrádeže. U mikrofonu je Iva Horáková.
1: Dřív než ostatní.
2: Muži podezřelému z krádeže lebky svaté Zdislavy hrozí až 8 let. Policie ho obvinila taky z přečinu výtržnictví a poškozování cizí věci, zaznělo na tiskové konferenci.
0: Tak já ti děkuji, Ivo, a teď už zase zpátky do veselého světa. Tomáš Klus dnes v našem vysílání oslavil 40. narozeniny. Mezi gratulanty byly například Věra Martinová, Eva Farná, Tomášova žena Tamara s dětmi, speciální vysílání, všechno můžete sledovat u nás na Instagramu. No a gratulovala, pozor, taky jedna ikona českého folku.
3: Tady to je speciální narozeninový pozdrav pro Tomáše. A puštím to záměrně před vámi, paní Věro, protože vy toho pána budete taky dobře znát.
4: Ahoj, Tomáši. Chtěl jsem ti vzletnými slovy popřát to, co se přeje, ale pak mi došlo, že to nemá smysl. Já to řeknu divně, ale ty už jsi to, co bych přál někomu, když jdu přát. Kdybych ti měl něco popřát, tak asi zdraví tobě i celý rodině. A věř, že vím, o čem mluvím. Potom bych ti chtěl říct, to jsou takový citlivý slova, které se těžko říkají. Prostě tě mám rád a hodně. Honza.
3: Honza Nedvěd! Jako gratulace. Tomáš plný emocí. Bylo to velký, děkujeme.
5: To je strašná rozbíječka, ale tohle ne, až
3: nezlob
5: není,
3: se na nás.
5: To až není trošku fér.
3: To se tak někdy děje.
5: Ale jsem za to strašně šťastný, protože wow, děkuju.
0: Tohle byla hodně dojemná chvíle našeho speciálního vysílání. Ostatně můžete se podívat Instagram Rádia Impuls, tam všechno uvidíte.
6: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
7: Fakt, a kam pojedeme?
6: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
7: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
6: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
8: Minikino v multikině Sinestar. Každý víkend a o svátcích promítáme rodinné a dětské filmy již od 89 korun. Minikino, to jsou filmy za minicenu na maxi plátně pro malé i velké diváky. Více na www.sinestar.cz.
9: Již 35 let potkáváte na silnicích nejen v naší republice přívěsy Agados. Tradiční český výrobce nabízí přívěsné vozíky pro profesionály v různých odvětvích i pro domácí kutily. Kvalitní zpracování, důraz na detaily, dostupnost náhradních dílů. Agados. Přívěsy skutečně vyrobené v České republice. Agados.cz.
10: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky, polotvrdý sýr z Oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sírové nitě různé druhy za 29,90. A Matony Immuno, minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za

0: XXLus domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
2: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko.
3: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
4: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo Gambrinus Patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
5: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 000 korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
6: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.
7: Dávno už vím, že chodím jak tieň. Som čudný tvor, tak zachráň ma skôr.

0: Posloucháte Radio Impuls, začíná hokejový šampionát ve Švýcarsku. Prvním soupeřem české reprezentace budou dnes večer Dánové. Se mnou už je teď ve vysílání Jiří Hadrava, expert Tipsportu, oficiálního sponzora IIHF, mistrovství světa v ledním hokeji. Jiří, hezké odpoledne, zdravíme vás.
1: Hezké odpoledne.
0: Tak co můžeme od úvodního zápasu očekávat?
1: Tak kurzy bookmakerů Tipsportu naznačují, že bychom mohli sledovat dneska jednostrannou záležitost v režii týmu trenéra Radima Rulíka. Česká reprezentace, která na posledním šampionátu vypadla ve čtvrtfinále, má v sestavě pro turnaj velmi, velmi prověřené střelce Romana Červenku, Lukáše Sedláka, Davida Tomáška nebo Matěje Blimla. A na druhou stranu ale i Dánové mají ofenzivní kvalitu. Spousta novinových hráčů pamatuje loňskou výhru nad Kanadou a potom historické čtvrté místo. Třeba takový Nick Olesen, kterého známe z Tipsport Extraligy v dresu Českých Budějovic. Možná se tak dočkáme přestřelky. Minimálně 6 branek v zápase má kurz 1,9:1.
0: No a jak to vidí sázkaři Tipsportu?

0: A expert Tip Sportu, děkujeme, mějte se hezky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic

Posloucháte Radio Impuls, tady se rozhodně sluší říct česko-britská klasika z Impulsovic krabičky, protože tohle je v originále skupina Slade. Ať jsme tedy úplně akurátní. Lady Gaga za malou chvíli také zkontrolujeme silnice, vidíme nehodu na Mladoboleslavské dálnici D10. Detaily za 2 minuty v dopravě 007.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Marek Vecpálek z Global Assistance, vítáme tě.
2: Ahoj Honzo, pěkné odpoledne. Bouralo se na D10 na 39. kilometru před Mladou Boleslaví směrem z Prahy do Turnova. Kolona měří přes 3 kilometry a doprava zpomaluje i v protisměru. V obou směrech je ucpaný obchvat Slaného mezi Prahou a Chomutovem u Netovic. Popojíždět budete na Pražském okruhu směrem do Mladletic mezi Zličínem a Ořechem. Pomalu to jede i na D5 před Prahou u Rudné. Na D1 na 105. kilometru za Jihlavou směrem z Brna do Prahy je omezený pravý pruh kvůli vyprošťování kamionu po dopolední nehodě. Fronta měří přes 3 kilometry. Na příjezdu do Brna z Prahy pak zpomalíte mezi 190. a 196. A ucpaná je trasa z Vídně do Brna. Zhruba 14-kilometrová kolona se táhne z Rakouska až do Mikulova. Globál Assistance, Marek.
1: Já děkuju, 605 222 007. Budeme rádi, když se ozvete. Nebo se můžete připojit přes žlutou rádiovou aplikaci se 4 Ačky.
0: Partnerem dopravy 007 je Kooperativa. Pojišťovna pro život, jaký je. S asistenčním programem Max Plus vás vyprostíme, odtáhneme a dokonce přeložíme váš náklad do náhradního vozidla. A to bez limitu. I know that we are young and I know that you may love me, but I just can't be with you like this anymore.

0: odpoledne, posloucháte Radio Impuls. Připravujeme zprávy na 14. hodinu. Začít můžeme rovnou u počasí. Zítra bude převažovat zatažená obloha. Má pršet hlavně na Moravě a ve Slezsku docela dost. Noční teploty 10 až 6, v západní polovině Čech kolem 4 a nejvyšší denní teploty od 9 do 13 stupňů.
1: Máte v práci milionové kolegy? Nic pro ně není problém? Vždycky podrží celý tým a ještě se s nimi zasmějete? Milionoví kolegové existují, ale málo kdo to řekne nahlas. Dejte nám o nich vědět. Přihlaste se na impuls.cz a 7 pecek zahrajeme přímo k vám do práce. Každý všední den v 9 na Rádiu Impuls.
2: Ahoj, tady Honza Koller. Zvu vás na finále Planeo Cupu. Přijďte podpořit mladé talentované fotbalisty v boji o titul. Těšit se můžete i na plno zábavy ve fanzóně Hisense nebo při stavění z kostek Lego. Už tento víkend 16. a 17. května na stadionu FC Kuřim. Buďte u toho s námi. Planeo.
3: Zloděj zalil lebku svaté Zdislavy do betonu. Fico chce k výročí atentátu rušit nedělní debaty. Hokejisté mají zájem o brankáře Dostála. Na hodinách 2 čas na zprávy s Ivou Horákovou.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
3: Lebka svaté Zdislavy skončila v betonu. Do stavebního materiálu vzácnou relikvii zalil muž, který ostatky ukradl v úterý z baziliky v Jabloném Podještědí na Jablonecku. Policie 35-letého pachatele dopadla včera v podvečer. Při výslechu se ke svému činu přiznal. Podle kriminalistů jeho motivací nebyly peníze. Lupič chtěl lebku údajně pohřbít, protože nesouhlasí s jejím vystavováním v kostele. Policie tvrdí, že pachatele dopadla doslova za 5 minut 12. Dnes by totiž lebka skončila na dně řeky. Jan Ujka z Českolipské policie dodává, že muž za svatokrádež má na krku hned několik obvinění.
4: Z trestného činu krádež, dále z přečinu výtržnictví a přečinu poškozování cizí věci. Nejvyšší je tam zločin krádež, kde je trestní sazba 2 až 8 let odnětí svobody.
3: Lebka svaté Zdislavy je teď v rukách restaurátorů, kteří se snaží relikvii z betonu vyjmout. Zloděj sedí v policejní cele, kriminalisté chtějí pachatele stíhat vazebně. Soud by o tom měl rozhodovat nejpozději o víkendu. Vláda zřejmě bude moci navyšovat výdaje na obranu nad schválené výdajové rámce rozpočtu až do roku 2036. Výdaje nad 2% hrubého domácího produktu se nebudou započítávat do schválených výdajových rozpočtových rámců. Prodloužení této výjimky schválila sněmovna ve sporné novele zákonů, které se týkají veřejných rozpočtů. Předlohu nyní dostane k posouzení Senát. Radio Impuls oslavilo životní jubileum Tomáše Kluse. Oblíbený písničkář a herec se narodil přesně před 40 lety v Třinci a dnešní narozeninové dopoledne strávil v našem studiu.
5: Moc děkuji. Neblázněte, já budu dojat, já jsem drsňák, image drsňáka teďkom utrpí. Moc děkuji.
6: Tak, kytka je předaná. Tomáši, s čím vstupuješ do té další dekády?
5: Vzhledem k té situaci, která nastala v mém životě, tak vstupuju do toho s tím, že beru víc prášku než moje babička.
7: Takhle Tomáš reagoval na dění posledních dnů, kdy ho vyděsila zdravotní komplikace s krkem. Včerejší CT obavy naštěstí rozptýlilo a proto mohlo dojít na témata veselá. Třeba Klusovi koncertní improvizace.
5: Když jdu tím davem, tak se dějou jakoby dost podobné věci. Takže vždycky uvítám nějakou jako výraznou osobnost. Dost často se třeba může pak stát, že když už je to později večer, tak už někdo má vypito a jsou tam chlapi, který mě třeba vezmou a začnou mě vyhazovat nad hlavu. Tak to jsou takový okamžiky, kdy fakt jako z toho můžu čerpat jako z pokladnice.
7: Tomášovi ve studiu gratulovala manželka a děti, hudební parťák Jiří Kučerovský, první dáma českého country Věra Martinová a královna současné české hudby Eva Farná. Tomáš Zemánek, Radio Impuls.
3: Robert Fico chce pro tuto neděli rušit nedělní debaty. Slovenský premiér k tomu vyzývá média dnes u příležitosti druhého výročí atentátu na něj. Média se také mají ve zpravodajství zdržet radosti z toho, že se Slovensko potýká s problémy. Na tiskové konferenci v Handlové, kde se útok odehrál, prohlásil, že z médií a od opozice se valí nenávist, ze které vzejde další atentátník. Juraje Cintulu, který Fica postřelil a vážně zranil, soudy poslali na 21 let do vězení. Podle verdiktu šlo o teroristický útok. Hokejová reprezentace potvrdila zájem o brankáře Lukáše Dostála z Anaheimu. Tomu skončila v NHL sezóna. V dějišti mistrovství světa ve Švýcarsku to uvedl manažer Jiří Šlégr. Hokejové mistrovství světa startuje dneska. Český tým se o první body večer utká s Dány. pípání v koši odhalilo v Kolíně lidský hyenismus. Do odpadku totiž někdo hodil hnízdo s kavčími mláďaty. Ptáčata měla ale štěstí, že je našel náhodný kolemjdoucí. Osamělá holátka skončila v záchranné stanici Huslík. Ptačí hnízda, vejce a mláďata v době hnízdění chrání zákon.
0: A ty máš dneska tečky, jen co je pravda, před hodinou. Ty dneska mi teď zase tohle. Rychle pryč! Posloucháte Radio Impuls, přibývá lidí s plochýma nohama, píše magazín Téma, tak se tomu podíváme na kloub, na kotník asi. Krátce po půl třetí, teď kapela Krištof, potom Depešáci, Honza Benešovský za mikrofonem.
1: Radio Impuls, radost ze života.

0: přichází pan profesor a má pro vás otázku.
1: Teď se soustřeďte. Začneme zlehka.
0: Pan profesor každé všední ráno prověří vaše znalosti. Na rádiu Impuls.

psiha dihot slunce a vítr ve větví. A nebo písem tichou, jak padající

0: Posloucháte Radio Impuls, za chvíli další muzika třeba od Lucie, taky se vracíme k narozeninové oslavě Tomáše Kluse, kterou jsme vysílali živě. Je toho plný Instagram, což je obsah, za který ručíme, ten je v pořádku. Na druhou stranu, internet může být taky plný věcí, kterým nelze věřit, takzvaných deepfakeů, videa nebo audia, která sice vypadají skutečně, ale je to faleš. Může jít o videa celebrit, známých politiků, ale třeba i vašich známých. Útočníci mohou použít k vydírání, poškození reputace nebo šíření lží právě takový obsah. No a jak tedy takový deepfake poznat? Někdy to může být velmi náročné, ale všímejte si detailů, odkud obsah pochází. Ověřujte informace, které vidíte, a hlavně nezdílejte nic, u čeho si nejste naprosto jistí. I malá dávka opatrnosti na internetu dokáže ušetřit spoustu starostí.
1: Projděte životem bezpečněji. S kooperativou na www.bezpečnostmazelenou.cz.
2: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
3: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
2: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
4: Rodina je na prvním místě, stejně jako volba pro nový rodinný vůz od Auto ESA.
5: Auto ESA, to je záruka skvělé ceny, obrovského výběru i garance prověření vozu.
4: Auto ESA, to je jistota prvního a jediného českého certifikovaného prodejce ojetých vozů.
6: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
7: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
8: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
9: Tak já pořád poslouchám, jak si každý syslí zásoby. Já se jmenuju si slova a zásoby si nedělám, protože sysel si na zimu zásoby nedělá, ale když si udělám zásoby, sežerou mi to moly, takže jdu radši do obchodu pro čerstvé. Hezký den.
8: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
10: Na silnici 1/13 z Chrastavy do Liberce, tak v Liberci za Molkou před odbočkou na Globus, tý blbý zatáčce je bouračka.
8: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play.

0: Víte, co budete vařit? Nechte si poradit od držitele Michelinské hvězdy.
1: Dneska to bude frankfurtská polívka. Ten, kdo si myslí, že polívku vymysleli ve Frankfurtu nad Mohamedem, tak je na omylu. Když se opýtáte kohokoliv na štrase ve Frankfurtu, jestli ju zná, tak na vás bude čučet jak husa do flašky a šprechat něco o blazincu.
0: O dobrou chuť se na Impulzu stará ostravský gastrošef Heřman Gazda.
1: Guláš musíš vařit tak dlouho, až se masičko rozpadá jak první manželství. Nakonec tam vysyp koření od majora Anky a máš hotové. Zavolej familiu, rozlej gulašovku do talesku, každému praskni lžicu do ruky a žranica může začít.
0: Vařte jako Michelini. Každou neděli na Impulzu.
2: Radio Impuls, doprava 007. Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Začínáme na dálnici D10 ve směru od Prahy na Turnov na 39. kilometru. Stále částečně brání provozu nehoda, za kterou se zdržíte ve 4-kilometrové koloně. Po nehodě je uzavřená silnice 9 na příjezdu do Mělníka ve směru od Neratovic. V ulici Pražská kolona má 4 kilometry. Víc než 2-kilometrová kolona v obou směrech popojíždí na sedmičce na obchvatu Slaného. Na D1 ve směru od Brna na Prahu se před omezením na 105. kilometru vytvořila kolona, která má v tuto chvíli kolem 3 kilometrů. V opačném směru u Brna se zbrzdíte mezi 190. a 196. A na příjezdu do Brna po D2 ve směru od Břeclavy vjedete do kolony na 3. kilometru. Bude fajn, když nás doplníte, upřesníte, ozvěte se z terénu přes žlutou rádiovou aplikaci anebo volejte 605 222 007. Šťastnou cestu všem!

0: Posloucháte Radio Impuls, za malou chvíli další český kus do mozaiky, zahraje Poetika písničku Půlnoc a my se teď vracíme do dnešního rána, kdy byla hlavní hvězdou programu Radia Impuls Eva. Nejprve řekla halo tady Impulzovi do telefonu a pak roztočila výherní kolo.
1: Právě jsem do toho praštil, ježišmarja, to je taková zodpovědnost vždycky, milá posluchačko. Tak je tam.
2: Bolík.
3: Evičko, nebojte, není tam smolík.
1: Je tam dvojnásobek.
2: Super.
1: Je to bomba. 20 tisíc korun máte, ale řeknu vám to, je to těsně vedle Betáno jackpotu. Normálně jsem k tomu byl zase blízko.
0: Krásná práce, pokračujeme po víkendu. Registrujte se do hry, my to doporučujeme dělat pořád dokola opakovaně, protože každá další registrace zvedá šanci na ranní zavolání. Vstupte do hry u nás na webu www.impuls.cz, ve žluté rádiové aplikaci, anebo si pošlete prémiovou textovku za 9 korun na číslo 906 1109. Halo, tady Impulzovi, držíme palce.
4: Léto, Liberec a ta nejlepší muzika jsou zpět. Přijďte si užít 32. ročník festivalu Benátská s Impulzem, který vypukne od 23. do 26. července. Odstartujeme velkolepým slovenským večerem s Richardem Millerem a speciálním hostem kapelou Miraj. V pátek se můžete těšit na legendární rock set. A během celého festivalu na vás čekají pecky od kapel Lucie, Činasky, Škvor, MiG-21, Sofian Mešmeš, Pokáč, Dr. Pepe a mnoha dalších hvězd české i slovenské scény. Ale pozor, nepropásněte svou šanci. Nejvýhodnější vstupenky zakoupíte pouze do konce května na webu www.benácká.cz. Benácká, pojďte se bavit.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90 a podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Náš výkup je teď totální hardcore.
7: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier z nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Jak byste si užili dovolenou za 100 tisíc? Právě dnes losujeme ve Sportce. Navíc 100 výherců dovolené za 100 tisíc korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.
12: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 24,90 banány kilo. Nabídka platí od 13. do 19. května ve všech supermarketech a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
13: Co se tady děje?
14: Co se chystá?
15: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
13: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
15: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
16: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Český.

0: Posloucháte Radio Impuls, dobré odpoledne, za chvilku česká klasika od kapely Olympic.
1: Svět kolem nás.
0: Ploché nohy, přibývá lidí s nimi, a to i mezi mladými, právě plochonoží se věnuje aktuální vydání magazínu Téma. Rozhovor s profesorem Rastislavem Hromádkou zaujal naši reportérku Martinu Krová. Martino, dobré odpoledne.
2: Pěkné odpoledne. Lidí s plochýma nohama přibývá, a to proto, že se podle doktora Hromádky pohybový standard v populaci výrazně změnil. Z jeho pohledu je ta změna obrovská. Pozoruje, že před 25 lety měly děti třeba špatný stereotyp při běhu. Dnes už ho prý mají i při chůzi a z jeho pohledu už děti dnes obecně nedokážou běhat. Plochá noha sice vzniká na vrozených podkladech, ale vlastně všichni se rodíme s plochou nohou a noha se do určitého věku formuje. Zásadních je pak prvních 12 let života.
0: No, uspořádání kostí na nohou máme každý trošku jiné a je dané geneticky. Ovlivňují to ale i vnější faktory a mě by teď zajímalo, které ty faktory to jsou.
2: V dětství nebo v dospívání je důležité nohy podle doktora Hromádky vhodně zatěžovat. V rozhovoru pro časopis Téma říká, že pro vývoj chodidel je dobrá jakákoliv pohybová aktivita, ale nejdůležitější se zdá být běh, protože zatěžuje obě nohy přirozeně a symetricky. Nejdůležitějším faktorem, který ale ovlivňuje vývoj ploché nohy, ale i vznik symptomů, a to především bolesti, je nadváha. Další je pak pracovní zátěž a pro ženy hormonální změny v těhotenství.
0: A jak se na plochonoží podepisuje obuv nebo třeba speciální vložky?
2: Vložky do bot podle Hromádky problémy rozhodně nevyřeší a jejich dlouhodobé nošení dokonce ani neprospívá. Tento nesprávný tvar nohy jde ovlivnit jenom cvičením. Ty nejlepší jsou pak protahovací cviky. Boty ale mají také svůj vliv. Dámám se obecně nedoporučuje nosit boty na podpatcích. Naopak pro posílení chodidla Hromádka doporučuje barefootové boty.
0: Reportérka Martina Krová ví, co plochých nohách se dočtete v aktuálním vydání týdeníku Téma. Martinu, díky, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hrej, tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrej dým, hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak.

možná nevíš sám, proč tě tenkrát pán.

0: zborcený, ať pro léta ztracený nemusí plakat dál.
1: Hezky až do konce. Posloucháte Radio Impuls, česká klasika, kterou za chvilku doplní Jan Kalousek. Teď na silnice po nehodě je uzavřená šestka z Prahy na Karlovy Vary před Bochovem. Detaily zjišťujeme, za 3 minuty je pošleme v dopravě 007.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Začne Marek Vicpálek.
2: Ahoj Honzo, pěkné odpoledne. Vážná nehoda dvou osobních aut uzavřela silnici 6 z Prahy do Karlových Varů před Bochovem. Místu se raději vyhněte. Po nehodě dvou aut je uzavřený také příjezd do Mělníka směrem z Neratovic v Pražské ulici. Na dálnici D1 na 105. kilometru za Jihlavou směrem do Prahy je omezený pravý pruh z důvodu vyprošťování kamionu po dopolední nehodě. Kolona měří bezmála 4 km.

0: Řada řidičů opouští dálnici s exitem 112 u Jihlavy, kde už se také tvoří kolona. Hodně plný je pak příjezd do Brna z Prahy mezi 190. a 196. kilometrem. Postojíte si pak na bratislavské D2 před Brnem od 3. kilometru. Více než 4-kilometrová je na D10 ve směru z Prahy do Turnova před nehodou na 39. kilometru. V obou směrech si postojíte na obchodu Slaného mezi Prahou a Chomutovem. Pomalu to jede na Pražském okruhu směrem do Modletic mezi Zličínem a Ořechem. Z Global Assistant Marek.
1: Děkujeme, zprávy dostanete do vysílání, když se ozvete, přes žlutou rádiovou aplikaci, nebo pokud zavoláte na 605 222 007, tak jako v tuto chvíli naše partiačka Dáša.
2: U Opatovický elektrárny hoří kamion ve směru na Hradec, tak bacha na to, ať se tomu stihnete vyhnout, když tam jedou hasiči.
1: To jsou věci při pátku, děkujeme moc. Petr a Renata, dobré odpoledne, vítám vás.
3: Krásné odpoledne.
4: Hezké odpoledne, jsme připraveni při pátku 15. Super.
3: Vzpomínat na rok 1982, to je dnešní vzpomínání po 15. hodině, takže jsou to letos 62-letí posluchači Impulzu. Soutěže budeme taky?
4: Určitě, těm bylo 18, tom 82. No a i dneska máme ten 5000 poukaz na kosmetiku, takže bude toho spousta před víkendem.
3: A nesmíme zapomenout na hokej, takže pozor. Tady moje fanouškovská šála.
1: To chtělo zase Češi na Instagram. To chce Češi na Instagram.
3: Mám takovou parádní trošku s leskem, protože já dneska budu stíhat i koncert Štefana Margity k 70. Takže potřebuji jako mít takovou jako lepší šálku, jo, ne nějakou trapně
4: hokejovou. Renča už má reprezentační šálečko, ale víš, že se hraje až po 8.
3: No jasně, jo, no, stejně dobře, jako dobře, začíná koncert.
4: Dobře.
3: Všechno stíhám.
1: Renata Kuková stíhá úplně všechno. Mějte se hezky, ahoj.
4: Ahoj.

0: Puls v pátek odpoledne, minutu před 15. hodinou, alespoň někam už se blíží zálivka. Zprávy bude mít Iva Horáková už za chvilku. Potom nás čeká třeba Tereza Krndlová, Schody z nebe. No a co nám z nebe bude padat v dalších dnech, třeba zítra, to ví Renča.
1: No, sem tam trošku deště. Ve východní polovině Česka bude víc deštivo a chladněji, na západě Čech bude ale obloha jasnější. Naměříme 9 až 13, v severozápadní polovině Čech 12 až 16 stupňů.
2: Víkend s rádiem Impuls.
3: Chodíte rádi pěšky? Šli jste někdy dálkový pochod, třeba Praha-Prčice? Kolik kilometrů zvládnete za den, abyste se úplně neodrovnali? A kde jsou podle vás nejkrásnější výšlapy? Namluvte zprávu do naší mobilní aplikace nebo na WhatsApp a vysílejte s námi v sobotu i v neděli.
2: Rádio Impuls. Radost ze života i na víkend.
4: Už jste to slyšeli? Pouze do neděle z Planého dny ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. A to se vyplatí. K tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne od objednání. Planého.
5: Přesný čas vám přináší Umyjem to. Mytí, ochrana a nátěry fasád bytových domů, odstranění plísní a řas. Umyjem to.cz.
6: Kvůli vraždám dětí ministerstvo kontroluje OSPODy. Nejsilnější deště schytají Beskydy. Maximální ceny paliv se mění o haléře. Zprávy ve 3 dopisuje Iva Horáková.
2: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
6: Po vraždách dvou dětí ministerstvo práce zkontroluje OSPODy. Po nedávné smrti dvouletého chlapce na Lounsku a tříleté dívky v Praze Braníku si kontroly posvítí na OSPODy v Praze a Středočeském kraji. Ministerská komise funguje od poloviny dubna, dneska se sešla po druhé. Má posoudit okolnosti tragédií, odhalit mezery v systému péče o ohrožené děti a navrhnout řešení. Ministerstvo navíc připravuje nový úřad pro rodinu a ochranu dětí. Tříletá Viktorie vyrůstala u pěstounů, úřady ji svěřili do péče rodičů se závislostmi. Hoch žil na ubytovně, záchranářům se ho po surovém napadení nepodařilo zachránit. Nejsilnější deště dopadnou na Beskydy, tak zní výstraha meteorologů, kterou vydávají na sobotní až pondělní ráno. Podle modelů může v Beskydech napadnout až 100 litrů vody na metr čtvereční. Od neděle se může zvýšit odtok vody z krajiny. Výstraha platí v Moravskoslezském kraji pro okolí Frenštátu pod Radhoštěm, Frýdku Místku, Frýdlantu nad Ostravicí, Jablunkova a Třince. Ve Zlínském kraji má vydatně pršet zejména na Vsetínsku. Voda může proudit přes silnice, déšť bude snižovat viditelnost a zhoršovat podmínky pro řidiče. Cenový strop na pohonné hmoty se o víkendu změní o jednotky haléřů. Litr benzínu oproti dnešku zdraží o 8 haléřů na 44,30. Nafta naopak o 4 haléře zlevní. Čerpací stanice ji budou moci prodávat maximálně za 41 korun a 99 haléřů za litr. Jde o ceny pro víkend i pondělí. Maximální ceny paliv odpoledne zveřejnilo ministerstvo financí. Průměrná cena pohonných hmot v Česku po dvou týdnech nárůstu klesla. Draze jezdíme kvůli válce s Íránem. Hodně práce měli ve Zlíně hasiči, zdravotníci i policisté. Výlet seniorů totiž skončil nehodou s řadou zraněných. Do jejich autobusu nabouralo ve Zlíně osobní auto.
7: Stačila chvilka nepozornosti a osobní vůz se na výpadovce ze Zlína srazil s autobusem. Ten vezl z výletu do značné míry hůře pohyblivé seniory, mnohé z nich na invalidních vozících. Řada z nich skončila po nárazu na zemi, zranilo se tak celkem 8 lidí. Někteří museli do nemocnice, tam zdravotníkům při jejich přesunu do péče zdravotníků pomáhali hasiči. Práci měli i psychologové, také nezranění lidé totiž utrpěli šok. Jan Čada, Rádio Impuls, Zlín.
6: Česko je na ruském seznamu nepřátel už úplně poslední. První skončilo Německo, a to podle autorů kvůli uzavření strategického partnerství s Ukrajinou. Praha seznamem padá stabilně od doby, co se do premiérského křesla vrátil Andrej Babiš. Olympijský vítěz Martin Fuchsa ovládl na světovém poháru v Brandenburgu závod kanoistů na 1000 metrů. Na rozdíl od Segedu vyhrál jednoznačně. Naši hokejisté startují své mistrovství světa. Večerní zápas proti Dánsku může přinést první body do osmičlené základní skupiny. Z té postupuje lepší polovina.
8: Favority naší skupiny jsou Kanada a Švédsko. Snadno se nedají ani Slováci. Realisticky tady míříme na třetí nebo čtvrté, tedy poslední postupové místo. Na to si ale dělají zálusk i Dánové a proto je dnešní vzájemný zápas potenciálně klíčový. Jak by to mohlo být po skupině, to hodnotí hokejový expert i dnesu Dan Hibš.
9: Jelikož jsme v Česku, tak očekávání od národního týmu nejsou nikdy malá. Realita je taková, že favoritů je na tomhle šampionátu víc. Z Čechy realisticky se počítá tak kolem 6. 8. místa a s tím, že asi neprojdou ze čtvrtfinále dál.
8: Optimistickou reakci nabízí náš nejslavnější fanoušek Fantomas.
10: Značtu, jak nás třeba některý podceňujou, a já bych to úplně tak neviděl. Jo. Máme jednak široký kluziště, myslím, že bude potřeba, aby se jezdilo. A to tam ty hráči jsou.
8: Fantomas bude přímo z tribun sledovat první tři skupinové zápasy. Pokud ale Češi půjdou do semifinále, nejspíš se do Švýcarska vrátí. Tomáš Zemánek, Radio Impuls.
0: 4 minuty po 15. hodině jsou za námi zprávy Radia Impuls s Ivou Horákovou. Vrátí se za hodinu a s vámi odteď Petr Brožík.
1: A Renata Kuková, dnes budeme vzpomínat na rok 1982, už po písničce.
0: Tereza Kendlová to bude a Schody z nebe na Impulsu.
2: Radio Impuls. Radost ze života.

0: Radio Impuls, pátek odpoledne 15. května, teď 8 minut po 15. hodině.
1: První lásky a velké sny, když nám bylo 18. Na Rádiu Impuls.
0: A dneska těsně před víkendem budeme vzpomínat na rok 1982. Bylo vám v tom roce 18, to znamená, abyste nemuseli počítat, že právě letos máte 62. narozeniny. Tak a pojďte vzpomínat na ty konkrétní věci, co jste dělali. Jestli už jste chodili do práce, měli první auto, nebo šli na vejšku, byli jste na vojně, co vás tehdy bavilo? Jaké to bylo při těch 18. narozeninách v roce 1982? Napište nám na náš WhatsApp. A budeme se těšit na vaše vzpomínky.
1: Když nám bylo 18 na Rádiu Impuls.
2: My se teď do toho roku 1982 vrátíme společně a připomeneme si ho v událostech. Na trh se například dostávají první kompaktní disky a přehrávače, takže začala éra CDček a čistějšího digitálního poslechu.
0: To bylo něco a krásně se to sešlo, protože ve stejné době vydává Michael Jackson album Thriller. To se stalo nejprodávanějším albem všech dob a tohle nemůžeme přejít jen tak a právě tu titulní píseň od Michaela Jacksona si za chvíli zahrajeme. Takže dál poslouchejte.
2: Je dobré, že si vlastně připomenul tady tenhle ten milník v muzice. U nás se taky jeden udál v tom roce 1982. Bylo to překvapení v anketě Zlatý slavík. Kategorii zpěváků totiž tehdy vyhrál Miroslav Žbirka.
0: Není
2: po 14
0: možný.
2: Letech.
0: Není
2: jo, po 14 letech přerušil vítěznou šňůru Karla Gota. Jinak dalšími slavíky byly Hana Zogorová a Olympik. A takhle vypadal pak koncert slavíků.
3: Součástí každé hry je projekt překvapení. To letošní bezesporu znamená. Zpěvák, kytarista, skladatel Miroslav Žbirka. Miro, tvrdí se o tobě, že seš nenápadný. Může být vůbec Zlatý slavík nenápadný?
4: Tak to nevím. Snad velmi nenápadný by nemal být. Aspoň tvorbou.
1: Když nám bylo 18 na Rádiu Impuls.
2: My si ten rok 1982 připomeneme i muzikou. Je to tak, z toho roku je Ulica od Elánu, hrajeme dodnes, perfektní, no je, to je nesmrtelný.
0: No a i k nám se dostala úžasná italština v podání Albana, Romany Power a jejich Felicita. Potom je různé české předělávky a tak dále, takže to byla bezvadná muzika. I tohle žije dodnes. My jsme v souvislosti s těmi slavíky zmiňovali taky Hanu Zagorovou.
2: Přesně tak, její nápad právě vystřelil v roce 1982. Romantiárna.
0: To je prostě typická Hanička za mě. Jo, tohle je jedna z těch nesmrtelných písní.
2: Petr si tady jako potancovává, pojedeme dál, pojďme vzpomínat.
0: Říkal, to nebude jenom ukázka, to necháme dohrát. Ne, ale půjdeme dál.
1: Když nám bylo 18 na Rádiu Impuls.
2: Už jste myšlenkami v tom roce 1982, bylo vám tehdy 18 a tím pádem letos slavíte 62. Tak nám napište nebo namluvte vaše příběhy, vzpomínky, prostě co vás první napadne z toho roku 82, co bylo tak silné. Náš WhatsApp je 605 222 007. A teď je tady slibovaný Michael Jackson, Thriller.
0: No, ano, to je přesně ten 1982, vaše 18. A epochální album a taky píseň Thriller od Michaela Jacksona. Pojďme si to vychutnat, teď už budu tančit i já celou dobu.

0: se pátek odpoledne. Miraj, vedle tebe usínáme. Další česká muzika bude co nevidět. Vážná nehoda zavřela silnici 1/6 Praha Karlovy Vary. Doprava 007 je tady za 3 minuty.
1: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
1: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
3: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
6: Když někdo na něco vyjeveně kouká, tak se říká, že čučí. A občas i moje manželka takhle čučí, taky říkám, že je čučka.
5: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
7: Ve směru z Půříněvce na Dolní Měcholupy, dopravní nehoda, dodávka plus malej nákladní auto, taková sedmituna, stojí v pravém pruhu a jsou ve směru na Dolní Měcholupy.
5: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Víte, co budete vařit? Nechte si poradit od držitele Michelinské hvězdy.
8: Kdo by neznal oblíbenou českou klasiku Parky na pivečku? Rychlý oběd jak Fittipaldi na okruhu. Ho, i když se dvou mačky dává pivo, můžou to žvikat i harantí, bo veškerý chlast se vařením odpaří. Tak nemusíš mít strach, že ti budu lítat ožralý po kvartiru.
5: O dobrou chuť se na Impulzu stará ostravský gastrošef Heřman Gazda.
8: Dneska si posvítíme na řízek, bo to je nerozlučný parťák na celý život. Znáš to, láska jednou vyprchá a už to není také, jaké to bývalo dřív. S přibývajícím věkem začínají bolet hnaty, ale řízek zůstane vždycky věrným řízkem.
5: Vařte jako Michelini. Každou neděli na Impulzu.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Teď nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Vážná nehoda dvou osobních aut uzavřela silnici číslo 6 z Prahy do Karlových Varů před Bochovem. V obou směrech se tam tvoří dlouhé kolony. Na D10 ve směru od Prahy na Turnov na 39. kilometru stále částečně brání provozu nehoda a za ní se zdržíte také ve 4-kilometrové koloně. Další 4-kilometrovou šňůru vidíme na D1 před omezením na 105. kilometru ve směru na Prahu. V opačném směru u Brna se popojíždí mezi kilometry 190 a 196. Na silnici 43 je kolona mezi Českou a Lipůvkou ve směru na Svitavy a ucpaná je trasa z Vídně do Brna. Zhruba 14-kilometrová kolona se táhne z rakouské strany až do Mikulova. Ale dobrá zpráva přichází z Mělnicka.
2: Silnice číslo 9 z Mělnicka na Prahu už je plně průjezdná, takže je to v pohodě. Od Prahy jsou trošku silnější kolona, ale už je to průjezdný.
1: No výborně, více dobrých zpráv do pátečního odpoledne. Třeba od vás zavoláním na 605 222 007 nebo nahraním vzkazu do naší žluté mobilní aplikace. Šťastnou cestu s Impulzem.

0: odpoledne, 6 minut před půl čtvrtou.
1: První lásky a velké sny, když nám bylo 18. Na rádiu Impuls.
0: Jsme v roce 1982, vy 18letí, letos 62. narozeniny. Na WhatsApp nám napsal Jirka, kterému tehdy v tom roce 82 přivezl strejda ze západního Německa značkovou teplákovou soupravu, na kterou byl patřičně pyšný.
2: Jo, to chápu, tomu věřím. Ozvala se i Lucie. Můj manžel měl v roce 82 přesně 18, já 4. No, tehdy se patrně ještě neznali. Dneska manžel slaví přesně těch 62, o kterých mluvíme. Tehdy vzpomíná taky, že bylo zkouškové období na dole Dukla svému manželovi, kterému říká komik. Přeje všechno nejlepší,
0: no
2: my se přidáváme.
0: No a si všichni řeknou, no jo, to znám vlastně. Jak píše Lenka, v té době si šila věci na sebe podle burdy. To byl módní časopis, ve kterém byla spousta střihů.
2: No to znám, to bylo vždycky takový jako velká geometrie. Ano. Alena zase vzpomíná, bylo mi tehdy 18, narodila se mi první dcera a také jsem se vdávala. Těch, kteří měli už tehdy dítě, je mnohem víc v tom roce 82. Spousta nám jich tady píše, taky se mi narodil syn, psal Jenda. No, byla to taková doba.
0: Alena
2: děti se rodili.
0: V té době plnoletá poprvé sama šla do kina na tehdy film Srdeční pozdrav ze země koule.
1: Když nám bylo 18. Na rádiu Impuls.
2: No a u filmu zůstaneme, protože tehdy, v tom roce 1982, natočil Steven Spielberg dojemný rodinný sci-fi film E.T. Mimozemšťan. No přesně, takový malý chlapec, mimozemšťan, příběh, doják jako blázen. 10 let to byl nejvýdělečnější snímek všech dob, dokud ho potom nepřekonal Jurský park, kdo by neznal scénu, ve které E.T. volá domů.
3: Co to blbne?
4: E.T. volat domů.
3: Sakra. Vždyť on mluví.
5: E.T. volat domů.
4: E.T. volat domů.
5: A oni přijdou.
4: Volat domů.
0: Na to se chodilo do kina, nejenom 18letí na to koukali s otevřenými ústy. To bylo,
2: no, brečela jsem po každé.
0: Neuvěřitelného.
2: Brečela jsem, doják, dojemný, E.T. krásný. Ozvěte se nám, no přesně
0: další
2: tak.
0: Další vaše příběhy, buď namluvte klasickou hlasovku, nebo to napište pár slovy, pár větičkami na náš WhatsApp 605 222 007. Za chvíli dáme.
1: Když nám bylo 18.

0: vás a za chvíli další česká muzika, Ksindl X a Puberťák a taky dotáhneme příběhy vás, 18-letých z roku 1982. Buďte dál na Impulzu.
1: Mami, proč máme horkovzdušnou fritézu od Konceptu?
2: Protože Koncept myslí i na maličkosti. Díky třetí zásuvce si můžeme udělat koláčkuře i hranolky.
1: Všechno najednou?
3: Jasně, díky dvěma košům a speciální zásuvce připravím celý oběd.
4: Novinky Koncept najdete na koncept.cz. Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Finále MOL Cupu je tady. Už ve středu 20. května od 18 hodin uvidí Malšovická arena v Hradci Králové bitvu o všechno. FK Jablonec po letech 1998 a 2013 útočí na svůj třetí pohárový titul, zatímco MFK Karviná hraje své vůbec první finále v historii. Kdo získá prestižní trofej a vstupenku do evropských pohárů? Přijďte na stadion nebo sledujte přímý přenos na stanici One Play. Generálním partnerem MOL Cupu je společnost MOL.
6: Už jste to slyšeli? Pouze do neděle z Planého dny ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. A to se vyplatí. A doručení. Stačí využít jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planeo.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa z kůží 100 gramů za 29,90. Lipánek 130 gramů za 16,90. A vodka Nikolaus půl litru za 109,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
8: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 2,5 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
12: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
13: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
14: Pryč DPH! Pryč DPH!
15: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9 999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
16: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 8,90 Madeta jeho české trvanlivé mléko polotučné litr. Nabídka platí od 13. do 19. května ve všech supermarketech a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
17: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
18: Za volant jedině s úsměvem. Na OMV se letos opravdu vyplatí zastavit. Někdo odjede s benzínem na celý rok, někdo s kávou Viva na celý měsíc a někdo s překvapením, které nečekal. Stačí poslouchat Impuls a mít připravenou aplikaci OMV MyStation. Jezdíme s úsměvem jedině na Impulsu a na OMV s aplikací MyStation.
19: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: odpoledne, za chvíli zase česká muzika. Tentokrát je opět připomínka roku 1982.
1: První lásky a velké sny, když nám bylo 18. Na rádiu Impuls.
0: Dneska hledali ty z vás, kterým tehdy bylo právě 18 let.
2: Olga tehdy chodila už do práce po dvouleté ekonomické škole, chodila s prvním klukem a byla hodně zamilovaná.
0: Posluchačka Renata, nejsi to ty náhodou.
2: Já jsem nebyla těhotná ve třeťáku, jak píše tady tato Renata.
0: Renata ve třetím ročníku na střední škole byla těhotná, v červenci byla svatba, no a v září nastoupila do čtvrtého ročníku s novým příjmením.
2: Hezký příběh napsala i Blanka. 9. srpna 1982 mi bylo 18 a 21. srpna jsem se vdávala. Tchán nám tehdy říkal, že nás zavřou kvůli tomu datu svatby. Jasně, 21. srpen. Ukazuje se to ale jako praktická věc, dodává. Manžel na naše výročí nikdy nezapomněl a jsme spolu dodnes.
0: Tak a možná vám ještě něco vytanulo, tak to chceme podpořit i muzikou z toho roku 1982. Tehdy to byl kromě jiných Michal David a jeho Perpetuum mobile je tady v Impulzovic krabičce. V pondělí půjdeme do roku 1999. Díky za vaše vzpomínky.
1: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic krabičce.

0: Rebusa v pátek odpoledne, za chvíli další muzika, Marika Gombitová, Chlapci v pasci, taky pravidelný páteční speciál s mluvčím ředitelství silnic a dálnic Honzou Lídlem a na silnice se podíváme i za chvíli. Po nehodě zůstává uzavřená silnice číslo 6 z Prahy do Karlových Varů. Doprava 007 za 2 minuty 30.
1: Možná jsem blázen, ale čekám dál. Není to špatný, jen jiný, než jsem si přál.
2: Ahoj, tady Marek Stracený. Milí fanoušci, zvu vás na legendární místo s názvem Letenská pláň, kde už 7. srpna vystoupíme a připravíme pro vás večer, který rozhodně nebude ztracený. Nemůžu se dočkat té atmosféry a díky, že na té cestě jdete se mnou.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: I teď jsme s vámi za volantem a přinášíme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Po nehodě dvou osobních aut zůstává uzavřená silnice číslo 6 z Prahy do Karlových Varů před Bochovem a na Lounsku máme hlášeny kolony.
2: Praha, Karlovy Vary, za omezením za obcí Petrohrad se tvoří kolona, jelikož se nám tady stala zachovaná věc, kdy nám silničáři vymysleli v pátek odpoledne v čištění vozovky, to znamená v období, kdy je největší provoz.
1: Kvůli nehodě uzavřený taky příjezd do Mělníka cestou z Prahy v Pražské ulici. Nehodu dvou osobáků hlásí profíci z Global Assistance v Praze ve Kbelské směrem do Hloubětína u nájezdu na Novopatskou. Kolona tady má přes 3 kilometry a popojíždět budete na jižní spojce směrem na Černý most mezi Spořilovem a Štěrboholy. Práce silničářů komplikují provoz na silnici 35 u Hodkovec nad Mohelkou mezi Libercem a Turnovem. Dlouhé kolony se táhnou z obou směrů. Kvůli opravám je hodně plný příjezd do Železného Brodu směrem z Turnova. A pak D1, tady je 105. kilometr za Jihlavou směrem do Prahy, tady je omezený pravý pruh po dopolední nehodě kamionu. Kolona tady má přes 3 kilometry. Na zdržení se připravte na příjezdu do Brna z Prahy mezi 190. a 196. kilometrem. Ucpaný je i příjezd do Brna po bratislavské D2 od 3. kilometru. A více než 15-kilometrová šňůra je na tahu z Vídně do Brna. Kolona se táhne z rakouské strany až do Mikulova. Cokoliv přidejte i vy, buď za voláním na 605 222 007 nebo na hraní vzkazu do naší žluté mobilní aplikace. Šťastnou cestu s Impulzem.
3: Partnerem dopravy 007 je Kooperativa. Pojišťovna pro život, jaký je. U nás máte v ceně povinného ručení i úrazové pojištění řidičů.

0: Krásně bude další muzika. Marika Gombitová, Chlapci v pasci. Posloucháte Impuls a koukám na dveře studia Tlučeku, jsem svodidla neodbytný mluvčí ŘSD Jan Rýdl. Ahoj Honzo.
1: A už jsem tady. Dobrý den.
0: No,
1: ahoj
0: tak,
1: Petře.
0: Co máš tak zásadního, že si nám málem rozbil dveře?
1: No, zásadního. Mám 6 miliard, které ale počítám koncem roku mít už asi nebudem.
0: Jo, počkej, takový ranec a toho jen tak rozházíte.
1: A nerozházíme, my je dáme lidem.
0: Aha, ŘSD je klub Janošíku, budete rozdávat peníze.
1: Ne, my vykupujeme pozemky.
0: 6 miliard za pozemky, to vykupujete Václavák, nebo nic dražšího mě nenapadá.
1: Letos jsme začali vykupovat pozemky jednak na většinu zbývající trasy Pražského okruhu, tedy od letiště přes Suchdol až pak na Březiněves.
0: Takže se bude stavět?
1: No určitě. My tady pořád míříme na zahájení stavby severu Pražského okruhu na konec roku 28. Ale to není všechno.
0: No co ještě?
1: Vykupujeme pozemky zároveň a jde to opravdu docela fakt jako pěkně i pro středočeskou D3, to je Budějovická dálnice.
0: Proto se pořád jezdí z Budě kolem Benešova.
1: Přesně. A tu taky chceme začít v roce 28 a cíl je stavět těch zbylých 58 kilometrů najednou.
0: Jej, škoda, že tam nemám pozemky.
1: Docela jo, Petře, protože nestavební pozemky podle zákona my vykupujeme teďka za 8x běžné ceny.
0: Jo, tak to věřím, že za tuhle cenu to pěkně pofrčí dopředu, tak ať je pak frčí, prosím, i ta výstavba obou těch dálnic. Můžu?
1: Ale makáme na tom. Naschle, hezký den.
0: Mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl.
2: Rádio Impuls. Žijeme muzikou.

0: půl zpátek odpoledne za 2 minuty, 16. hodina. Iva Horáková připravuje zprávy. Část Prahy neměla šťávu, víc za chvilku. Pak třeba Čínaské zadarmo a venku bude co?
1: Tak sobota, ta bude hodně deštivá, hlavně na východě, a teploty maximálně 16 stupňů.
2: Každé ráno můžete vyhrát až 100 000 korun. Nevěříte?
1: Je to Betáno jackpot.
3: Je to Betáno jackpot! 100 000 korun, chápe?
4: No to je výborný.
2: Halo, tady Impulzovi. Registrace běží na impuls.cz. Rádio Impuls. Rádio plné peněz.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardních hrách zakázána.
6: Partnerem hry je Betáno. Online sázkovka s moderní aplikací, skvělými kurzy a nadupaným kasínem. No jasně, Betáno.
7: Ahoj, tady Honza Koller. Zvu vás na finále Planeo Cupu. Přijďte podpořit mladé talentované fotbalisty v boji o titul. Těšit se můžete i na plno zábavy ve fanzóně Hisense nebo při stavění z kostek Lego. Už tento víkend 16. a 17. května na stadionu FC Kuřim. Buďte u toho s námi. Planeo.
8: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90 a Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Až do 19. května. Kaufland.
9: Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu, nebo T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny. A navíc můžete využít úvěr s úrokem od 3,9%. Přijďte k nám pro modely Volkswagen Love.
10: Volkswagen.
11: Už jste to slyšeli? Pouze do neděle z Planého dny ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. A to se vyplatí. K tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne od objednání. Planeo.
12: Část Prahy byla bez elektřiny. Soud očistil Ivana Magora Jirouse. Kapitánem hokejistů ve Švýcarsku bude Červenka. 16:00. Dobrý den, přeje Iva Horáková.
2: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
12: Část Prahy zasahl výpadek elektřiny. V dotčené oblasti nefungovaly ani některé semafory. Celkem šlo asi o 20 křižovatek, hlavně na Smíchově, Vypichu anebo Evropské ulici. Krátce po 14:30 už ale se elektřina po několika hodinách vrátila. Všechny semafory jsou v pořádku a opravené, píše server iDnes. Ivan Martin Jirous se dočkal očištění svého jména. O rehabilitaci disidenta rozhodl soud. Člena hudební skupiny The Plastic People of the Universe poslali soudy v roce 1976 za organizování koncertů na rok a půl za mříže. Odsoudili ho za výtržnictví. Rozsudky ale zrušil nejvyšší soud a státní zástupce Jirousovo trestní stíhání zastavil. O soudní rehabilitaci už zemřelého Jirouse požádala jeho dcera. Vyhrocená situace kolem sjezdu sudeckých Němců je bouře ve sklenici vody, myslí si to publicista a náš pravidelný glosátor Luděk Staněk. Sjezd sudetoněmeckého krajanského sdružení se má odehrát příští týden v Brně. Akce je pod palbou zejména vládních politiků. Podle nich to otevírá staré rány. Staněk si ale myslí opak.
13: Já si myslím, že sjezd sudeckých Němců, respektive vyhnání Němců po druhé světové válce, se pomalu dostává do módu takového, jakože je to událost na úrovni jako bitvy na Bílý hoře. Ano, nějak to v nás je, ale vlastně nějaký kontext už tam v podstatě asi velký není.
12: Proti sjezdu sudetoněmeckého krajanského sdružení se postavila sněmovna hlasy vládní koalice. Opoziční zákonodárci to považují mimo jiné za vyvolávání kulturních válek. Podle organizátorů se akce příští týden uskuteční podle původního plánu. Příčinou požáru bateriového úložiště v Nové Pace byla technická závada. Po průzkumu v místě požáru byla odhadovaná škoda snížena z 20 na 10 milionů korun. Vyšetřovatelé jsou stále na místě, nikomu se nic nestalo. Česko zůstává zemí mini pivovarů. Celníci jich aktuálně evidují 520, počet se ale mění. Meziročně jich zaniklo 23.
10: O zavírání mini pivovarů nepřišlo zčista jasna. Prezident Českomoravského svazu mini pivovarů Michal Voldřich vysvětluje, že jde o trend několika posledních let.
14: Ale oni prostě se třeba přestěhují dál nebo přeprodá se zařízení a tak dále. Končení těch pivovarů je teďka masivnější po tom covidu. Ty lidi se nevrátili zpátky do restaurace, zůstali mimo a ta ekonomická situace těch mini pivovarů prostě jedou bez rezerv.
10: Doplácí na to hlavně podniky, které nesledují aktuální trendy, nemají štamgasty nebo jsou v osamocených lokalitách. Radovan Koudelka z pivovaru Zábřeh nám řekl, že ani aktuální doba tomuto podnikání nepřeje.
15: To jsou energie, suroviny, legislativa a hodně, protože ty mini pivovary to jsou často mini firmy, kde pracuje třeba jeden, dva, tři lidé, tak ta administrativní zátěž ohledně třeba spotřební daně je poměrně složitá. Konkurenční boj samozřejmě náročný, je to těžké tady v tomto obecně, ale umíme se prosadit i přesto.
10: Spotřeba piva v Česku celkově klesá, sládci se proto často snaží zaujmout vařením speciálů. Tomáš Kabát, Radio Impuls.
12: Za 18-milionové podvody padlo obvinění. Od jeho českých kriminalistů si ho vyslechl muž z Prahy. Peníze vylákal od lidí pod záminkou, že je zhodnotí, ale nevrátil je. Obviněný podle kriminalistů peníze vložil do kryptoměny a investičních společností. Neuspěl ale a peníze prodělal.
2: S Impulzem na hokej.
12: Kapitánem hokejistů na mistrovství světa ve Švýcarsku bude podle pořad předpokladů Roman Červenka. Jeho asistenty byli určeni obránce Filip Hronek a útočník Lukáš Sedlák. Do šampionátu vstupujeme večerním zápasem z Dány. Startuje ve 20:20.
0: No a 4 minuty po 16. hodině jsou za námi zprávy s Ivou Horákovou. Vrátí se za hodinu. Je s vámi i nadále Petr Brožík.
16: Renata Kuková, za chvíli se zahrajeme o 5000 poukaz na kosmetiku.
0: A teď činasky zadarmo. Hezké odpoledne na Impulzu.
2: Rádio Impuls. Radost ze života.
17: Vzal si dva lízenky, dvě

0: Plus. V pátek odpoledne 4 minuty před 4:15. Další muzika bude za chvilku, třeba od Elánu, Znova sama dotkni. Sledujeme i aktuální silnice, doprava 007 je tady za nějaké 3,5 minutky. No a my celý týden soutěžíme o poukaz na českou profesionální kosmetiku Syncare v hodnotě 5000 korun. Na e-shopu syncare.cz najdete biokosmetiku a dermokosmetiku, která funguje a podpoří přirozenost každé pleti. Takže za pár minut tady ve vysílání Impulzu.
1: No a než budeme soutěžit, tak si řekněme aspoň nějaké takové praktické rady, které se můžou vždycky hodit. Telefon, to je důležitá věc, každý ho téměř má, ale občas může skrývat nebezpečné překvapení, třeba podvodné volání, kdy se útočník vydává za někoho známého, banku, úřad nebo dokonce našeho kamaráda nebo dítě. Cílem je pochopitelně vylákat od nás citlivé údaje nebo peníze. Ale jak takový podvod poznat? Dávejte si pozor na nečekané výzvy a ten tlak, který vyžaduje jednat hned nebo zvláštní požadavky. A jak se bránit? Nechte si čas, zavěste a ověřte číslo jiným způsobem. Nikdy neposkytujte citlivé údaje jen proto, že volající působí důvěryhodně. Malá dávka opatrnosti dokáže ochránit vás i vaše finance.
2: Projděte životem bezpečněji. S kooperativou na www.bezpečnostmazelenou.cz.
3: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
4: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
3: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
5: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Datart pořádá Maxi výprodej.
7: Cože? Maxi výprodej?
6: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
7: To je mazec.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
9: No, ahojte impulzáci, tak brácha má psi, jeden se jmenuje Andy a druhý se jmenuje Ron, takže když na ně volá, tak je to Andy a Ron. Ale jestli je bere na dovolenou, tak to nevím. Čau.
8: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
10: Ahoj Martin, teď jsem projel kolem té nehody toho rozvadovu a kolona z české strany začíná už na 134. kilometru a rychle narůstá.
8: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Víte, co budete vařit? Nechte si poradit od držitele Michelinské hvězdy.
11: Kdo by si nepamatoval hovězí s mrtkvičkou, parádní symfonia chutě a všichni si chodili přidávat. Já jsem recept samozřejmě povyšil na michelinskou úroveň. Jak jsem to zrobil? Tak třeba místo muky dávám nastruhanou bramboru a místo cukra včelí mrdík.
8: O dobrou chuť se na Impulzu stará ostravský gastrošef Heřman Gazda.
11: Kurňa, tolik recepisů na bramboráky jsem ještě neviděl. A těch názvů, no kýho gizda čert, aby se v tom vyznal. Bramborák, vošouk, cmunda, sejkora, strouhanec, toč, bač, strýk a milion dalších názvů.
8: Vařte jako Michelini. Každou neděli na Impulzu. Každé ráno, když ve školách zazvoní, začíná výuka i na rádiu Impuls.
12: A běží vám čas na správnou odpověď.
8: Pan profesor. Přísný, chytrý. Pochvalu nedá jen tak, ale budete ho mít rádi. Zpátky do lavic. Každý všední den ráno na rádiu Impuls.
13: Rádio Impuls. Doprava 007.
0: Čtvrt na pět a servírujeme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Po nehodě dvou osobních aut zůstává uzavřená silnice číslo 6 z Prahy do Karlových Varů před Bochovem. Uzavřená je taky silnice číslo 9 na příjezdu do Mělníka v ulici Pražská, a to po nehodě dvou osobáků. Kolona už má 4 kilometry v tom místě. V obou směrech čekejte dvoukilometrové kolony na Sedmičce na obchvatu Slaného. Na Pražském okruhu ve směru k D1 doprava vázne mezi kilometry 23 a 19. Dál potom na D1 ve směru od Brna na Prahu se před omezením na 105. kilometru vytvořila více jak dvoukilometrová kolona. V opačném směru u Brna se zbrzdíte mezi kilometry 190 a 196. Na příjezdu do Brna po D2 ve směru od Břeclavy vjedete do kolony už na 3. kilometru a na příjezdu do Mikulova po silnici číslo 52 je kolona, která začíná už v Rakousku na dálnici A5. Odpolední špička, odjezd na víkend, bude to o nervy, tak hlavně v klidu. Když tak se ozvěte s dalšími postřehy buď zavoláním na 605 222 007 nebo nahráním vašeho vzkazu do naší žluté mobilní aplikace se 4A. Šťastnou cestu s Impulzem a teď taky s Elány.

impulzem na hokej. Šampionát ve Švýcarsku sledujeme dnem i nocí. S námi budete v obraze. Každý den na rádiu Impuls.

0: páteční odpolední impuls, 16.25, aktuální čas a další česká muzika, bude co nevidět, Marek Ztracený originál. No a ještě než přijde víkend, tak pro vás máme i dneska dárečky. Celý týden soutěžíme o poukaz na českou profesionální kosmetiku Syncare v hodnotě 5000 korun. Na e-shopu syncare.cz najdete biokosmetiku a dermokosmetiku, která funguje a podpoří přirozenost každé pleti.
1: Soutěžní otázka se samozřejmě kosmetiky týká. Dnes se vás ptáme, který z těchto přírodních olejů je nejčastěji používaný pro hydrataci pokožky. Mm-hmm. Bude to za A kokosový,
0: za B olivový,
1: anebo za C motorový. Jako nesměj se, tak olej jako olej, ne, pořád je to olej, no, že jo, ne? No, takže odpovědi pište na náš WhatsApp na 605 222 007 a za chvíli voláme vítěze.
2: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
3: Fakt, a kam pojedeme?
2: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
3: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: ETA extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
5: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Ahoj, tady Honza Koller. Zvu vás na finále Planeo Cupu. Přijďte podpořit mladé talentované fotbalisty v boji o titul. Těšit se můžete i na plno zábavy ve fanzóně Hisense nebo při stavění z kostek Lego. Už tento víkend 16. a 17. května na stadionu FC Kuřim. Buďte u toho s námi. Planeo.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Jak byste si užili dovolenou za 100 000? Právě dnes losujeme ve Sportce, navíc 100 výherců dovolené za 100 000 korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.
10: Kdo zaváhá, neušetří. Až do pondělí vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
11: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko.
12: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 24,90 banány kilo. Nabídka platí od 13. do 19. května ve všech supermarketech a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
13: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
14: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
13: A tak to bude drahé.
14: Kdepak. Za cenu běžného spalováku.
15: BYD C-Line 5. Už od 699 000 korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
16: Už jste to slyšeli? Pouze do neděle z Planého dny ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. A to se vyplatí. A doručení. Stačí využít jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planého.
17: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní krmivo Royal Canin pro kočky 10 kg jen za 1881 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 2090 korun. Když něco, tak Allegro.
2: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Impulse v pátek odpoledne. Už je připravená Impulzovic krabička, tam katapult někdy příště, tak na to počkejte. No a my jsme celý týden soutěžili o poukaz na českou profesionální kosmetiku Syncare v hodnotě 5000 korun. Na e-shopu syncare.cz najdete biokosmetiku a dermokosmetiku, která funguje a podpoří přirozenost každé pleti.
1: V té soutěžní otázce jsme se dneska ptali, který z přírodních olejů se nejčastěji používá pro hydrataci pokožky. Nabízeli jsme kokosový, olivový nebo motorový. Dost jsem se uklidnila, když nikdo netypoval motorový.
0: Fakt nikdo?
1: Nikdo. Jo, jsem ráda, protože tady by bylo něco špatně. Ale mezi kokosovým, olivovým, tam to bylo tak 50-50. A na telefonu bychom měli mít už výherkyni se správnou odpovědí. Hezké odpoledne.
2: Hezké odpoledne.
0: Krásné odpoledne. Lucie Šebetovská z Chornice. Lucie, tak co se používá? Je to ten motorový nebo ne?
2: Bude to asi spíš ten kokosový.
1: Přesně tak. Kokosový zjemňuje, pomáhá udržovat vlhkost, což olivový umí taky, ale ne tolik jako ten kokosový, no a motorový ten opravdu na obličej mít nechcete.
0: No, to maximálně na nohy třeba.
1: Takže gratulujeme, máte poukaz od Syncare v hodnotě 5000 korun, takže můžete hezky nakupovat.
2: Děkuju moc.
0: Slyšeli jsme tam nějaké podivné zvuky, asi dítě tam bylo?
2: Ano, dítě tady mám, takže už je netrpělivý.
1: Tak to nebudeme zdržovat, ať si jdete hrát nebo užívat si takhle pátečního odpoledne. Poukázku posíláme a gratulujeme, užívejte.
2: Děkuju, hezký víkend.
1: Vám Lucko, taky.
0: Mějte se váječně. A příště naslyšenou. Tak to byla Lucie, na příští týden pro vás zase něco chystáme, takže rada je jednoduchá, dál poslouchejte Radio Impuls.
1: Jasně.
3: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: Rádio Impuls v pátek odpoledne, další česká muzika bude za chvilku v podání Petry Janů. S Bohem všem, láskám dej. Sledujeme i aktuální silnice, páteční odpolední špičku, problémy jsou na D1 a čerstvou nehodu máme hlášenou v Ostravě. Doprava 007 je tady už za 3,5 minuty. No a něco se stane v příštím týdnu.
1: No, tak něco se stane. Já bych řekla, že si nejdřív užijeme víkend, protože končí pracovní týden, takže se těšíme na sobotu, neděli. Pak nám přešupne pondělí a v úterý to přijde.
0: Jelen.
1: To přijde. Jo, jelen.
0: Pozor, ne, aby se tady neuskutečil sraz myslivců a lovců. To,
1: ne, ne, ne.
0: Skupina jelen přijde.
1: Jasně,
0: na impuls.
1: Na impuls v úterý dopoledne mezi 10:30 a 10:30 budou jeleni tady společně se zpěvačkou Adélou Orlovou. Budeme si samozřejmě povídat, nebude chvět muzika, možná i nějaké překvapení. Na to je Vlasta Korec, náš dopolední kolega, expert, aby z těch hostů tahal nějaké překvapení.
0: No, tak v úterý buďte u toho, poslouchejte Impuls, přijdou jeleni.

0: Rádio se čtyřmi A. Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Přesně 4:45 a servírujeme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Na D1 ve směru od Brna na Prahu se před omezením na 105. kilometru vytvořila více jak 2-kilometrová kolona. Ucpaný je taky příjezd do Brna z Prahy mezi kilometry 189 a 196. A dále na 205. kilometru ve směru z Brna do Vyškova překáží nová nehoda, kolona přední má 2 kilometry. Nehodu dvou osobáků hlásí profíci Global Assistance v Ostravě v ulici 28. října u křížení se Železárenskou ulicí. Na D1 ve směru od Prahy na Hradec Králové na 31. kilometru bourala dvě osobní auta a do přerušované kolony se před tím místem dojíždí na 25. kilometru. Na trase z Chomutova do Karlových Varů si postojíte v obou směrech ve zúžení před stráží nad Ohří, navíc tady stojí porouchaný kamion. Popojíždět budete i na Pražském okruhu směrem do Modletic mezi Zličínem a Ořechem. A přímo v Praze v Bubenickém tunelu směrem na Troju stojí v pravém pruhu porouchané auto. Připravte se na další zdržení. A postupně se už zkracuje kolona na trase z Vídně do Brna před Mikulovem, aspoň nějaká dobrá zpráva tedy. A na další čekáme od vás. I ty méně příjemné, kde jsou nehody, stojí to kolony a tak dále. Budeme za to rádi a další kolegyně a kolegové za volantem taky. Buď volejte 605 222 007, nebo to nahrajte do naší žluté mobilní aplikace se čtyřmi A. Šťastnou cestu s Impulzem.

0: Impuls v pátek odpoledne 2,5 minuty před 17. hodinou. Iva Horáková připravuje zprávy. Případní pobertové už budou mít bezlepkovou dietu. Víc tady ve zprávách, co nevidět. Pak nás čekají mandraže a brouci. No a jaké nás čeká počasí, to ví Renča.
1: No tak ten víkend nebude úplně sluncem zalitý, to si řekněme na rovinu. Ve východní polovině Česka bude víc deštivo a taky chladněji. Na západě tam už bude obloha jasnější. Naměříme 9 až 13, ale v severozápadní polovině Česka 12 až 16 stupňů. Takže jak jsem říkala, trošku rozdělenou tu zemi máme. Víkend nebude úplně dobrý, ale po neděli už půjdou teploty nahoru a těch srážek bude zase ubývat.
0: No ale ta zálivka je potřeba, takže zase...
1: Jasně, Iva už ve zprávách minule říkala, že v Beskydech tam to pěkně jako sprchne, to potřebujeme.
0: Velmi, tak jo.
2: Vlasta Korec, to je náš expert na dobrou náladu. Už v 9 vám pustí 7 pecek bez reklam pro vaše milionové kolegy. Naservíruje zážitky cestovatele Jirky Kolbaby a doručí radost ze života. Dopoledne s dobrým Korcem, Vlastou Korcem. Každý všední den v 9 na rádiu Impuls. Minikino v multikině Sinestar. Každý víkend a o svátcích promítáme rodinné a dětské filmy již od 89 korun. Minikino, to jsou filmy za minicenu na maxi plátně pro malé i velké diváky. Více na www.sinestar.cz.
3: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky, polotvrdý sýr s oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sírové nitě různé druhy za 29,90. A Matony Immuno, minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90. Až do 19. května. Kaufland.
4: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
5: Přesný čas vám přináší Umyjem to. Mytí, ochrana a nátěry fasád bytových domů, odstranění plísní a řas. Umyjem to.cz.
6: Ukradená lebka dostane přísnější zabezpečení. Zpěvák Klus slavil na Impulzu 40. Hradecká policie bude kvůli slávy v pohotovosti. Se zprávami v 5 je tu Iva Horáková.
2: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
6: Ukradená lebka svaté Zdislavy bude víc hlídaná. Pokud ji církev znovu vystaví, pak by to mělo být za neprůstřelným sklem a s elektronickým zabezpečením napojeným na policii. Odpoledne to řekl pražský arcibiskup Stanislav Přibyl, který je zároveň administrátorem litoměřické diecéze, do které náleží bazilika v Jablonném v Podještědí, odkud zloděj relikvii ukradl. Přibyl zatím neví, jestli lebka bude na svém místě už při pouti, která je v Jablonném naplánovaná na konec května. Zloděj ukradl lebku v úterý večer, relikvii poté zalil do betonu. 35-letý muž odůvodnil podle policie krádež tím, že nesouhlasil s vystavováním relikvie v kostele a chtěl ji soukromně pohřbít. Pachateli hrozí až 8 let. Písničkář Tomáš Klus slaví životní jubileum. Své 40. narozeniny částečně strávil ve studiu Rádia Impuls, kde mu gratuloval moderátor Vlasta Korec, nejbližší rodina a další hosté. Klus na úvod přinesl dobré zprávy o svém zdravotním stavu. Později zavzpomínal na svou kariéru sportovce a mluvil i o svých oceněních hudebníka. Ta si vystavuje v malém nahrávacím studiu.
7: Mám tam spoustu knih a nad těma knihama ční ty ceny. Já si jich nesmírně vážím z toho důvodu, že já jsem primárně písničkář a vlastně každá moje píseň je nějaký můj životní příběh. A tím, že ho takhle jako sdílím a pak mi za to někdo dá cenu, tak je to pro mě znamení toho, že ta moje touha stát se dobrým člověkem i skrz ty písně je dobře odvedená.
6: Klusovi přišla do vysílání Rádia Impuls popřát třeba Eva Farná nebo ikona country Věra Martinová. Právě v duetu s ní vznikla nová písnička Magnetické bouře, kterou Rádio Impuls premiérově zahrálo. Policie v Hradci Králové je ve střehu kvůli fanouškům Slavie. V neděli bude na fotbalovém utkání místního FC Hradec Králové se Slaví Praha v pohotovosti. Na dohled nad veřejným pořádkem policie nasadí zvýšený počet lidí. Utkání předposledního kola prvoligové nadstavby na Malšovickém stadionu začne v 17 hodin. Derby Slavie se Spartou v Edenu 9. května zůstalo kvůli řádění domácích fanoušků nedohráno a později bylo zkontumováno ve prospěch Sparty. Opilá matka se znovu opila. Tak se dá ve zkratce popsat příběh už známé ženy ze Zlína. Strážníci včera naměřili skoro 4 promile alkoholu v dechu. Žena měla u sebe v kočáru 3letou dceru. Stejná žena se opila a pohybovala v ulicích města se svojí dcerou už letos v březnu. Strážníci tehdy naměřili v dechu přes 4 promile. I tentokrát celou věc řeší policie. Americké vojáky trápí chaos a bleskové rozkazy Pentagonu. Trpí především rodiny těch, kteří dlouhodobě působí v zahraničí. Náhlé evakuace a nečekané přesuny kvůli válce v Iránu odnášejí nejvíc děti vojáků. Ztrácejí zázemí, přátelé i školy.
8: Rodiny nežijí přímo v bojové zóně, jsou ubytované v bezpečných základnách, které se někdy podobají americkým městům. Chaos nastává ve chvíli, kdy se situace prudce vyostří a Pentagon nařídí evakuaci civilistů kvůli hrozbě raketových útoků. Často se stává, že si matky a děti musí zbalit kufry i během několika hodin. Zástupci armády přiznávají extrémní psychický tlak. Pentagon tak zřizuje na základnách krizová centra, která zajišťují psychologickou pomoc a provizorní vzdělávání. Ze Spojených států Hedvika Miller, Radio Impuls.
6: Tenistky Kateřina Siňaková a Taylor Townsendová v Římě končí. Na antukovém turnaji vypadly v semifinále, končí tak jejich série 17 vítězství. Prohráli se španělsko-americkou dvojicí Buškážová-Martinezová. Česko-americký pár našel přemožitelky poprvé od ledna. Deblová světová jednička Siňaková zároveň přišla o šanci vybojovat 37. trofej ze 4 hry.
0: A 4 minuty po 17. skončily zprávy s Ivou Horákovou. Petr Brožík s vámi.
1: A Renata Kuková zhruba za 3 hodiny začne pro nás hokej. Hokejové mistrovství světa, tak tam zamíříme.
0: A my hrajeme další muziku, Mandraže a Brouci právě teď.
2: Rádio Impuls. Radost ze života. Rádio.

0: Plus v pátek odpoledne 15. května 4 minuty před 17:15. Další muzika bude následovat, tým Držím ti město. No a sledujeme taky aktuální silnice D1 směr od Brna na Prahu. Tady je 2-kilometrová kolona, další problematická místa v dopravě 007 už za 3,5 minuty.
1: S Impulzem na hokej.
0: No a sportěčka Renčáta, teď je ode dneška následujících těch 16 nebo 17 dnů bude žít jen a pouze hokej, to je jasná věc.
2: Samozřejmě, šálička dávám zase hokejová šála, ještě, že je trošku chladno, jinak bych se dost jako zapařila, takže šálu mám, všechno v pohodě. No a hokejoví fanoušci určitě stejně jako já možná už cítí to lehonké chvění, protože se nám to fakt blíží. Ve 2020 to začne, tedy aspoň pro český tým to začne, protože jinak šampionát se už rozjel, naše hokejisty čeká první zápas na mistrovství světa v hokeji proti Dánsku. No tak z Dány takhle. Naposledy jsme se s nimi utkali vlastně na olympijských hrách. To bylo docela dobrý, protože tam jsme vyhráli 3-2. Bylo to navíc v osmifinále, takže velice důležitý zápas. V tomto utkání dnes jsme rozhodně favoritem, takže potřebujeme vyhrát. Nemůžeme si dovolit ztrácet body a už vůbec ne z Dány. Z těch posledních zápasů vzájemných, když pomenu třeba olympiádu, tak máme taky lepší bilanci a dokonce v těch minulých letech jsme vždycky nasázeli 7 gólů, takže to byl i docela dobrý zápas. Ale zase musíme říct, že zase předtím ty léta jsme dokázali z Dány klidně i remizovat po těch 60 minutách. Pak to došlo do nájezdu a tam jsme třeba dokázali i 1-2 klidně prohrát.
0: Dokáže to být takový ten kousavý soupeř, zvláště když ti to běží v té hlavě, že se očekává od tebe, myslím jako hokejistu, automatická výhra.
2: Jasně.
0: Tak to ne vždycky musí klapnout a samozřejmě i ten tým bude pod tlakem. Dneska všichni budou koukat, je pátek večer, takže ideální na to právě sledovat ten hokej a udělat si obrázek o tom, jakou bude mít na mistrovství světa česká repre fazónu vlastně.
2: No tak fazónu, na to jsem tak zvědavá, protože máme tam 10 nováčků, do toho ale máme taky nejzkušenějšího borce v národním týmu, kterým je Roman Červenka, je to jeho 13. mistrovství světa, takže ten to prostě musí postavit do latě a doufám, že to dopadne dobře, jenom já když teďka mrknu aktuálně, tak už se rozehrál zápas Kanady se Švédskem, což je naše skupina a po první třetině Kanada vede 2-0. Jo, tak takhle bych si to představila z Dány taky a pak přidávat a přidávat a ať máme suchým triku, jak se říká.
0: A jaký skóre si nahrát taky, to by bylo skvělé. Koukejte taky, večer můžete sledovat utkání na TV Tipsport. Streamy všech zápasů šampionátu můžete sledovat živě právě na tipsport.cz a přitom si vsadit na webu anebo v mobilní aplikaci u Tipsportu oficiálního sponzora mistrovství světa IIHF v ledním hokeji se taky můžete zúčastnit soutěží Fantazí a typovačka celkem o 10 milionů.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
3: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když na své dovolené získáte něco navíc. Lenka pro vás má zajímavou pozvánku.
4: Je to tak, opět pro vás máme něco navíc. V rámci exkluzivního konceptu Blue Vibes se můžete tentokrát těšit na výbornou herečku a velkou cestovatelku paní Ljubu Krbovou. Na řeckém ostrově Kos v příjemném beach baru vás kromě zajímavého povídání o cestování s paní Krbovou čeká i malé občerstvení. To vše zdarma pro naše klienty, kteří s námi budou v termínu 27. května na ostrově Kos.
5: Zdraví vás Ljuba Krbová a moc se na vás těším 27. května na řeckém ostrově Kos.
4: Po akci se s oblíbenou herečkou můžete vyfotit a nebo krátce popovídat. První lety právě startují a sezóna zde trvá až do října. Můžete se sem vydat lenošit, ochutnat klasickou místní kuchyni a nebo procestovat celý ostrov třeba na kole.
3: Blue Vibe dovolená plná zážitků začíná na bluestyle.cz.
1: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
6: Tak já pořád poslouchám, jak si každý syslí zásoby. Já se jmenuju Syslová a zásoby si nedělám, protože sysel si na zimu zásoby nedělá, ale když si udělám zásoby, sežerou mi to moly, takže jdu radši do obchodu pro čerstvé. Hezký den.
1: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
7: Pracovnici 1/13, Krastavy do Liberce, tak v Liberci za Molkou před odbočkou na Globus, tý blbý zatáčce je bouračka.
3: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Víte, co budete vařit? Nechte si poradit od držitele Michelinské hvězdy.
8: Dneska to bude frankfurtská polívka. Ten, kdo si myslí, že polívku vymysleli ve Frankfurtu nad Mohamedem, tak je na omylu. Hoho! Když se opýtate kohokoliv na štrase ve Frankfurtu, jestli ju zná, tak na vás bude čučet jak husa do flašky a šprechat něco o blazincu. Hohoho!
3: O dobrou chuť se na Impulzu stará ostravský gastrošef Heřman Gazda.
8: Guláš musíš vařit tak dlouho, až se masičko rozpadá jak první manželství. Nakonec tam vysyp koření od majora Anky a máš hotové. Zavolej familiu, rozlej gulašovku do talešku, každému praskni lžicu do ruky, až hranice může začít.
3: Vařte jako Michelini. Každou neděli na Impulzu. Olga Lounová. Zpěvačka, herečka, závodnice a hlavně milionová moderátorka. Přinese hudbu, energii i nadhled. Už tenhle víkend po 8. večer. Milionoví moderátoři. Jenom na Impulzu. Rádio Impuls. Doprava 007.
0: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka právě teď. Na D1 ve směru od Brna na Prahu před omezením na 105. kilometru popojíždí 2-kilometrová kolona. V opačném směru na 21. bourala 2 osobní auta. Kolona tady má 2 kilometry. Dále před Brnem doprava vázne mezi 192. a 196. kilometrem. A ve směru na Vyškov na 205. stojí porouchané osobní auto. Do kolony se dojíždí kilometr předtím. Nebo 4 kilometry předtím na 201. Na Pražském okruhu na 22. kilometru ve směru k D1 bouralo nákladní auto s osobním. Tady se do kolony dojíždí na D5 už na 4. kilometru. V Praze na jižní spojce u sjezdu na Vídeňskou směrem na Černý most se srazila 2 osobní auta a motorkář. Na místě zasahují záchranné složky. Jeden pruh je neprůjezdný a s kolonou počítejte od sjezdu na Modřany. V obou směrech čekejte kilometrové kolony taky na 7 na obchvatu Slaného. A na dálnici D6 na 140. kilometru ve směru na Karlovy Vary došlo k dopravní nehodě osobního auta. Dávejte pozor odpolední a odjezdová špička na víkend bude teď vrcholit. Když tak se zapojte taky s vašimi postřehy, buď zavoláním na 605 222 007 nebo nahráním vzkazu do naší žluté mobilní aplikace. Šťastnou cestu s Impulzem.

0: odpolední impuls. Dneska páteční odpolední, krásná věc, pět minut před půl šestou. Další muzika bude česká v podání Kabátu, živě ze střechy Allianz 2018. Pohoda to bude, co nevidět. No a taky naši radostní reportéři a agenti, kteří opět zjišťovali v terénu. Tentokrát je otázku na téma, co se vám v životě povedlo. Renčo, co se ti v životě fakt povedlo?
1: Jo, takhle, to není jako, že bábovka minulý týden, jo? Myslíš v životě,
0: ale
1: že si mám zamyslet?
0: Se počítá, no.
1: Tak bábovku mám perfektní vždycky.
0: Jo.
1: No jasně. No jinak tak se sluší říct děti, protože pokud nemáte nějaký dar, rebáky, tak se děti povedly a když jsou už jako starší a jsou to fakt takový ty jako parťáci, tak to je vždycky radost, když se to podaří.
0: A bábovka jaká má? Musí být vláčná, krásně.
1: No, má vláčnou, mramorovou, suchá vůbec vláčná. Ty jsi sladký, jo?
0: No já jen sladký, no ale jeho občas si dám.
1: Jo, takhle.
0: Ale bábovku jsem neměl ani nepamatuju. Tím, že není moc sladký, tak...
1: Takže v pondělí tě donesu bábovku?
0: Domluveno.
1: Dobrý. To bude radost.
0: Těším se.
2: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
3: Fakt, a kam pojedeme?
2: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
3: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Už jste to slyšeli? Pouze do neděle z planého dny ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. A to se vyplatí. K tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne od objednání. Planeo.
5: Již 35 let potkáváte na silnicích nejen v naší republice přívěsy Agados. Tradiční český výrobce nabízí přívěsné vozíky pro profesionály v různých odvětvích i pro domácí kutily. Kvalitní zpracování, důraz na detaily, dostupnost náhradních dílů. Agados. Přívěsy skutečně vyrobené v České republice. Agados.cz.
6: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
7: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
6: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
8: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
9: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
10: Podívejte se lásce do očí. U nás ve Focus Optik nezáleží na tom, koho milujete. My totiž dobře víme, že láska má skutečně mnoho podob. Přijďte se o tom společně přesvědčit do jedné z našich optik. Při nákupu dvou kompletních dioptrických brýlí získáte druhý pár zcela zdarma. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
11: Opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
12: Myslím, že to bude za C. Gumák.
11: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec, čili G jako guma.
13: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.

0: lokality. XXX Lux do nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo Gambrinus Patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
2: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Plus v pátek odpoledne hned po nás Impulzovic krabička. V ní teď je Petr Novák se skupinou Flamengo. Já budu chodit po špičkách.
1: Rádio Impuls. Radost ze života. Rádio
2: Tu na Impulzu hledáme v maličkostech, třeba to, že je pátek, to už je taková jedna malá radost, no pro někoho
0: no,
2: velká
0: ještě,
2: radost.
0: No jejda, víkend před námi.
2: Ale kdybychom náhodou ty radosti neměli hned takhle po ruce, tak my jsme si k tomu vytvořili naše experty na radost, jsou to naši parťáci z naší redakce. Pro dnešek Michal Ransdorf, toho zajímalo, co se vám v životě vlastně povedlo.
3: Kdy jste byla na sebe opravdu pyšná?
4: To bylo moje rozhodnutí jít proti vůli rodičů na vysokou školu. Mamka nakonec byla na mě pyšná, že jsem se postavila proti ní.
5: Minulé léto jsem byla na tanečním táboře a všechno to tam stalo na mě. Celá choreografie s těma 25 dětma. To jejich vystoupení bylo tak krásný a tak strašně se jim to povedlo, že mi to udělalo strašně velkou radost.
3: Kdy jste byla na sebe opravdu pyšná?
6: Loni jezdila jsem na inlinech po 30 letech. Ani jsem si nic nezlomila.
1: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic krabičky.

0: Jones a další česká muzika za chvíli. Turbo, chtěl jsem mít. Sledujeme také aktuální dopravu. Čerstvá nehoda je teď na Pražském okruhu a problematická je zároveň D1. Doprava 007 za 3,5 minuty.
1: Naše ranní rodina Impulzových rozdává každé ráno až 100 000 korun. Přesně tolik můžete vyhrát, když se registrujete do naší hry Halo, tady Impulzovi, a jste připraveni. No a když zazvoní telefon, tak musíte říct právě tohleto správné heslo. Halo, tady Impulzovi. Eva si dnes vytočila dvojnásobek.
2: Právě jsem do toho praštil. Ježíš Maria, to je taková zodpovědnost vždycky, milá posluchačko. Tak je tam.
3: Smolík.
4: Evičko, nebojte, není tam smolík.
2: Je tam dvojnásobek.
3: Super.
2: Je to bomba. 20 000 korun máte, ale řeknu vám to, je to těsně vedle Betano jackpotu. Normálně jsem k tomu byl zase blízko.
0: No jejda, hele, před víkendem 20 000, to se hodí velmi. Hned po víkendu můžete mít další peníze, třeba až těch 100 000. Tak se registrujte buď na webu Impulzu, v naší žluté mobilní aplikaci nebo SMS-kou na 906 11 09. Ale hlavně, až se registrujete, tak poslouchejte každé všední ráno Impulzovi a třeba právě vám zazvoní telefon, berte i neznámá skrytá čísla a tak dále. Možná těch 100 000 čeká právě na vás. No a partnerem hry je Betano, online sázkovka s moderní aplikací, skvělými kurzy a nadupaným kasínem. No jasně, Betano.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardních

0: už za chvíli zase žijeme českou muzikou. Rádio Impuls, doprava 007.
1: Je 6:45 a letí za vámi nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Na D1 ve směru od Brna na Prahu se před omezením na 105. kilometru popojíždí ve 2-kilometrové koloně. V opačném směru u Brna je kolona mezi kilometry 190 a 196. Na Zlínsku ve Vizovicích v Pardubské ulici došlo ke střetu osobního auta s nákladním. A pojďme ku Praze na Pražském okruhu na 22. kilometru ve směru k D1 bouralo nákladní auto s osobním. Do přerušované kolony se dojíždí už na D5 na 4. kilometru. Kilometrové kolony v obou směrech hlásí profíci z Global Assistant na silnici 35 na trase mezi Libercem a Turnovem u Hodkovic nad Bohelkou na 34. kilometru. A ještě D4 67,5 kilometr ve směru na Prahu. Tady došlo k dopravní nehodě osobního auta, které nabouralo do svodidel. Dávejte pozor, ať se nic dalšího nestane a v pořádku a v pohodě se všichni dostanou na víkend. Zapojte se taky buď zavoláním na 605 222 007 nebo nahráním vzkazu do naší žluté mobilní aplikace. Šťastnou cestu s rádiem Impuls.
2: Partnerem dopravy 007 je Kooperativa. Pojišťovna pro život, jaký je. Naše pojištění vozidel s asistencemi bez limitů vám zajistí odtah i náhradní vůz. Kdykoliv a odkudkoliv.
1: No dneska od nás všechno, loučí se Petr s Renatou, střídá nás Ludvík Pospíšil.
3: A já vám přeju krásný podvečer, vám tedy začíná víkend, já se za vámi podívám na ten víkend za 2 hodiny. Každopádně už jste asi hodně napětí, že jo?
1: Už jsme napětí.
3: Ten večer kvůli hokeji, Česká
4: jasně,
3: republika, Dánsko.
4: Jasně,
1: no, ty budeš
4: těšíme
1: mít dneska,
4: se.
1: Jako vlastně máš vysílání do 8 a potom to musí být stíhací jízda, aby si z těch
3: přesně,
1: začátek
3: přesně,
1: buli ve 2020.
3: A nebo to budu řešit jako Renata, která už před chvílí hlásila, že už je to 2-2.
4: To jsem se, ano, dívala jsem se na zápas Kanady se Švédskem. Já to budu sledovat průběžně, protože já třeba, jo, ono to vypadá, že jako žiju ano. jenom sportem, není to pravda. Já jdu na koncert Štefana Margity, ten jeho velký, k 70. Hmm. Měli jsme ho tady konec konců jako hosta, takže já tam po očku budu sledovat, jo, na internetu, jak hrají naši. Takže všechno se dá skloubit.
3: Přiznání je polehčující.
1: Přesně tak. Děkuju. Renča k té robě, kterou má připravenou i na ten večer, tak má i hokejovou šáličku, takže
4: ta-da!
1: To bude...
4: Ano! Češi! No?
3: Extra musí kousek.
1: Jo, to je.
4: Tak jo, kluci, já se těším.

0: Už za chvíli 18. hodina, posloucháte Radio Impuls, tady jsou informace o počasí, no ten víkend. No, na Moravě bude pršet a bude tam chladněji, do 14 stupňů Celsia. Od Prahy na západ čekáme jenom přehánky a teploty až 16 stupňů.
1: Víkend s Rádiem Impuls.
2: Chodíte rádi pěšky? Šli jste někdy dálkový pochod, třeba Praha-Brčice? Kolik kilometrů zvládnete za den, abyste se úplně neodrovnali? A kde jsou podle vás nejkrásnější výšlapy? Namluvte zprávu do naší mobilní aplikace nebo na WhatsApp a vysílejte s námi v sobotu i v neděli.
1: Radio Impuls. Radost ze života i na víkend.
3: Léto, Liberec a ta nejlepší muzika jsou zpět. Přijďte si užít 32. ročník festivalu Benátská s Impulzem, který vypukne od 23. do 26. července. Odstartujeme velkolepým slovenským večerem s Richardem Millerem a speciálním hostem kapelou Miraj. V pátek se můžete těšit na legendární rock set. A během celého festivalu na vás čekají pecky od kapel Lucie, Činasky, Škvor, MiG-21, Sofian Mešmeš, Pokáč, Dr. PP a mnoha dalších hvězd české i slovenské scény. Ale pozor, nepropásněte svou šanci. Nejvýhodnější vstupenky zakoupíte pouze do konce května na webu www.benacka.cz. Benácka, pojďte se bavit.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90 a podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Experti zkusí lebku Zdislavy z betonu vysekat. K Jadranu i do Slovenska dojedeme vlakem. Klatovy zavádějí MHD zdarma. U zpráv 6 s vámi Jiřina Součková.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
5: Lebka svaté Zdislavy skončila v betonu. Do stavebního materiálu vzácnou relikvii zalil muž, který ostatky ukradl v úterý z baziliky v Jablonném v Podještědí na Jablonecku. Policie 35-letého pachatele zadržela včera podvečer. Při výslechu se ke svému činu přiznal. Podle kriminalistů jeho motivací nebyly peníze. Lupič chtěl lebku údajně pohřbít, protože nesouhlasil s jejím vystavováním v kostele. Policie tvrdí, že pachatele dopadla do slova za 5 minut 12. Dnes by totiž lebka skončila na dně řeky. Jan Ujka z Českolipské policie dodává, že muž má za svatokrádež na krku hned několik obvinění.
6: Z trestného činu krádež a dále z přečinu výtržnictví a přečinu poškozování cizí věci. Nejvyšší je tam zločin krádež, kde je trestní sazba 2 až 8 let odnětí svobody.
5: Lebka svaté Zdislavy je teď v rukou restaurátorů, kteří se snaží relikvii z betonu vyjmout. Zloděj je v policejní cele. Kriminalisté chtějí pachatele stíhat vazebně. Soud by o tom měl rozhodnout nejpozději o víkendu. I letos v létě dojedeme k Jadranu přímým vlakem. Spoje budou výjíždět z Varšavy, pojedou přes Bohumín, Přerov či Břeclav a v Česku zastaví v 9 stanicích. Kromě chorvatské Rijeky vlaky pojedou i do slovinského přístavu Koper. První Adriatic Express vyjede 26. června, poslední 31. srpna. Jízdenky už jsou v prodeji. Vlaky budou jezdit 6x týdně. Jízdenka třeba z Bohumína do Rijeky vychází podle vyhledávače spojení i dost na zhruba 1370 korun, do Koperu se dá pořídit od 870 korun. Kromě Jadranu mohou cestující vyrazit přímými vlaky 4x denně z Prahy k Baltu, a to spojením Baltic Express do polského Trojměstí a v letní turistické sezóně přímým nočním vlakem z Bohumína do polské Leby a přímořského města Hel. Cenový strop na paliva se o víkendu změní o jednotky haléřů. Litr benzínu oproti dnešku zdraží o 8 haléřů na 44 koruny 30. Nafta naopak o 4 haléře zlevní. Benzínky ji budou smět prodávat maximálně za 42 koruny za litr. Jde o ceny pro víkend i pondělí. V Klatovech budou jezdit autobusy MHD zdarma. Radnice zavede bezplatnou dopravu jako první v západních Čechách, a to 1. července.
7: Klatovskou MHD tvoří 3 autobusové linky. Radnice si od bezplatného jízdného slibuje vyšší počet cestujících a také zlepšení jejich komfortu. Od července bude možné nastupovat všemi dveřmi, nejen předními, což dopravu zrychlí. Teď platí dospělí 8 korun, děti do 6 let a seniori nad 70 let jezdí zdarma, zlevněné jízdné je 4 koruny. Nové opatření bude město stát zhruba 3,5 milionu korun navíc. Klára Fajstová, Radio Impuls, Klatovy.
5: Ve Švýcarsku začalo hokejové mistrovství světa. Český tým do šampionátu vstoupí zápasem proti Dánsku, a to ve 20:20. Dvě utkání už se v tuto chvíli hrají. Finsko začátkem poslední třetiny vede nad Německem 2:0 a Kanada hraje se Švédskem po dvou třetinách 3:3.
0: To nám to krásně zpravodajsky začíná. Teď máme po 18. hodině. Mám pro vás Petra Hapko a Janu Kirchner. Bude mi lehká zem. Já jsem Ludvík Pospíšil a přeju vám krásný nastupující víkend.
1: Rádio Impuls. Radost ze života.

impulzem na hokej. Šampionát ve Švýcarsku sledujeme dnem i nocí. S námi budete v obraze. Každý den na rádiu Impulzem.

0: Krásný večer, tady Radio Impuls, za chvíli hrajeme Michala Davida, disco příběh Žijeme českou muzikou. Dnes má skoro každý z nás spoustu účtů, e-mail, internetové bankovnictví, sociální sítě a každý z nich je tak trochu klíčem k našim osobním informacím. Jak se tedy bránit jeho odcizení? Začněte silnými a unikátními hesly, nikdy je nezdílejte s nikým a nastavte, pokud to jde, dvoufázové ověření. Pokud si nevíte rady, o pomoc poproste své blízké, kterým můžete věřit. A dejte si pozor i na e-maily nebo SMS zprávy, které po vás chtějí heslo nebo číslo karty. A hlavně neklikejte na podezřelé odkazy. I malé kroky dokážou ochránit vaše účty a ušetřit spoustu starostí. A opravdu se vyplatí dát jim čas.
1: Projděte životem bezpečněji. S kooperativou na www.bezpečnostmazelenou.cz. Kdo zaváhá, neušetří. Až do pondělí vám v obchodních domech i e-shopu Skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek. Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 4 litrů s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert. Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
2: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
3: Když někdo na něco vyjeveně kouká, tak se říká, že čučí. A občas i moje manželka takhle čučí, tak ji říkám, že je čučka.
2: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
4: Ve směru z Pouřiněvce na Dolní Měcholupy, dopravní nehoda, dodávka plus malej nákladní auto, taková sedmituna, stojí v pravým pruhu a jsou ve směru na Dolní Měcholupy.
2: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Víte, co budete vařit? Nechte si poradit od držitele Michelinské hvězdy.
5: Kdo by neznal oblíbenou českou klasiku Party na pivečku? Rychlý oběd jak Fittipaldi na okruhu. Ho. I když se do omačky dává pivo, můžou to žvíkat i haranti. Po veškerý chlas se vařením odpaří. Tak nemusíš mít strach, že ti budu lítat ožralý po kvartiru.
2: O dobrou chuť se na Impulzu stará ostravský gastrošef Heřman Gazda.
5: Dneska si posvítíme na řízek, bo to je nerozlučný parťák na celý život. Znáš to, láska jednou vyprchá a už to není také, jaké to bývalo dřív. S přibývajícím věkem začínají bolet hnaty, ale řízek zůstane vždycky věrným řízkem.
2: Vařte jako Michelini. Každou neděli na Impulzu. Rádio Impuls. Žijeme českou muzikou. I v noci.
6: Od té doby vítr na hladinu nefouká.
2: Každý večer od 8 až do rána. Na Impulzu hrajeme jen česky a slovensky.
7: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen.
2: Rádio Impuls. Žijeme českou muzikou. Rádio Impuls. Doprava 007.
0: A jsou to nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Na D1 ve směru od Prahy na Brno je kilometrová kolona před 22. kilometrem. V opačném směru na Prahu se před omezením na 105. kilometru popojíždí ve 2-kilometrové koloně. Na výjezdu z České Skalice směrem na Náchod se střetly dvě dodávky, jezdí se tam kivadlově. Zdržíme se v obou směrech. V Praze v Kbelské ulici se před nájezdem do Mladoboleslavské ve směru do centra stala nehoda, vytvořila se tam 2-kilometrová kolona. Na Pražském okruhu ve směru k D1 se zdržíte mezi 23. a 19. kilometrem. A ještě se podíváme na D11 s našimi agenty.
8: Ve směru Praha, Hradec Králové, 60. kilometr bouračka, ty osobní auta v levém pruhu.
0: Děkujeme a přejeme šťastnou cestu. Taky se ozvěte do naší mobilní aplikace nebo na číslo 605 222 007. Jedete s Impulzem.

0: Žijeme českou muzikou tady na Impulzu. Hned po půl sedmé budeme hrát Jeleny a všude zdejší. Každé všední ráno čeká u Impulzových až 100 000 korun. Stačí se zaregistrovat do naší hry Halo tady Impulzovi a když telefon zazvoní právě vám, tak chceme slyšet správné heslo. A to je to jedno jediné, to správné. Halo, tady Impulzovi. Eva si dnes vytočila dvojnásobek.
1: Právě jsem do toho praštil. Ježišmarja, to je taková zodpovědnost vždycky, milá posluchačko. Tak je tam.
2: Smolík.
3: Evičko, nebojte, není tam smolík.
1: Je tam dvojnásobek.
2: Super.
1: Je to bomba. 20 000 korun máte, ale řeknu vám to, je to těsně vedle Betano jackpotu. Normálně jsem k tomu byl zase blízko.
0: Budeme rádi, když budete s námi hrát i vy. Máme pro vás peníze, jsme rádio plné peněz. Do hry Halo tady Impulzovi se přihlásíte na webu impuls.cz anebo v naší žluté mobilní aplikaci.
4: Vtip. Vlasty Korce.
5: Výzkumní pracovníci zjistili, že 30% mužů pravidelně lže. U žen se podrobné číslo nepodařilo nějakým způsobem zjistit, protože ženy lžou i výzkumným pracovníkům.
6: Mami, proč máme vysavač smyčkou od Konceptu?
7: Protože Koncept myslí i na maličkosti. Robotický vysavač smyčkou podlah vytírá vždy čistou vodou.
6: I teď?
8: Ano.
6: A teď?
8: Jo, včera, dnes i zítra.
7: Prostě pořád.
9: Vysavače Koncept najdete na koncept.cz. Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
10: Finále MOL Cupu je tady. Už ve středu 20. května od 18 hodin uvidí Malšovická aréna v Hradci Králové bitvu o všechno. FK Jablonec po letech 1998 a 2013 útočí na svůj třetí pohárový titul, zatímco MFK Karviná hraje své vůbec první finále v historii. Kdo získá prestižní trofej a vstupenku do evropských pohárů? Přijďte na stadion nebo sledujte přímý přenos na stanici One Play. Generálním partnerem MOL Cupu je společnost MOL.
11: Už jste to slyšeli? Pouze do neděle z planého dny ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. A to se vyplatí. A doručení. Stačí využít jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planeo.
12: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia Chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo Gambrinus Patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
13: Co se tady děje?
14: Co se chystá?
15: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
13: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
15: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
16: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
17: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kostí v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
18: Víte, jak se pozná ohleduplný a spokojený řidič? Jezdí s úsměvem a zastaví tam, kde se to vyplatí. Na čerpacích stanicích OMV hrajeme o radost. Někdo si odveze benzín na rok, někdo kávu Viva na celý měsíc. Odměn máme hromadu. Mějte připravenou aplikaci OMV MyStation a poslouchejte Impuls. Jezdíme s úsměvem i do vašeho regionu. Jedině na Impulzu a na OMV s aplikací MyStation.
4: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: nás nejvíc zajímají informace o počasí. Já bych řekl, že v pátek večer, když nám pomalu začíná víkend, meteorologové se bojí vyprahlé východní Moravě pořádnou dávku deště. Tak bude zajímavé spolu s reportérem Janem Čedou sledovat, jak jim jejich předpověď vychází. Honzo, hezký večer.
1: Dobrý večer, si.
0: Prší krásně, jak zpívává v Impulzově krabičce Petr Rezek.
1: No, mladý pane, spíš by se chtělo říci, také to byl jeden hit svého času, což už je hodně dávno i na mne, ku podivu, je po dešti. Takže opravdu platí, že je po dešti na té správně řečeno vyprahlé východní Moravě. To dnes vypadalo bezvadně po dlouhé době kolem poledního, kdy se spustil opravdu vydatný dešť, alespoň tady na Zlínsku, pak ještě jednou v menších dávkách, ale od té doby už od nějaké 13. hodiny zase vůbec nic. Je to tak trošku jako sliby chyby už několikrát a dnes zase slibovali předpovědi daleko větší úhrn srážek, než tomu je zatím ve skutečnosti. Zatím tedy jde spíše o milimetry.
0: No a jak vypadá předpověď na sobotu a neděli?
1: Budu také obezřetný, čtu na meteorologických stránkách, že v noci na neděli by mohlo připadnout až 30 mm srážek tady na východní Moravě v severní části Zlínského kraje, tedy v podhůří Beskyd, ale bude opravdu záležet na tom, jak se bude posunovat taková níže, která nám to tu docela milé obsadila, ale nemá se k tomu, aby to bylo ještě daleko dokonalejší. My jsme měli, Ludvíku, 6 týdnů absolutního sucha.
0: No a Honzo, kdo by z těch početních kapek měl nejvíc těžit?
1: Tak já to rozdělím. Jednoznačně těží z toho zemědělci. Ty mají zase té jarní obiloviny, které špatně vzcházely. Teď už je to opravdu lepší. I ta dnešní dávka určitě přijde k duhu, takže to bude platit pro jarní obiloviny, také zase tou kukuřici i další plodiny. Vláhu vítají zahradníci, sadaři. Pochopitelně i stromy ovocné potřebovali tu vláhu ve velkém. To je plus a ještě jedno plus. A pozor, pak zítra hlavně ti, kteří se žení, případně vdávají. Těm by tedy mělo jakž takž pršet štěstí.
0: No, tak vy, Honzo, v žádném případě nejste pověrčivý, víte, co se říká o svatbách v máji. Děkuju a naslyšenou.
1: Májová svatba je vždycky, Ludvíku, proti těmhle těm pověrám v dešti ideální.
2: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovy.

Tolik Karel Gott v impulzový skrabičce, Jence Hádej v originále Bonnie Tyler, It's Hádejk. No a Bonnie držíme všechny palce, protože se právě potýká s nepříjemným zdravotním stavem, má problémy se srdcem, tak ať je všechno brzy zažehnáno. Nehoda částečně brání provozu v Praze v Kbelské ulici před odbočkou na Mladoboleslavskou. Podrobnosti řekneme za 3 minuty.

0: Radio Impuls. Doprava 007.
1: Tady jsou nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Kuba Tylšár, Kubo.
2: Ahoj Ludvíku, pěkný večer. V Praze na Kbelské ulici na cestě do Hloubětina před odbočkou na Mladoboleslavskou na Kbeli blokuje jeden pruh. Dopravní nehoda. Počítejte s kolonou od sjezdu z Letňan. Na dálnici D1 z Brna do Prahy před exitem 104 počítejte s 1,5 km dlouhou kolonou kvůli zúžení. Dvě dodávky bouraly na silnici 33 z Náchoda na Jaroměř před obchvatem České Skalice. V obou směrech se zdržíte pár minut v koloně. A pozor na dálnici D4 ze Strakonic do Prahy. Na 67,5 kilometru boural osobák. Projíždí se tam ale bez zdržení. Z Globásistán, z Kuba.
1: Přejeme vám šťastnou cestou, taky se ozvěte ze své cesty. Budeme rádi, když dojete v pořádku, ještě předtím se také ozvete do naší mobilní aplikace nebo na číslo 605 222 007.

0: Trojskupina skupina Bankéta hned po zprávách. Marek Ztracený, to se mi líbí. Ale ze všeho nejdřív informace o počasí. Tenhle víkend má propršet hlavně na Moravě. Teď radary ukazují nejvíc kapek na jihu Čech. České Budějovice mají 11 stupňů Celsia. Hradec Králové hlasí 14 a Olomouc 13 stupňů. Na Moravě bude zítra pršet prakticky celý den a bude tam chladněji do 14 stupňů. Od Prahy na západ čekáme spíš přehánky a teploty až 16. A na Plzeňsku a pod Krušnými horami se může dokonce ukázat i slunce.
1: Máte v práci milionové kolegy? Nic pro ně není problém? Vždycky podrží celý tým a ještě se s nimi zasmějete? Milionoví kolegové existují, ale málo kdo to řekne nahlas. Dejte nám o nich vědět. Přihlaste se na impuls.cz a 7 pecek zahrajeme přímo k vám do práce. Každý všední den v 9 na rádiu Impuls.
2: Ahoj, tady Honza Koller. Zvu vás na finále Planeo Cupu. Přijďte podpořit mladé talentované fotbalisty v boji o titul. Těšit se můžete i na plno zábavy ve fanzóně Hisense nebo při stavění z kostek Lego. Už tento víkend 16. a 17. května na stadionu FC Kuřim. Buďte u toho s námi. Planeo.
3: Přesný čas vám přináší Umyjem to. Mytí, ochrana a nátěry fasád bytových domů, odstranění plísní a řas. Umyjem to CZ.
4: V Beskydech bude o víkendu vydatně pršet. Policie otevřela v Praze náborové centrum. Tomáš Klus s námi slavil 40. U zpráv 7 vás vítá Jiřina Součkova.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
4: V Beskydech spadne spousta vody. Od sobotního do pondělního rána bude vydatně pršet. Během dvou dnů může spadnout až 70 litrů vody na metr čtvereční. Od neděle se tak v Beskydech může zvýšit odtok vody z krajiny. Český hydrometeorologický ústav upozornil, že výstrahu bude upřesňovat. Upozornění platí v Moravskoslezském kraji pro okolí Frenštátu pod Radhoštěm, Frýdku Místkou, Frýdlantu nad Ostravicí, Jablunkova a Třince. V Vsetínském kraji má vydatně pršet hlavně na Vsetínsku. Voda může proudit přes cesty, déšť sníží viditelnost a zhorší podmínky pro jízdu aut. Meteorologové radí nevstupovat a nevýjíždět do proudící vody a zatopených míst. Policie láká nováčky do uniform. Na pražském Perštíně zřídila náborové centrum. To je otevřené pro zájemce o práci u policie, ale i stávající policisty, kteří se chtějí poradit o dalším kariérním růstu. Přijít můžou i lidé, co se o policii jen zajímají. Policejní šéf Martin Vondrášek říká, že policie může nabídnout širokou škálu možných uplatnění. Policii se podle něj v poslední době nábory daří. Do optimálního stavují, ale stále chybí asi 5000 příslušníků. Radio Impuls dnes slavilo životní jubileum Tomáše Kluse. Známý písničkář a herec se narodil přesně před 40 lety v Třinci a dnešní narozeninové dopoledne strávil v našem studiu.
5: Moc děkuji. Neblázněte, já budu dojat, tedy já jsem drsňák, imidž drsňáka teďkom utrpí. Moc děkuji.
6: Tak, kytka je předaná. Tomáši, s čím vstupuješ do té další dekády?
5: Vzhledem k té situaci, která nastala v mém životě, tak vstupuju do toho s tím, že beru víc prášku než moje babička.
7: Takhle Tomáš reagoval na dění posledních dnů, kdy ho vyděsila zdravotní komplikace s krkem. Včerejší CT obavy naštěstí rozptýlilo a proto mohlo dojít na témata veselá, třeba Klusovy koncertní improvizace.
5: Když jdu tím davem, tak se dějou jakoby dost podobné věci. Takže vždycky uvítám nějakou jako výraznou osobnost. Dost často se třeba může pak stát, že když už je to později večer, tak už někdo má vypito a jsou tam chlapy, kteří mě třeba vezmou a začnou mě vyhazovat nad hlavu. Tak to jsou takové okamžiky, kdy fakt jako z toho můžu čerpat jako z pokladnice.
7: Tomášovi ve studiu gratulovala manželka a děti, hudební parťák Jiří Kučerovský, první dáma českého country Věra Martinová a královna současné české hudby Eva Farná. Tomáš Zemánek, Radio Impuls.
4: Slováci mají úřadům nahlašovat podnikatele, kteří jim nedovolí zaplatit kartou. Vyzvala je k tomu finanční správa. U našich sousedů totiž platí od 1. května povinnost umožnit bezhotovostní platbu.
8: Zákazníci zo Slovenska, ale aj z Česka, môžu anonymne nahlasovať prevádzky, ktoré bezhotovostnú platbu neumožnia. A to cez špeciálny formulár zverejnený na portáli finančnej správy. Podnet môže obsahovať identifikáciu prevádzky, miesto a dátum nákupu. Ľudia môžu pripojiť aj fotografiu alebo sken pokladničného dokladu, no nie je to povinné. Kontrolóri chcú prevádzky a podnikateľov trestať až v druhom kroku. Prvým bude iba napomenutie a pomoc. Jozef Bálko, Rádio Impuls Slovensko.
4: Ve Švýcarsku už začalo hokejové mistrovství světa. V prvním utkání Finsko přehrálo Německo 3-1, když Finové využili dvě přesilovky. Ve druhém zápase Kanada porazila Švédsko 5-3. Švédové nejprve smazali ztrátu, poslední třetina ale rozhodla. Český tým do šampionátu vstoupí také dnes zápasem proti Dánsku. Duel skupiny B ve Fríburgu začne ve 20:20.
0: Takže když to přeložíme, tak čeští hokejisté nastoupí do mistrovství světa za necelou hodinu a půl a my samozřejmě pro vás zápas budeme sledovat a výsledky nosit dřív než ostatní. Jsem Ludvík Pospíšil, krásný večer.
1: Rádio Impuls. Radost ze života.

Pamatujete si, jaké to bylo, když vám bylo 18? Podělte se s námi o vaše vzpomínky. Když nám bylo 18, každý den po 15. hodině na rádiu

0: Páteční večer na Impulzu, za chvíli hrajeme Pavla Vítka, asi doběží, ještě předtím Miley Cyrus. Pro hokejové fanoušky máme dárky od Tipsportu, oficiálního sponzora mistrovství světa IIHF v ledním hokeji. Získat je můžete u nás na Instagramu. Nezapomeňte, že zápasy můžete sledovat živě na tipsport.cz.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa z kůží 100 gramů za 29,90. Lipánek 130 gramů za 16,90. A vodka Nikolaus půl litru za 109,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
2: Možná se blázen, ale čekám dál. Není to špatný, jen jiný, než jsem si přál.
3: Ahoj, tady Marek Stracený. Milí fanoušci, zvu vás na legendární místo s názvem Letenská pláň, kde už 7. srpna vystoupíme a připravíme pro vás večer, který rozhodně nebude ztracený.
2: Ty vole, ať už je páze, ty vole, ať už je páze.
3: Nemůžu se dočkat té atmosféry a díky, že na té cestě jdete se mnou.
4: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
5: No, ahojte impulzáci, tak brácha má psi, jeden se jmenuje Andy a druhý se jmenuje Ron, takže když na ně volá, tak je to Andy a Ron. Ale jestli je bere na dovolenou, tak to nevím.
6: Čau.
4: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
7: Ahoj Martin, teď jsem projel kolem té nehody toho rozvadovu a kolona z české strany začíná už na 134. kilometru a rychle narůstá.
4: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Každé ráno, když ve školách zazvoní, začíná výuka i na Rádiu Impuls.
8: A běží vám čas na správnou odpověď.
4: Pan profesor, přísný, chytrý, pochvalu nedá jen tak, ale budete ho mít rádi. Zpátky do lavic. Každý všední den ráno na Rádiu Impuls.
9: Rádio Impuls. Doprava 007.
0: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Na D1 ve směru od Brna na Prahu před omezením na 105. kilometru se zdržíte ve více než kilometrové koloně. V Praze v Belské ulici se před nájezdem do Mladoboleslavské ve směru do centra stala nehoda. Do kolony se dojíždí před sjezdem z Cínovecké do Belské. Teď na Českobudějovicko. V Týně nad Vltavou v Malostranské ulici zasahuje policie u nehody motorkáře. A v Písku v Budějovické ulici u kruhového objezdu srazilo osobní autocyklistu. V tuhle chvíli vypadá doprava takhle. Jak to bude vypadat v dalších minutách, budeme informovat a budeme rádi, když se taky zapojíte do naší mobilní aplikace nebo na čísle 605 222 007.

0: Krásný večer, posloucháte Radio Impuls, hned po půl hrajeme skupinu Miraj a Drahokamy, žijeme českou muzikou. Dnes dorazil Tomáš Klus do našeho vysílání, oslavili jsme jeho 40. a už se k nám chystá další návštěva. Na Impuls dorazí kapela Jelen. Už v úterý dopoledne mezi 10:30 a 11:30 k nám do studia přijde ze skupinou Jelen společně také se zpěvačkou Adélou Orlovou. Budeme si povídat, nebude chybět muzika a možná i nějaké překvapení. Tak buďte v úterý dopoledne u toho s námi na Impulzu.
1: Ahoj, tady Honza Koller, zvu vás na finále Planeo Cupu. Přijďte podpořit mladé talentované fotbalisty v boji o titul. Těšit se můžete i na plno zábavy ve fanzóně Hisense nebo při stavění z kostek Lego. Už tento víkend 16. a 17. května na stadionu FC Kuřim. Buďte u toho s námi. Planeo.
2: Již 35 let potkáváte na silnicích nejen v naší republice přívěsy Agados. Tradiční český výrobce nabízí přívěsné vozíky pro profesionály v různých odvětvích i pro domácí kutily. Kvalitní zpracování, důraz na detaily, dostupnost náhradních dílů. Agados. Přívěsy skutečně vyrobené v České republice. Agados.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 29,90. Lipánek 130 gramů za 16,90. A vodka Nikolaus půl litru za 109,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
4: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Už za chvíli impulzovej skrabička Hana Zagorová, zdá se. A taky se zdá, že čeští hokejisté jsou pořádně na trní, startují totiž své mistrovství světa. Večerní zápas proti Dánsku může přinést první body do osmičlenné základní skupiny. Z té postupuje lepší polovina.
1: Favority naší skupiny jsou Kanada a Švédsko. Snadno se nedají ani Slováci. Realisticky tedy míříme na třetí nebo čtvrté, tedy poslední postupové místo. Na to si ale dělají zálusk i Dánové a proto je dnešní vzájemný zápas potenciálně klíčový. Jak by to mohlo být po skupině, to hodnotí hokejový expert i dnesu Dan Hybš.
2: Jelikož jsme v Česku, tak očekávání od národního týmu nejsou nikdy malá. Realita je taková, že favoritů je na tom šampionátu víc. Z Čechy realisticky se počítá tak kolem 6. 8. místa a s tím, že asi neprojdou ze čtvrtfinále dál.
1: Optimistickou reakci nabízí náš nejslavnější fanoušek Fantomas.
3: Značtu, jak nás třeba některý podceňujou, a já bych to úplně tak neviděl. Jo. Máme jednak široký kluziště, myslím, že bude potřeba, aby se jezdilo. A to tam ty hráči jsou.
1: Fantomas bude přímo z tribun sledovat první tři skupinové zápasy. Pokud ale Češi půjdou do semifinále, nejspíš se do Švýcarska vrátí. Tomáš Zemánek, Radio Impuls.
0: Tento zápas můžete sledovat živě na tipsport.cz a přitom si vsadit na webu nebo v mobilní aplikaci. Kurs na vítězství České republiky je teď 1,42:1. Noví hráči obdrží 1000 korun jen za registraci u Tipsportu, oficiálního sponzora mistrovství světa IIHF v ledním hokeji.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovy.

0: Padá hvězda, žijeme českou muzikou. Nehoda se stala na silnici číslo 16 před Slaným na křižovatce na Studeně Ves ve směru od Řevničova. Podrobnosti řekneme v dopravě za minutu a půl.
1: Víte, co budete vařit? Nechte si poradit od držitele Michelinské hvězdy.
2: Kdo by si nepamatoval hovězí s mrtvičkou, parádní symfonie a chutě a všichni si chodili přidávat. Já jsem recept samozřejmě povyšil na michelinskou úroveň. Jak jsem to zrobil? Tak třeba místo muky dávám nastruhanou bramboru a místo cukra včelí mrdík.
1: O dobrou chuť se na Impulzu stará ostravský gastrošef Herman Gazda.
2: Kurňa, tolik recepisů na bramboráky jsem ještě neviděl. A těch názvů, no kýho gizda čert, aby se v tom vyznal. Bramborák, vošouch, cmunda, sejkora, strouhanec, toč, bač, strýk a milion dalších názvů.
1: Vařte jako Michelini. Každou neděli na Impulzu. Jirka Kolbaba, cestovatel Rádia Impuls. Jirko, co byl tvůj nejbláznivější zážitek na cestách?
3: Těch bláznivých situací může být několik a začíná to českými silnicemi a potom to pokračuje třeba v Antarktidě nebo když létá malými letadly kdekoliv po světě. A na druhé straně ty bláznivé situace vždycky dopadly dobře, takže se to překlopí a já si je užívám a doufám, že si ještě dlouho užívat budu.
1: Cestovatel Jirka Kolbaba. Každé dopoledne po 10. na Rádiu Impuls.
4: Rádio Impuls. Doprava 007.

0: Nízké směrem na stojí Ukrajinice osobní auto. V místě odklízí hasiči vyteklý olej z vozovky. Z Globa Asistán z Kuba.
1: Partnerem dopravy 007 je Kooperativa. Pojišťovna pro život, jaký je. S asistenčním programem Max Plus můžete bez obav vyjet kamkoliv. Když se něco pokazí, mechanik dorazí. Nebo vás odtáhneme. A to bez limitu.

0: Krásný večer, za chvíli 20. hodina. Zítra bude lepší počasí v Čechách, ale ani tak to nebude stát za moc. Na Moravě bude pršet skoro celý den a bude tam do 14 stupňů. Od Prahy na západ čekáme spíš přehánky teploty do 16 a na Plzeňsko a pod Krušnými horami se může dokonce objevit slunce. Za chvíli 20. hodina, zprávy, potom naše Česká noc a ráno v 6 se na vás těší Kuba Voříšek. Já jsem Ludvík Pospíšil a přeju vám krásný večer.
1: Dopoledne s dobrým korcem. 7 pecek pro vás.

0: celým světem s cestovatelem Jirkou Kolbabou.
1: Jsem na jednom z ostrovů Antarktického poloostrova a všude kolem mě jsou ledy. Teď jsem vystoupal na kopec a koukám na neuvěřitelné, fantastické ledovce.
0: A radost ze života.
2: Kdy jste si naposled uvědomili, že jste opravdu šťastní?
3: Je to asi pokaždý, kdy mě můj muž rozesměje, což se děje často.
0: Takové je dopoledne s Dobrým Korcem, Vlastou Korcem, na rádiu Impuls.
4: Ahoj, tady Honza Koller, zvu vás na finále Planeo Cupu. Přijďte podpořit mladé talentované fotbalisty v boji o titul. Těšit se můžete i na plno zábavy ve fanzóně Hisense nebo při stavění z kostek Lego. Už tento víkend 16. a 17. května na stadionu FC Kuřim. Buďte u toho s námi. Planeo.
5: V Praze chybí dostatek středních škol. Rodiny amerických vojáků zažívají stres. Na úvod mistrovství v hokeji uspěla Kanada a Fini. U zpráv 8 vás zdraví Jiřina Součková.
0: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
5: Nejmenší šance na přijetí měli i letos deváťáci v Praze. Potvrzují to výsledky přijímacích zkoušek na střední školy a víceletá gymnázia. Zatímco školákům na jihu Moravy stačilo i 19 bodů k přijetí, deváťákům v Praze nestačil ani 80% úspěšnost. Oslovení odborníci pro ČTK uvedli, že metropole podcenila počet, kapacitu a nabídku středních škol. To už několikrát řekl i ministr školství Robert Plaga. Experti upozorňují na skutečnost, že kraje i stát znají demografickou křivku, mají data o vývoji počtu žáků i o poptávce uchazečů. Bylo tedy podle odborníků možné této situaci předejít. Vyhrocená situace kolem sjezdu sudetských Němců je bouří ve sklenici vody. Myslí si to publicista a náš pravidelný glosátor Luděk Staněk. Sjezd sudetoněmeckého krajanského sdružení se má odehrát příští týden v Brně. Akce je pod palbou hlavně vládních politiků. Podle nich to otevírá staré rány. Staněk je přesvědčený o opaku.
6: Já si myslím, že sjezd sudetských Němců, respektive vyhnání Němců po druhé světové válce, se pomalu dostává do módu takového, jakože je to událost na úrovni jako bitvy na Bílý hoře. Ano, nějak to v nás je, ale vlastně nějaký kontext už tam v podstatě asi velký není.
5: Proti sjezdu sudetoněmeckého krajanského sdružení se postavila sněmovna hlasy vládní koalice. Opozice to odmítla. Považuje to mimo jiné za vyvolávání kulturních válek. Organizátoři akci plánují na příští týden i za účasti některých německých politiků. Turisty v polských Tatrách zaskočila bouře. Dva lidi ze skupiny na jednom z vrcholů hor zranil blesk. Jednoho zraněného musel přepravit vrtulník do nemocnice v Zakopanem. Jak uvedla polská televize, došlo k tomu během prudké bouře okolo 13. hodiny. Druhý člověk utrpěl lehčí zranění. Záchranáři ho snesli do údolí, odkud ho převezli terénním autem do nemocnice. Americké vojáky trápí chaos a bleskové rozkazy Pentagonu. Trpí hlavně rodiny těch, kteří dlouhodobě působí v zahraničí. Náhlé evakuace a nečekané přesuny kvůli válce v Íránu odnášejí hlavně děti vojáků. Ztrácejí zázemí, přátele i školy.
7: Rodiny nežijí přímo v bojové zóně, jsou ubytované bezpečných základnách, které se někdy podobají americkým městům. Chaos nastává ve chvíli, kdy se situace prudce vyostří a Pentagon nařídí evakuaci civilistů kvůli hrozbě raketových útoků. Často se stává, že si matky a děti musí zbalit kufry i během několika hodin. Zástupci armády přiznávají extrémní psychický tlak. Pentagon tak zřizuje na základnách krizová centra, která zajišťují psychologickou pomoc a provizorní vzdělávání. Ze Spojených států Hedvika Miller, Radio Impuls.
5: Úvod hokejového mistrovství světa ve Freiburgu vyšel lépe Kanadě. Země javorového listu nakonec porazila Švédsko 5-3. Vyšla tak vítězně ze souboje dvou medailových aspirantů turnaje ve Švýcarsku. Ve druhém utkání se dařilo Finům. Ti vstoupili do mistrovství světa v Curychu ve skupině A výhrou nad Německem 3-1. Za necelých 20 minut vstoupí do šampionátu český tým zápasem proti Dánsku. Ve Freiburgu začne přesně ve 2020.
0: Rádio I. Impuls. Radost ze života.

0: Opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
1: Myslím, že to bude za C. Gumák.
0: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditek, čili G jako guma.
2: Aditek, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditek, těsní hned.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kostí v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.

ním i strach. Ten, kdo dřív jen klel, se modlí. Kdo si se v přítmí skryl, měl nůž. Jeden muž, jenž zákon ctil, tiše k zemi padl.

travel.

Ahoj, tady Honza Koller. Zvu vás na finále Planeo Cupu. Přijďte podpořit mladé talentované fotbalisty v boji o titul. Těšit se můžete i na plno zábavy ve fanzóně Hisense nebo při stavění z kostek Lego. Už tento víkend 16. a 17. května na stadionu FC Kuřim. Buďte u toho s námi. Planeo.

0: cestovatel Rádia Impuls Jirka Kolbaba.
1: Ti Tuaregové, to jsou kočovní pastevci, a ti Berbeři, tak tady mají zvláštní vlastnosti, takový zvláštní metabolismus. Oni vydrží prý bez vody až 5 dní.
0: Létá po světě a bere nás sebou.
1: Když se dotkne dláva moře, tak se říká, že bohyně ohně Pele se hádá se svojí sestrou, která je zase bohyní moří. Takže až budeme někdy na Havaji, tak na Big Island anebo Maui navštívme sopky, stojí to za to.
0: Cestovatel Jirka Kolbaba, každé dopoledne po 10. na Rádiu Impuls.
2: Ahoj, tady Honza Koller. Zvu vás na finále Planeo Cupu. Přijďte podpořit mladé talentované fotbalisty v boji o titul. Těšit se můžete i na plno zábavy ve fanzóně Hisense nebo při stavění z kostek Lego. Už tento víkend 16. a 17. května na stadionu FC Kuřim. Buďte u toho s námi. Planeo.
0: Rádio Impuls. Je 21 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
3: U zpráv vás vítá Jiřina Součková. Čeští hokejisté vstoupili do mistrovství světa ve Švýcarsku utkáním s Dánskem. Z první třetiny Češi vyšli vítězně 2-1. Naši nastoupili s Josefem Kořenářem v brance. Na pozici 7. obránce figuruje Tomáš Galvas. Kapitánem je podle předpokladů Roman Červenka. V souběžně hraném zápase v Curychu USA hrají s domácím týmem, se kterým prohrávají 0-2. V předchozích utkáních Kanada porazila Švédsko 5-3 a Fini v Curychu vyhráli nad Německem 3-1. Vláda vykročila k vyšším schodkům. Sněmovna dnes schválila spornou novelu rozpočtových zákonů. Vláda tak zřejmě mimo jiné bude moci navyšovat výdaje na obranu nad schválené výdajové rámce rozpočtu. Předlohu ministryně financí Aleny Schillerové teď dostane k posouzení Senát. Pro zákon hlasovalo 91 poslanců vládní koalice, 68 poslanců opozice bylo proti. Hlasování vládní koalice prosadila i přesto, že v rozpravě zůstalo ještě 37 poslanců, na které se nedostalo slovo. Opozice se obává, že norma rozvolní pravidla rozpočtové odpovědnosti, umožní vládě nekontrolovatelně utrácet a tím i nebezpečný nárůst státního dluhu. Alena Schillerová to opakovaně odmítla. Opozici vadí i to, že by vláda v některých případech mohla upravovat rozpočet bez souhlasu sněmovny. Chce se obrátit na ústavní soud. Česko zůstává zemí mini pivovarů. Celníci jich aktuálně evidují 520. Počet se ale mění. Meziročně jich zaniklo 23.
4: Uzavírání mini pivovarů nepřišlo zčista jasna. Prezident Českomoravského svazu mini pivovarů Michal Voldřich vysvětluje, že jde o trend několika posledních let.
5: Ale oni prostě se třeba přestěhují dál nebo přeprodá se zařízení a tak dále. Končení těch pivovarů je teďka masivnější po tom covidu. Ty lidi se nevrátili zpátky do restaurace, zůstali mimo a ta ekonomická situace těch mini pivovarů prostě jedou bez rezerv.
4: Doplácí na to hlavně podniky, které nesledují aktuální trendy, nemají štamgasty nebo jsou v osamocených lokalitách. Radovan Koudelka z pivovaru Zábřeh nám řekl, že ani aktuální doba tomuto podnikání nepřeje.
6: To jsou energie, suroviny, legislativa, ta hodně, protože ty mini pivovary to jsou často mini firmy, kde pracuje třeba 1, 2, 3 lidé, tak ta administrativní zátěž ohledně třeba spotřební daně je poměrně složitá. Konkurenční boj samozřejmě náročný, je to těžké tady v tomto obecně, ale umíme se prosadit i přesto.
4: Spotřeba piva v Česku celkově klesá, sládci se proto často snaží zaujmout vařením speciálů. Tomáš Kabát, Rádio Impuls.
3: Bazén ve zlínském plaveckém areálu patří řemeslníkům. Tamní 25 bude mít úplně novou tvář. Jde o první zásadní opravu za víc než 40 let.
7: Velkovní bazén byl donedávna v sousedství kryté 50 a 25 popelkou neboli popelákem. Z bazénu mizela voda, zanesené obklady žalovaly a tak je současná totální rekonstrukce balzámem. Na dně teď v pilné práci řemeslníci, stejně i pod bazénem, kde budují nové potrubí. 25 dostane nové vstupy do vody, odrazové můstky a hlavně moderní folii. Radost plavat nastane dle představ radnice za 8,5 milionu korun na začátku letních prázdnin. Jan Čadá, Rádio Impuls, Zlín.
3: Sever Japonska dnes zasáhlo zemětřesení. Otřesy měly sílu 6,4 desetiny stupně. Ke škodám ale podle úřadů nedošlo. Epicentrum bylo ve vodách Tichého oceánu. V jaderných elektrárnách v Miyagi a Fukušimě úřady nezjistily žádné anomálie. Japonské železnice ale pozastavily provoz rychlovlaků Shinkansen. Na západě Čech může být přes den až polojasno a až 16 stupňů. Jinak čekáme zataženo s občasným deštěm a s teplotami kolem 11 stupňů. V Beskydech bude až do pondělního rána vydatně pršet.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: Žijeme českou muzikou. Až do rána. Rádio Impuls.
1: Ital nezná ten zázrak, a tak mu chátrá tělo. Ital nezná ten zázrak, vepřok nedlo zélo.

Léto, Liberec a ta nejlepší muzika jsou zpět. Přijďte si užít 32. ročník festivalu Benátská s Impulzem, který vypukne od 23. do 26. července. Odstartujeme velkolepým slovenským večerem s Richardem Millerem a speciálním hostem kapelou Miraj. V pátek se můžete těšit na legendární rock set. A během celého festivalu na vás čekají pecky od kapel Lucie, Činasky, Škvor, MiG-21, Sofian Mešmeš, Pokáč, Dr. PP a mnoha dalších hvězd české i slovenské scény. Ale pozor, nepropásněte svou šanci. Nejvýhodnější vstupenky zakoupíte pouze do konce května na webu www.benacka.cz. Benácká, pojďte se bavit.

čas rozběhnul hlavou proti zdi. V krku mám sucho a v prstech tvoje prsty. Vlak, kam si nasedla, těžko zabrzdí.

0: čas se rozběhnul hlavou proti zdi.
1: Až do rána, česky a slovensky. Radio Impuls.
2: Místo očí mít pár knoflíků a černej nos.

0: diagnóza je jasná. Akutní hokejová horečka, švýcarská mutace. Předepisujeme impuls. Češi do toho! Šampionát ve Švýcarsku sledujeme dnem i nocí. Máme pro vás výsledky dřív než ostatní a k tomu hromadu zajímavostí. S námi budete v obraze každý den na Rádiu Impuls.
1: Rádio Impuls je 22 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: Posloucháte zprávy a zdraví vás Jiřina Součková. Čeští hokejisté vstoupili do mistrovství světa ve Švýcarsku utkáním s Dánskem. Po druhé třetině stále nad soupeřem vedou 2-0. V souběžně hraném zápase v Curychu USA naopak prohrávají s domácím týmem 0-2. V předchozích utkáních Kanada porazila Švédsko 5-3 a Fini v Curychu vyhráli nad Německem 3-1. Lebka svaté Zdislavy skončila v betonu. Do stavebního materiálu vzácnou relikvii zalil muž, který ostatky ukradl v úterý z baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku. Policie 35-letého pachatele zadržela včera. Při výslechu se přiznal. Podle kriminalistů jeho motivací nebyly peníze. Lupič chtěl lebku pohřbít, protože nesouhlasil s jejím vystavováním v kostele. Policie tvrdí, že pachatele dopadla do slova za 5:12. Dnes by totiž lebka skončila na dně řeky. Jan Ujka z českolipské policie dodává, že muž má za svatokrádež na krku několik obvinění.
3: Z trestného činu krádež a dále z přečinu výtržnictví a přečinu poškozování cizí věci. Nejvyšší je tam zločin krádež, kde je trestní sazba 2-8 let odnětí svobody.
2: Lebka svaté Zdislavy je teď v rukou restaurátorů. Ti se snaží relikvii z betonu vyjmout. V Klatovech budou jezdit autobusy MHD zdarma. Radnice zavede bezplatnou dopravu jako první v západních Čechách, a to 1. července.
4: Klatovskou MHD tvoří 3 autobusové linky. Radnice si od bezplatného jízdného slibuje vyšší počet cestujících a také zlepšení jejich komfortu. Od července bude možné nastupovat všemi dveřmi, nejen předními, což dopravu zrychlí. Teď platí dospělí 8 korun, děti do 6 let a seniori nad 70 let jezdí zdarma, zlevněné jízdné je 4 koruny. Nové opatření bude město stát zhruba 3,5 milionu korun navíc. Klára Fajstová, Radio Impuls, Klatov.
2: Česká pošta uzavřela 9 pošt partner. Zdůvodnila to zjištěným finančním schodkem v řádu stovek tisíc korun na straně jejich provozovatele. Poštovní služby v daných lokalitách zajistí pověřené zastupující pošty. Od pondělí 18. května budou všechny uložené zásilky a finanční služby dostupné právě tam. Policie v Hradci Králové je na nohou. Kvůli nedělnímu fotbalovému utkání místního domácího klubu se Slavií Praha jsou strážci zákona v pohotovosti. Na dohled nad veřejným pořádkem policie nasadí zvýšený počet lidí. Utkání předposledního kola prvoligové nadstavby na Malšovickém stadionu začne v neděli v 17 hodin. Na místě budou i policisté z antikonfliktního týmu. Policie se zaměří i na příjezd pražských fanoušků a jejich příchod na stadion a také na jejich následný odjezd. V případě potřeby policie využije kamerový systém stadionu, který dokáže identifikovat každého člověka v aréně. Jde o reakci na chování chuligánů před těsným závěrem derby Slavie se Spartou v pražském Edenu 9. května. Přes den bude deštivo, na Moravě v okolí Beskyd má vydatně pršet, naopak na západě Čech může být během dne až polojasno. K tomu naměříme teploty od 9 do 16 stupňů.
1: Rádio Impuls. Radost ze života.

Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovyslon.cz.

0: Víkend s rádiem Impuls.
1: Chodíte rádi pěšky? Šli jste někdy dálkový pochod, třeba Praha-Prčice? Kolik kilometrů zvládnete za den, abyste se úplně neodrovnali? A kde jsou podle vás nejkrásnější výšlapy? Namluvte zprávu do naší mobilní aplikace nebo na WhatsApp a vysílejte s námi v sobotu i v neděli.
0: Rádio Impuls. Radost ze života i na víkend. Rádio Impuls. Je 23 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: U zpráv vás vítá Jiřina Součková. Čeští hokejisté vstoupili do mistrovství světa ve Švýcarsku výhrou. Na úvod skupiny B ve Freiburgu porazili soupeře z Dánska 4-1. V souběžně hraném zápase v Curychu USA naopak prohráli s domácím týmem 1-3. V předchozích utkáních Kanada porazila Švédsko 5-3 a Fini v Curychu vyhráli nad Německem 3-1. Akcelerační zóny zvedly část veřejnosti ze židlí. Veřejné projednání návrhu trvalo téměř 12 hodin. Do budovy Radiopaláce na Pražských Vinohradech přišly stovky lidí. Úředníci z několika ministerstev nejprve představili detaily dokumentu, pak odpovídali na desítky dotazů. Drtivá většina účastníků záměr kritizovala. Debata tak byla plná emocí. Obešla se ale bez výraznějších excesů. Návrh na vymezení akceleračních zón aktuálně zahrnuje 94 míst, ve kterých má být možné v jednodušším povolovacím řízení chystat stavby větrných a solárních elektráren. Seznam lze najít na webu Ministerstva pro místní rozvoj. Vláda v minulých týdnech avizovala, že vymezení zón neznamená, že větrníky nebo solární pole budou ve vymezených místech stát nebo že se nebudou moci vybudovat jinde. Slováci mají úřadům nahlašovat podnikatele, kteří nedovolí zaplatit kartou. Vyzvala je k tomu finanční správa.
3: Zákazníci zo Slovenska, ale aj z Česka, môžu anonymne nahlasovať prevádzky, ktoré bezhotovostnú platbu neumožnia, a to cez špeciálny formulár zverejnený na portáli finančnej správy. Podnet môže obsahovať identifikáciu prevádzky, miesto a dátum nákupu. Ľudia môžu pripojiť aj fotografiu alebo sken pokladničného dokladu, no nie je to povinné. Kontrolóri chcú prevádzky a podnikateľov trestať až v druhom kroku. Prvým bude iba napomenutie a pomoc. Jozef Bálko, Rádio Impuls, Slovensko.
2: Vyhošťování migrantů z Evropy bude snazší. Členské země Rady Evropy se dnes shodly na společném prohlášení, které z toho důvodu zmírňuje Evropskou úmluvu o lidských právech. Text schválili ministři zahraničí 46 zemí. Deklarace zdůrazňuje, že státy mají nespochybnitelné právo kontrolovat vstup a místo pobytu zahraničních státních příslušníků a že je pro státy povinností a nutností chránit své hranice v souladu s úmluvou. Ministři o tom jednali v moldavské metropoli Kišiněvu. Radio Impuls oslavilo životní jubileum Tomáše Kluse. Známý písničkář a herec se narodil přesně před 40 lety v Třinci. Dnešní narozeninové dopoledne strávil v našem studiu.
4: Moc děkuji. Nebláznete, já budu dělat. Teď já jsem drsňák, image drsňáka teďkom utrpí. Moc děkuji.
5: Tak, kytka je předaná. Tomáši, s čím vstupuješ do té další dekády?
4: Vzhledem k té situaci, která nastala v mém životě, tak vstupuju do toho s tím, že beru víc prášku než moje babička.
6: Takhle Tomáš reagoval na dění posledních dnů, kdy ho vyděsila zdravotní komplikace s krkem. Včerejší CT obavy naštěstí rozptýlilo a proto mohlo dojít na témata veselá. Třeba Klusovy koncertní improvizace.
4: Když jdu tím davem, tak se dějou jakoby dost podobné věci. Takže vždycky uvítám nějakou jako výraznou osobnost. Dost často se třeba může pak stát, že když už je to později večer, tak už někdo má vypito a jsou tam chlapy, který mě třeba vezmou a začnou mě vyhazovat nad hlavu. Tak to jsou takový okamžiky, kdy fakt jako z toho můžu čerpat jako z pokladu.
6: Tomášovi ve studiu gratulovala manželka a děti, hudební parťák Jiří Kučerovský, první dáma českého country Věra Martinová a královna současné české hudby Eva Farná. Tomáš Zemánek, Radio Impuls.
2: Na západě Čech může být přes den až polojasno a až 16 stupňů, jinak čekáme zataženo s občasným deštěm a s teplotami od 9 do 13. V Beskydech bude až do pondělního rána vydatně pršet.
0: Radio Impuls. Radost ze života.

0: ráno můžete vyhrát až 100 000 korun. Nevěříte?
1: Je to Betáno jackpot.
2: Je to Betáno jackpot 100 000 korun, chápe?
3: No to je výborný.
0: Haló, tady Impulzovi. Registrace běží na impuls.cz. Rádio Impuls. Rádio plné peněz. Rádio Impuls. Je půlnoc. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
4: U zpráv vás zdraví Jiřina Součková. Ve Středočeském kraji je na středních školách stále přes 2600 volných míst, a to napříč obory denního studia pro žáky devátých ročníků základních škol. Volná místa jsou na gymnáziích, liceích, přes maturitní obory středních odborných škol až po učební obory. Nejnižší podíl přijatých žáků devátých tříd byl už po několikáté v Praze, uvedlo to ministerstvo školství. Metropole se potýká s nedostatkem kapacit středních škol. Pomoci by podle expertů i představ ministerstva měla úprava termínů, a to tak, že by žáci nejprve napsali test, zjistili svůj bodový výsledek a teprve potom podali přihlášky. To by ale podle odborníků muselo jít ruku v ruce s navyšováním kapacit v žádaných oborech. Hrocení situace kolem sjezdu sudetských Němců je bouří ve sklenici vody. To si myslí publicista a náš pravidelný glosátor Luděk Staněk. Sjezd sudetoněmeckého krajenského sdružení proběhne příští týden v Brně. Akce je pod palbou vládních politiků. Podle nich otevírá staré rány. Staněk je přesvědčený o opaku.
5: Já si myslím, že sudetských Němců, respektive vyhnání Němců po druhé světové válce, se pomalu dostává do módu takového, jakože je to událost na úrovni jako bitvy na Bílý hoře. Ano, nějak to v nás je, ale vlastně nějaký kontext už tam v podstatě asi velký není.
4: Proti sjezdu sudetoněmeckého krajanského sdružení se postavila sněmovna hlasy vládní koalice. Opozice odmítla hlasovat. Považuje to mimo jiné za vyvolávání kulturních válek. Organizátoři akci příští týden plánují i za účasti některých německých politiků. Americké vojáky trápí chaos a bleskové rozkazy Pentagonu. Náhlé evakuace a nečekané přesuny kvůli válce v Íránu odnášejí nejvíc děti vojáků. Ztrácejí zázemí, přátelé i školy.
6: Rodiny nežijí přímo v bojové zóně, jsou ubytované v bezpečných základnách, které se někdy podobají americkým městům. Chaos nastává ve chvíli, kdy se situace prudce vyostří a Pentagon nařídí evakuaci civilistů kvůli hrozbě raketových útoků. Často se stává, že si matky a děti musí zbalit kufry i během několika hodin. Zástupci armády přiznávají extrémní psychický tlak. Pentagon tak zřizuje na základnách krizová centra, která zajišťují psychologickou pomoc a provizorní vzdělávání. Ze Spojených států Hedvika Miller, Radio Impuls.
4: Moře u dánského ostrova Anholt vyplavilo mrtvou velrybu. Zvíře leží zhruba 75 metrů před pobřežím. Uhynulo nejspíš už před nějakou dobou. Podle odborníků by mohlo jít o keporkaka s přezdívkou Timmy, který několikrát uvázl na severu Německa, a po náročné záchranné akci ho dobrovolníci počátkem května vypustili do severního moře. Experti odpoledne odebrali vzorek tkáně z ocasní ploutve uhynulé velryby. Nyní je pošlou do Německa, kde tkáň podrobí analýze. Hokejová reprezentace vstoupila do mistrovství světa vítězně. Ve švýcarském Friburgu v zápase skupiny B proti Dánsku Češi zvítězili 4-1. Českou reprezentaci čeká další duel hned v sobotu od 20:20 proti Slovinsku. Ve zbylých pátečních zápasech USA prohráli s domácím týmem 1-3, Kanada porazila Švédsko 5-3 a Fini vyhráli nad Německem 3-1. Přes den bude zataženo, občas deštěm, občas s bouřkami. Na západě Čech bude až polojasno, naopak na Moravě v okolí Beskyd bude vydatně pršet. Naměříme teploty od 9 do 16 stupňů.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

nejhezčí ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by

kdybych se narodil před 100 lety v jinačí době. U Larišů na zahraničí

večer by zněla od Mojzese melodie dávno věká. Bylo by léto 1910,

jsem jednu holku na diskošce, zašeptala, že teď a tady to chce. Já se zeptal, co ti myslí přesně, a ona, že prej potom touží děsně. Řekl jsem jí, ať to blíž specifikuje, pro tenhle input příliš outputuje. Ona mě chytla svojí vlhkou dlaní, ať prej se neptám, a jdu rychle.

spousta očí se teď na nás dívá, hlavou se mi honí deskriptíva. Asi se mě venku v tichu zeptá, jestli bych jí půjčil svoje skripta. Tak to máš teda holka pěkná.

0: pěkně tančila do samby rytmu. Zítra ráno píšem z Algory.
1: Víkend s rádiem Impuls.
2: Chodíte rádi pěšky? Šli jste někdy dálkový pochod, třeba Praha-Brčice? Kolik kilometrů zvládnete za den, abyste se úplně neodrovnali? A kde jsou podle vás nejkrásnější výšlapy? Namluvte zprávu do naší mobilní aplikace nebo na WhatsApp a vysílejte s námi v sobotu i v neděli.
1: Rádio Impuls. Radost ze života i na víkend. Rádio Impuls. Je jedna hodina. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
3: Posloucháte zprávy a zdraví vás Jiřina Součková. V Beskydech spadne spousta vody. Od sobotního do pondělního rána bude vydatně pršet. Během dvou dnů může v Beskydech napadnout až 70 litrů vody na metr čtvereční. Od neděle se tak může zvýšit odtok vody z krajiny. Upozornění platí v Moravskoslezském kraji pro okolí Frenštátu pod Radhoštěm, Frýdku Místku, Frýdlantu nad Ostravicí, Jablunkova a Třince. Ve Zlínském kraji má vydatně pršet hlavně na Vsetínsku. Akcelerační zóny zvedly část veřejnosti ze židlí. Veřejné projednání návrhu trvalo téměř 12 hodin. Do budovy Radiopaláce na Pražských Vinohradech přišly stovky lidí. Úředníci z několika ministerstev nejprve představili detaily dokumentu, pak odpovídali na desítky dotazů. Drtivá většina účastníků záměr kritizovala. Debata tak byla plná emocí. Obešla se ale bez výraznějších excesů. Návrh na vymezení akceleračních zón aktuálně zahrnuje 94 míst, ve kterých má být možné v jednodušším povolovacím řízení chystat stavby větrných a solárních elektráren. Seznam lze najít na webu Ministerstva pro místní rozvoj. Vláda v minulých týdnech avizovala, že vymezení zón neznamená, že větrníky nebo solární pole budou ve vymezených místech stát nebo že se nebudou moci vybudovat jinde. Česko zůstává zemí mini pivovarů. Celníci jich aktuálně evidují 520. Meziročně jich 23 zaniklo.
4: Uzavírání mini pivovarů nepřišlo zčista jasna. Prezident Českomoravského svazu mini pivovarů Michal Voldřich vysvětluje, že jde o trend několika posledních let.
5: Ale oni prostě se třeba přestěhují dál nebo přeprodá se zařízení a tak dále. Končení těch pivovarů je teďka masivnější po tom covidu. Ty lidi se nevrátili zpátky do restaurace, zůstali mimo a ta ekonomická situace těch mini pivovarů prostě jedou bez rezerv.
4: Doplácí na to hlavně podniky, které nesledují aktuální trendy, nemají štamgasty nebo jsou v osamocených lokalitách. Radovan Koudelka z pivovaru Zábřeh nám řekl, že ani aktuální doba tomuto podnikání nepřeje.
6: To jsou energie, suroviny, legislativa a hodně, protože ty mini pivovary to jsou často mini firmy, kde pracuje třeba jeden, dva, tři lidé, tak ta administrativní zátěž ohledně třeba spotřební daně je poměrně složitá. Konkurenční boj samozřejmě náročný, je to těžké tady v tomto obecně, ale umíme se prosadit i přes to.
4: Spotřeba piva v Česku celkově klesá, sládci se proto často snaží zaujmout vařením speciálů. Tomáš Kabát, Radio Impuls.
3: Bazén ve Zlínském plaveckém areálu momentálně patří řemeslníkům. Tamní 25 bude mít úplně novou tvář po víc než 40 letech.
7: Venkovní bazén byl donedávna v sousedství kryté 50 a 25 popelkou neboli popelákem. Z bazénu mizela voda, zanesené obklady žalovaly a tak je současná totální rekonstrukce balzámem. Na dně teď v pilné práci řemeslníci, stejně i pod bazénem, kde budují nové potrubí. 25 dostane nové vstupy do vody, odrazové můstky a hlavně moderní folii. Radost plavat nastane dle představ radnice za 8,5 milionu korun na začátku letních prázdnin. Jan Čadá, Radio Impuls, Zlín.
3: Čeští hokejisté vstoupili do mistrovství světa ve Švýcarsku výhrou. Na úvod skupiny B ve Freiburgu porazili soupeře z Dánska 4-1. V souběžně hraném zápase v Curychu USA naopak prohráli s domácím týmem 1-3. V předchozích utkáních Kanada porazila Švédsko 5-3 a Fini v Curychu vyhráli nad Německem 3-1. Na západě Čech může být přes den až polojasno a až 16 stupňů, jinak čekáme zataženo s občasným deštěm a s teplotami od 9 do 13. V Beskydech bude až do pondělního rána vydatně pršet.
1: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: Všedního dne na rádiu Impuls. Nebývají na titulních stránkách novin. Jejich práce je často nenápadná, ale pro mnohé z nás důležitá pro život. Hrdinové všedního dne. Hasiči, ošetřovatelé, záchranáři, ale také učitelé, pekaři nebo řidiči autobusu. Zkrátka všichni, kteří si zaslouží poděkování. Jejich příběhy přinese zuřivý reportér Aleš Růžička. Hrdinové všedního dne, každé pondělní ráno u Impulzových. Rádio Impuls. Jsou 2 hodiny. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: U zpráv vás zdraví Jiřina Součková. Ve Středočeském kraji je na středních školách stále přes 2600 volných míst, a to napříč obory denního studia pro žáky 9. ročníků základních škol. Volná místa jsou na gymnáziích, liceích, přes maturitní obory středních odborných škol až po učební obory. Nejnižší podíl přijatých žáků 9. tříd byl už po několikáté v Praze, uvedlo to ministerstvo školství. Metropole se potýká s nedostatkem kapacit středních škol. Pomoci by podle expertů i představ ministerstva měla úprava termínů, a to tak, že by žáci nejprve napsali test, zjistili svůj bodový výsledek a teprve potom podali přihlášky. To by ale podle odborníků muselo jít ruku v ruce s navyšováním kapacit v žádaných oborech. Hrocení situace kolem sjezdu sudetských Němců je bouří ve sklenici vody. To si myslí publicista a náš pravidelný glosátor Luděk Staněk. Sjezd sudetoněmeckého krajenského sdružení proběhne příští týden v Brně. Akce je pod palbou vládních politiků. Podle nich otevírá staré rány. Staněk je přesvědčený o opaku.
2: Já si myslím, že sudetských Němců, respektive vyhnání Němců po druhé světové válce, se pomalu dostává do módu takového, jakože je to událost na úrovni jako bitvy na Bílý hoře. Ano, nějak to v nás je, ale vlastně nějaký kontext už tam v podstatě asi velký není.
1: Proti sjezdu sudetoněmeckého krajanského sdružení se postavila sněmovna hlasy vládní koalice. Opozice odmítla hlasovat. Považuje to mimo jiné za vyvolávání kulturních válek. Organizátoři akci příští týden plánují i za účasti některých německých politiků. Americké vojáky trápí chaos a bleskové rozkazy Pentagonu. Náhlé evakuace a nečekané přesuny kvůli válce v Íránu odnášejí nejvíc děti vojáků. Ztrácejí zázemí, přátelé i školy.
3: Rodiny nežijí přímo v bojové zóně, jsou ubytované v bezpečných základnách, které se někdy podobají americkým městům. Chaos nastává ve chvíli, kdy se situace prudce vyostří a Pentagon nařídí evakuaci civilistů kvůli hrozbě raketových útoků. Často se stává, že si matky a děti musí zbalit kufry i během několika hodin. Zástupci armády přiznávají extrémní psychický tlak. Pentagon tak zřizuje na základnách krizová centra, která zajišťují psychologickou pomoc a provizorní vzdělávání. Ze Spojených států Hedvika Miller, Radio Impuls.
1: Moře u dánského ostrova Anholt vyplavilo mrtvou velrybu. Zvíře leží zhruba 75 metrů před pobřežím. Uhynulo nejspíš už před nějakou dobou. Podle odborníků by mohlo jít o keporkaka s přezdívkou Timmy, který několikrát uvázl na severu Německa, a po náročné záchranné akci ho dobrovolníci počátkem květa